0: Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to, ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdná. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně, důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se. Vidíš to? A Michal na mě. To dělá kvůli tobě. Já nevěřím svým očím. K Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to. Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek. Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá. Minule jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začínal si... Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy. Je, hele, je jich opravdu dle mého 40. Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal. Já taky nečekal, že si to nečekal. A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládal. Tohle nám bezvašlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne, to bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co, neblbni? Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, jejich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu. Překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou. To jim neříkej. Tak poslouchej. Jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl. Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To si řekl velice správně. Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že si se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli. Ty, vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci. No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole? No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám. To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede? A ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je upíre naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co? A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. Upíre, tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat. Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: A opět s potěšením, protože jsem slyšel, že dneska uděláme tak trošku velký kartáč, že uděláme letní úklid, vyvětráme a podíváme se, jak na tom ty naši ministři jsou. Plus mě zaujal model, nejen, že jsme stát nerůstu, kde na to pan premiér je pyšný, ale tady se ukazuje, že když něco selže, když se objeví průšvih, tak se to našim vrcholovým politikům vyplácí. Takže se pojďme na ně podívat, kdo nám roste pro mezinárodní funkci, jako Josef Síkela ve své době, tak teďka máme několik výtečníků taky.
3: No spíš, já bych řekl, kdo nám vyrost na, nebo pro popravčí špalek, protože máme tady velkýho adepta. Já se tě zeptám, nechystáte náhodou něco stavět teď?
2: Čověče, já jsem rád, já stále mám rozestavěno a to jsou drobné domácí renovace a sehnat dneska. Jsem zjistil, že jak se říká se na dobrého řemeslníka a ještě udržet termín, to je k nezaplacení, ale teď mnozí říkají, jo, hochu, to seš daleko, nejdřív ty štemply, no, nejdřív ten IT systém.
3: No, já ti jenom chci říct, kdybys, teď je ideální doba na to zažádat si o nějaké povolení na stavbu domu nebo něčeho, protože...
2: Pro chlapy alibisty, protože znáš to, když nechceš stěhovat, když nechceš předělávat, montovat, tak vždycky jsou nějaký komplikace a teďka můžu potěšit všechny chlapy, kteří na to nemají chuť a náladu a odsouvají to. Teď máte Ivana Bartoše, slibte doma, že něco představíte, za 5 let, jako když se to najde.
3: No, Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci, vlastně vyřešil problémy se stavebním řízením tak, že v podstatě spadnul systém. On tak ho zdigitalizoval, že všichni úředníci a architekti a dotčení lidé ještě rádi vzpomínají na analog. Je to neuvěřitelná ironie, že zrovna ajťák, zrovna pirát a zrovna vicepremiér pro digitalizaci takhle spacká digitalizaci státní správy, ale já vlastně jsem si vzpomněl na jeho varování mezi řádky, jak se říká, z před roku, kdy on se tak posteskl, že má skvělý plán digitalizace, ale vážné realizace. A myslím si, že teď nám předved, že si všichni přejeme, aby k té realizaci nikdy nedošlo, protože dokud se nerealizovaly ty plány digitalizace vicepremiéra Bartoše, tak to aspoň nějak fungovalo. Prostě Ivan Bartoš digitalizoval stavební řízení tak, že zničil systém. A neuvěřitelný na tom je, že on, ekonom Bartoň, spočítal ty škody po Bartošovi na nějakou 750 milionů denně. Já jenom nevím, jestli to hodlá Ivan Bartoš sanovat ze svého, nebo jestli vyberou u Pirátů, nebo jestli začnou vybírat jako chvilkaři, to ještě nevím, protože Piráti byli vždycky ti, kteří volali jako takovou přímou zodpovědnost politiků, taky je vždycky rádi našnuli z toho, že se drží koryt a teď Ivan Bartoš po tomhletom fakt mega průšvihu, jaký dlouho Česko nepamatuje, někteří to přirovnávají vlastně k nejhoršímu průšvihu tohodle stylu po roce 89 vlastně paralyzoval to stavební řízení v celé zemi.
2: A hlavně v době, kdy jsme v podstatě stále krůček od ekonomické recese, ač statistiky tvrdí
3: něco jiného. To se nesmí říkat. Rosteme.
2: Já se jako pohybuju mezi živnostníky, podnikateli a ty ještě očividně tyhle statistiky nedostali a teď je doráží ještě tohle ta možnost, že jako spoustu věcí nepředělají. Plus si řekněme, ještě jsme v dotační ekonomice a sám víš, tady to taky často rozebíráme, že prostě lhuty se neptají. A v dotacích zvlášť u větších projektů, takže tato vláda, která slibovala velké ekonomické nakopnutí, velkou ekonomickou transformaci, tak velmi reálně, pokud s tím v úzovkách do 2 měsíců se opravdu něco nestane, tak velmi reálně nám odjede spousta velkých projektů, kde prostě je to vázáno na termíny a je to, jak se říká, jednou a dost. A tady to vypadá jako zasekáno na dlouho a to se bavíme o kapitole, ty si to dobře vzpomínal, přepočtem na dny, kdy jenom loni se prostavilo za 800 miliard. Takže to není prostě jedna drobná. To dokonce teďka začíná překrývat i nebohou Liberty Steel, která úplně utichla, není tématem. Ale mimochodem, Petře, zase zajímavá věc. Je ti to zvláštní, jak mám pocit, že spousta lidí staví, zvláště v tomhle počasí, protože ten beton tuhne a dobře to schne od podstaty, tak redakce ne. Redakce očividně nestaví, protože tam to vlastně nikoho netrápí. V situaci, kdy to je téma napříč republikou, napříč všemi úřady různé velikosti a dokonce napříč stranickými dresy.
3: Mě teď zmínul myšlenku, že vlastně betonuje i vicepremiér Bartoš, když se podíváme na to.
2: Ten to zazdil.
3: A ten to zazdil doslova. Každopádně sám sebe betonuje ve funkci, protože to je neuvěřitelný. Ty jsi správně řekl, že ten jeho případ ukazuje vlastně stav, jaká je vlastně tahle vláda, jak se ze všeho nejvíc a primárně jenom drží u moci, aby nepadla, aby se vzájemně neohrozila. Kde jsou média, samozřejmě, nikdo nevolá po Bartošově hlavě, což by bylo úplně logický a za předchozí vlády by to bylo non-stop, tak to ne. A on to vycítil, Ivan Bartoš, že doba se změnila, tak sám ještě řekne, můj odchod by nic nevřešil, nic neznamenal. Čili tomu se říká preventivní útok. On se sám takhle zabetonoval u moci nebo ve funkci. A
2: náš myslitel Cimrman vždycky si zakazoval Viržínko, když děti zlobili. Ivan Bartoš, Toma Holenkové, to by bylo moc snadný. Vy si to se mnou protrpíte a já si to protrpím s tou vesmírnou lodí, kterou buduju. Vlastimil Válek to vytyčil kdysi. Tady prostě se neodchází.
3: Tady se neodchází. No, Vlastimil Válek vlastně nás taky varoval mezi řádky. On řekl, když se tak trošku vlastně rozklinkala sekera nad jeho hlavou pro neschopnost, tak vlastně řekl, proč by mě někdo odvolával, proč já bych končil. Ministři neschopní se odvolávali jenom za Babiše a on dostal, myslím, že by to bylo laciný. Tak já jsem teď řekl, 3/4 miliardy korun ztrát denně úplně laciný není.
2: To je takzvaně k nezaplacení.
3: To je k nezaplacení, máš pravdu, že těch věcí k nezaplacení s Fialovou vládou je víc a víc. Každopádně, když už jsem u Petra Fialy premiéra, tak se ptám, a co premiér na to? Premiér ten plave a čte na Elbě, pokud vím. A mně se líbí, že Ivan Bartoš vlastně už před měsícem k tomu průšvihu došlo. On řekl, že do měsíce, vlastně, že si dává měsíc na odstranění nedostatků a chyb. To se nestalo, vlastně nebyl schopný to napravit. A teď čteme tak mezi řádky znovu, že má on měsíc na to, aby další, aby to napravil, pak, že se to snad začne řešit ve vládě, ale nikdo se k tomu úplně jmenovitě nehlásí a říkám, premiér je někde pod vodou schovaný. Tak tohle to ukazuje vlastně na nový pořádky. A já jsem si vzpomněl, znáš takový to krédo policie, co má státní policie i na autech, pomáhat a chránit.
2: Já myslím, nebolejte, nejedem.
3: To možná taky, ale oni mají pomáhat a chránit. A já myslím, že si to vláda Petra Fialy vyložila po svým jako pomáhat si, že je jejich krédem vzájemně a krýt se, protože normálně, za normální situace, řeknu politicko-mediální, by Ivan Bartoš už dávno nebyl vicepremiérem.
2: Petře, ty jsi to dobře pojmenoval. Ono, kdyby nebyl Ivan Bartoš předsedou Pirátů, potažmo kdyby Ivan Bartoš byl odejít, tak ono, kde ty výměny skončí. Jo? Protože my jsme vzpomínali našeho oblíbence Vlastimila Válka. Úplně klasické ukázkou je už několikrát k odejití vhodnej. Spoustu věcí není, neodpovídá realitě, nenaplňuje ty sliby, které udělal, ve zdravotnictví to kvasí, je to před výbuchem, protože ty dohody, u kterých asistoval pan premiér, vlastně nejsou naplňovány v praxi. Je jenom otázka, kdy to začne bublat, respektive kdo bude první, protože teďka zaznamenáváme souboj v podstatě různých profesí, které soutěží o to, která bude ve stávkové pohotovosti, která vyhlásí první rebély. Jednou jsou to policisté, pak hasiči, pak říkají učitelé, přátelé. Nezapomínejte na nás, tady se to taky stále ještě nesplnilo. Kuchařky, ty už pro jistotu, ty už kvrdlačkou zamávaly a říkají, končíme s vámi, začneme kyselit, všichni budete koukat. Do toho vlastně můžeš přidat dneska stavebnictví, který tímhle bude dlouhodobě v rozvalu, úředníky, protože tohle jako dlouhodobě o papír, o tužce fakt zkousávat mnozí nebudou, protože potenciál mají úplně v jiných profesích a poptávka po nich je, protože tam ta zkušenost je, že i technicko-odborná. Zároveň do toho můžeš přidat spoustu ještě veřejného sektoru, který doteďka vlastně nemá dotáhnutá ty přísliby Mariana Jurečky. No jo, ale potom vlastně, když se na to podíváš na ten model, tak upřímně, když už nám slajzli Helenu Langšádlovou, Tak já mám pocit, že tam by zůstal Martin Kupka. A vidíš, bojím se to říct, aby proto nešel první, protože znáš to. Teď... My jsme tady říkali spolčení hlupců a logika spojenectví neschopných má často tendenci vysekávat ty, kteří těch čmouch mají méně. Takže já se omlouvám, že jsem zmínil teďka Martina Kupku. Doporučuji Martinu Kupkovi nechodit na záchod sám, pevně se ohlížet, jezdit jedině v kordonu, protože teďka spoustu ministerstev, které mají opravdu reálný problém. I před svou jako vlastně cílovou skupinou, tak si myslím, že začnou brousit dlouhé, tupé, skorodované nože.
3: No ale ty jsi mi vlastně vnuknul myšlenku, ty jsi zmínil Helenu Langšádlovou. Podívej se, jak je svět nefér. Helena Langšádlová padla proto, že neměla lajkísky. Už není ministryní pro vědu. A Ivan Bartoš ten schodí stavební řízení v celý zemi a dál je veselé vicepremiérem. Helena Langšádlová se podle mě musí trápit, když to ví, že si říká Ježíš Maria.
2: Tak to je dál aktivně neviditelná, protože já teda za sebe říkám na rovinu, já ji vidím stejně intenzivně, jako když byla tou ministryní. Jo? V podstatě ta je úžasně nenápadná, neexistující, ke všemu připravená.
3: No ale, takže Ivan Bartoš přežívá.
2: A obávám se, že bude.
3: A bude, vlastně bude přežívat, bude samozřejmě přežívat dál. Ono samozřejmě, on ví, že hraje nejen o tuhle funkci. Ono, kdyby skončil, kdyby byl potupně donucen k rezignaci nebo odvolán i premiérem, tak pochopitelně u Pirátů už to vře nějakou dobu, protože Ivan Bartoš je i tváří těch vstupu Pirátů do vlády, v podstatě jako zbytečný člen, nadbytečný, ale protože Petr Fiala nechtěl mít proti sobě ve sněmovně další opoziční stranu, i když Piráti si k tomu udělali referendum a po zvláště v posledních eurovolbách, kdy Piráti utrpěli další debakl, a to už pominu ten debakl v těch sněmovních volbách, v té koalici se hnutím STAN, kde v podstatě Piráty taky hrdě vedl do té koalice Ivan Bartoš, tak ono by to mohlo znamenat, že za chvíli by Ivan Bartoš nebyl ani šéfem Pirátů, protože, jak víme, v politice jedna událost zpravidla podobná může spustit řetězec dalších událostí. Ale já jsem si teď vzpomněl ještě na jednu věc, a to je nádherná ironie. Zhruba před třema rokama Ivan Bartoš, když byl ještě v takovém tom laufu toho, že Pirstan vyhraje sněmovní volby a už dokonce jel i do Bruselu, vyrazil do epicentra Evropské unie, se představit jako, jak by řekl Jiří Paroubek, presumptivní premiér, tak on potom rozdával rozhovory premiérský, jak bývá zvykem, a řekl, že jako jde o hodně, že se hraje o budoucnost Česka a že teda se hlásí o premiérskou funkci, že by byl dobrým a odpovědným premiérem. Tak teď jsem si na to vzpomněl, když vidíme to, co udělal s digitalizací stavebního řízení, tak ještě, že se ten průzkum v těch otázkách Václava Moravce, který dal Pirstanu nějakých 33%, tak zle seknul, protože kdyby teď byl Ivan Bartoš premiérem, tak...
2: Jo, to byl tehdy ten zajímavý jednoměsíční skok, ale Ivan Bartoš, Petře, nelhal. Jde o hodně. Protože když si teďka sečteš ty náklady,
3: určitě.
2: Tak jako pro nás to bude všechny hodně drahý, protože v té ekonomice se to propíše. Propíše se to i v dohnání celé řady projektů, které prostě na úrovni těch obcí jsou. Možná se to propíše i pro některé v úřavkách školáky, kteří prostě se budou učit všude možně, kde to půjde, protože ono se to dotýká i celé řady škol, NEP jsou prostě v režimu, musíme to stěnout za prázdniny. Nemluvím už o startovním bydlení, který obecně je tak vzácný, že aby ho někdo pohledal, a těch pár věcí, které se teďka spustily a spustit měly, tak na Piráti se na nich chtěli ukazovat a říkali, podívejte, konečně po 30 letech, kdy se o tom mluví, to spouštíme, no to se taky nenaplní. Jde o hodně pro Piráty, protože ztratili naprostou kompetenci a já už úplně chápu, proč Petr Fiala si v klidu někde plave, buď mezi řádky, anebo pěkně v moři středozemním, protože Piráti teďka prostě už neodejdou. Teď už, když by kdykoliv chtěli odejít, bouchnout dveřmi a říct si, tato vláda není naše, tak odejdou prostě s kyblíkem másla na své hlavě, s tím, že oni selhali, že oni vlastně udělali jeden z největších trapasů, nenaplnili to, co se od nich očekávalo, to znamená neposílili transparenci v této zemi, nepřinesli novou politickou kulturu, výsledky se nedostavily a když, tak rozvrátili to, jakž takž fungující předchozí. A ani vlastně ten drive, ta nová krev a ta nová tvář se taky moc nepromítla. Jinými slovy, teďka býti v regionu, kandidovat za Piráty, tak jsem hodně nervózní. A proč to vidím v černém a bílém, což jsou barvy Pirátů? Protože ono se ukazuje, že většinou hnutí, které pohoří v krajských volbách, tak vyvolá vnitřní velký a dlouhodobý kvas z jednoho prostého důvodu. Vytvoří obrovskou frontu nezaměstnatelných, často straníků.
3: Počkej, ale Ivan Bartoš teď nedávno říkal, že v okolí tam nejde, ani náhodou.
2: No,
3: že
2: všichni nemluvil o těch právě o těch regionálních.
3: Všichni ti Piráti, co sají naše peníze, by v soukromém sektoru uživili líp.
2: Samozřejmě to budou mít hodně těžký, protože teď ty firmy, když se podívají a řeknou, co je za vámi a jaké máte reference, a někdo řekne, my máme tady šéfa, který teďka rozbil všechny elektronické systémy světa, když to přepálím. Tak to se bude blbě nabírat, ale ber, že to jsou lidi, kteří už byli vysoce postavení, už mají početný know-how, mají za sebou hodně zkušeností, mají ambice. Někteří si mysleli možná i na sněmovní volby. A teďka tam bude jedna velká frustrace typu náš šéf nám prostě pohřbil další volby, ale nepohřbil jako Piráty celek, ale pohřbil konkrétně mě a Tondu a Frantu a Lůďu a Evču tamhle z Olomouckého kraje a to bude problém. Takže myslím si, že

0: to nebudu mířit.
1: No, ale se ukazuje, jak je blbé, když software děláš jenom se svými straníky. Protože to se přesně Ivanu Bartošovi stalo, že to dělá vlastně jenom se svými souvěrci navzdory ministerstvu, protože to v podstatě vykudlili, vytvořili paralelní svět těch mocných, těch pirátů se stranickou legitimací a těch ostatních přeživších. A s tím softwarem to dopadlo takhle, ale pro mě jenom jedna perlička. To musím přečíst, to mě prostě dojalo, protože to zatím považuji za naprostý majstrštyk jako politické hantýrky. A to z úst shodou okolností náměstka, ministra pro místní rozvoj za Piráty, shodou okolností bývalého poslance za Piráty, Lukáše Černohorský, který řekl ve vztahu teďka k té digitalizaci stavebního řízení. Z technického pohledu některé věci nefungovaly zcela korektně, ale z politického hlediska bylo dodáno maximum toho, co bylo v tu chvíli možné.
0: Takže já jsem mdlejšího ducha, mohli bychom to přeložit?
1: No já mám pocit, že to je taková ta věta, kde ten had požírá ten svůj ocas. Jo? Mně se líbí, že když něco nefunguje, tak je to nekorektní. Netušil jsem, že ty systémy mají být korektní či nekorektní. Zároveň mě zaujalo, že z politického hlediska, je to takový hezky soudružský, z politického hlediska je to na úrovni, že šlo maximum možného. A co bychom chtěli? Jinými slovy, jak často politici říkají, milí voliči, když si vybereš nějaké politiky, tak očekávají od nich prostě to, co jsi vybral, neočekávají zázraky a tady se to přesně potvrzuje. Pan exposlanec Pirátů Černohorský říká, koho jste si přátelé zvolili, tak toho na těch ministerstvech máte.
0: Říct, jak jste přečet, tak mě soudruh Černohorský vrátil do mýho dospívání a sice soudružský hantýrky, protože ty mluvili úplně stejně. No, on ještě, Ivan Bartoš, měl jedno pěkné vyjádření a To jsi říkal, že ani po něm se neozval premiér Fiala, protože on řekl, ale pan premiér na mě ani nekřičel za tenhle mega průšvih. A Petr Fiala asi i v tu chvíli měl hlavu pod vodou, protože každý asi hrdej, a nejen hrdej, ale premiér s nějakým pudem sebezáchovy by se v takovou chvíli ozval.
1: A hlavně národohospodář, protože ono se to trošku přechází, ale ono to má fakt velký ekonomický dopad. A je to nějaká ekonomická zpráva do jednotlivých mikroregionů, do obcí, do už teďka docela podlemeného stavebního boomu a stavebního průmyslu, protože prostě neroste. A to dokonce potvrzují i ty stávající modernizované, aktualizované statistiky.
0: To se aktualizují ještě jednou, neboj.
1: Čekám, že ještě přijde nějaká varianta, že to bylo všechno celý jinak. Jo? A hlavně přemýšlím, jako kdo řekne, že ten celý software naboural Andrej Babiš. Prostě čekám na ten moment. Ale to ví, že to je velký reputační problém, je vidět, že to vycítili takový ti harcovníci typu Marek Benda, který se okamžitě distancoval a začal dávat lhuty Ivanu Bartošovi. Jsem zvědav, jestli to Ivan Benda, Marek, vidíš, já už toho Ivana vidím taky všude. Marek,
0: ty staví,
1: Benda,
0: já se vsadím, že ty stavíš, že toho Ivana vidíš opravdu všude.
1: Přesně, jak kdybych opravdu měl takový záškodnický stavitelský úmysly, tak i Marek Benda teda vycítil, že je něco špatně a že by to taky mohlo skončit tím velkým mlčením i na ně. Spadnout ta odpovědnost a začal dávat lhuty, ale nevím, jsem zvědav, ale vidíme, že pan premiér je pes, že někdy i zakřičí.
0: No, pokud jde o Marka Bendu, tak zrovna u něj bych byl být Ivanem Bartošem docela klidný, protože Marek Benda dával podobná ultimáta ohledně Pavla Novotného, jak už je jeho vyloučení jenom otázkou štemplu. Už je ovšem rozhodnuto, pak mělo dojít na štempl a místo toho Pavel Novotný zůstal členem ODS, protože se prý kaje a byl to...
1: K Josefu Síkelovi měl taky výhrady.
0: Jasně, a byl to jeden tweet. No, vidíš, Josefa Síkele, když jsme tady, ono totiž pro vládu Petra Fialy je tohleto, že se zásadně neodvolávají ministři a vzhlášť, když jsou to šéfové stran koaličních, já nevím, co opravdu ti by museli udělat, jaký průšvih, aby padli, protože Josef Síkela, tak ten není šéfem STANu, ale je ministrem průmyslu a obchodu, tak my jsme vlastně v minulý férovce řešili tu jeho kandidaturu na eurokomisaře a vrátili jsme se jenom o dva roky zpátky do horkého léta roku 2022, kdy byl Josef Síkela na odvolání a to už dokonce i naše média provládní viděla tu neschopnost a volala po jeho hlavě. Dokonce po jeho hlavě volali i někteří vládní politici. Nevím, jestli tam byl tehdy Marek Benda, ale vzpomínám se i na Lidovce a další. Takže i Josef Síkela vlastně ukázal před dvěma lety na odvolání pro neschopnost, po dvou letech odměněn funkcí komisaře, eurokomisaře.
1: Ale prostě Petr Fiala je netradiční person.

0: personalista. On razí heslo, s těma lidma musíte pracovat, musíte jim dát čas, že zapálil 15krát stoch, nevadí, jednou mu ty cigarety a ty zápalky dojdou a on sám na to přijde. Sice bude okolo úhor, ale i prostě dává, je to opravdu takovej člověk, jako že dává šanci stále a dokola. Ne, hele, je zoufalý, když seš ve fázi, že se celá ta vláda jednak děkuje za každé dobré ráno, to se samozřejmě propíše prostě do kvality vlády a do jejich ambicí a vystupování a i nějaké sebedůvěry, jak dovnitř, tak před lidma, ač hrabicí rady je neopustili. Ale vidíš, jak je velký problém, když se prostě začnou bát, typu vyměníme Karla a kde to skončí a nakonec taky může zasnout pan premiér. A tady to nádherně vidí, že prostě teď se přemýšlí, kdo je ten Karel, kdo půjde první a všichni odcházeli buď ze zdravotních důvodů, nebo že sami přišli s iniciativou vynucenou, typu například ex-ministr Gazdík, že jo, ex-ministr školství, a nebo tak jako polovinu cenou typu náš často citovaný příklad Heleny Langšádlové, ale jinak tam všichni se drží zuby nechty. No, a bude to velký problém. Tohle bude fakt jako velký průšvih, protože tohle to oslovuje lidi, kteří složitě dali peníze dohromady a chtěli stavět. A často je do toho zapojená celá rodina. A nebo zároveň lidi, kteří prostě ty peníze mají a berou to jako investici. A to jsou lidé, kteří jako o této zkušenosti jednak budou mluvit dál. A všechny tyhle ty skupiny spojuje, že chodí k volbám, ke všem volbám. A to se prostě u těch voleb propíše, protože si myslím, že prostě část lidí zůstane doma a začne trestat a bude to vnímat jako opravdu selhání na celý čáře. Plus u těch Pirátů je to průser i v tom ohledu, že, promiňte, použil jsem politologický termín druhého stupně, protože to už není průšvih, to už je horší, z toho důvodu, že jim zestárli voliči. Tím se dostali, prospořili se právě k těm investicím typu opravíme si něco, zateplíme si něco, doupravíme naše bydlení a teď jim ten stát dává ťavku typu nepřispěli jsme vám, bydlení je drahý, byrokraticky neskutečně náročný, házíme to na vaše bedra, ještě si to samozřejmě necháme všechno, rádi to zdaníme. A teď, když už ti lidi jsou jako před přípravou nebo v přípravě, tak je dorazí úplně na kolena a řekne počkejte si. A no, kdo ví, kdo kdy.
1: Já hele, fakt se musím přiznat, že mi Heleny Langšádlové začíná být po první životě líto. Ona by nakonec i ty lajkísky by měla, kdyby ji tam nechali. Ale my jsme zmínili Josefa Síkelu a když už jsme u hnutí STAN, ještě jenom dodám, že ta vláda Petra Fialy se bez Pirátů pořád obejde ve sněmovně. Ona, i kdyby prostě Petr Fiala si řekl, tak tohle už je fakt moc, Ivana Bartoše vyrazil, Piráti se urazili a odešli z vlády, tak prostě vláda pořád má sněmovní většinu.
0: A ještě ale... má nahoře bývalého Ivana Vondráka. Takhle, on to je stále Ivan Vondrák, ale je to bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, bývalý poslanec hnutí ANO, takže ona by vlastně měla pohodlnou 105. Myslím si, že se bude hrát přesně o to, kdy to začne být reputačně komu už jako žinantní a trapný.
1: No, my jsme tady zmínili Josefa Síkelu ze STANu, ale STAN šéfem je Vít Rakušan. No a vlastně Vít Rakušan si vysloužil taky už téměř sekeru a to byla vlastně série těch průšvihů hnutí STAN povolebních a kulminovalo to tím, když Vít Rakušan jmenoval šéfem civilní rozvědky Petra Mlejnka a ještě vlastně, když se prozradilo, že Petr Mlejnek se 10 let stýkal s teď už obviněným, když to řeknu, prakmotrem STANu Redlem, který je v té kauze Dozimetr korupční, tak Vít Rakušan...
0: Je dobrý, že někdo má praotce a někdo má prakmotra.
1: A někdo má prakmotra, tak Vít Rakušan vlastně on si byl sám sebou tak sebejistý, že řekl, já jsem o tom věděl, prosím vás, a co vám na tom přijde divný. Petr Mlejnek tehdy ještě tak hezky prozřetelně řekl, já jsem mu představoval naše nové produkty na těch našich schůzkách. No ale vlastně ani Vít Rakušan tehdy nepadnul a i on to měl už u médií, která jsou ke STANu tradičně vstřícná, tak to měl nahnutý. Petr Fiala ani tehdy nevypadal, že by mu to nějak vadilo, tak Vít Rakušan tehdy přežil, nepřežil Petr Mlejnek, ten nakonec jakoby rezignoval, aniž by musel být vyhozený, ale i tehdy Vít Rakušan prostě to přežil, stejně jako Vlastimil Válek, Josef Síkela, A Vít Rakušan se z toho poučil tak, že potom vyrazil na protipremiérské turné klidně.
0: Ano, a pak když vememe, co se jako udělal a jak vysvětloval, argumentoval a hájil migrační pakt, tak jako upřímně řečeno tam já jsem, a to jsem z těch smířlivých, ale říkal jsem si, to je na hlasování o důvěře, nedůvěře vládě. A z mého pohledu býti premiérem, no samozřejmě takhle se to hezky ze suchozemského pohledu kontinentálního státu vypráví a chápu, že plavec Petr Fiala teď musí být naprosto znepokojen, ale bylo to podle mě na odejití ministra Víta Rakušana. Prostě buď je pravda, že to částečně vyjednával bez mandátu vlády, anebo nám vláda jako celek lže a oznamuje nám to skrze ministra dopravy, což samo o sobě je pozoruhodný, že vlastně ten mandát teda byl jiný a že se fakticky vyjednávalo mnohem volněji a že se ustoupilo i tam, kde se třeba ustupovat nemuselo. Jinými slovy, že nás to prostě zatížilo. Ale ono samozřejmě, ono, já chápu tou optikou, kdy teďka najednou řešíš Green Deal do každé rodiny, když to řeknu blbě, a ne budeme platit více za vytápění na naftě de facto na všem, protože se to samozřejmě promítne do dalšího skoku zase cenového za naše životní náklady. A vláda hrdině se tváří, že to buď vymlčí, anebo odsune po volbách. No tak ono potom, co můžeš chtít. No. Ale jako měli jsme různé premiéry, byli to kolikrát lidé, kteří opravdu, jak se říká, na drobný chirurgický úkon vzali kladivo, vlítli do místnosti, ale musí se nechat, že prostě ty vlády aspoň byly čitelnější, byly razantnější. Člověk na ně měl jako jednoznačný názor, ale prostě výsledky za nima byly. A byly nespochybnitelnými lídry. Teďka je to, mně přijde opravdu taková sestava jako hříšníků, kteří v podstatě jsou někde v čekárně, než přijdou k panu řediteli a bohužel ten ředitel už není na území České republiky, což je další průšvih. A v podstatě se, kdyby to byli kajícníci, ale oni se v podstatě jenom utvrzují a říkají, hele, už nám to zase prošlo, tak ještě zkusíme, co vydrží pan premiér a potažmo, co vydrží český volič. A bohužel tady se krásně ukazuje to nebezpečí, které si často uvědomujeme u ciziny, když tam prostě dochází k problémům třeba co se týče bezpečnosti veřejného prostoru, abych to řekl teďka kulantně a zeširoka, jak je blbé, když se díváš jiným směrem a když to promlčuješ a ty násilné činy se prostě stupňujou a neznají hranic. My to známe určitých lokalit v naší republice taky a tohle se děje podobně i u našich ministrů, že vidí, že prostě jakýkoliv lapsus už, jako, už se nikdo ani nečervená. Už to není ani na tom, že by ta strana začala sama z toho pokoušet se jako vymezit nějakou odpovědnost a případně jít do nějakého super řízení, že prostě do toho zasáhne premiér, vytvoří nějaký nadministerský tým složený z náměstků, IT expertů a začne se to prostě řešit razantně a rychle a ukáže se, že teda se ten problém oceňuje. Ne, tady se to vymlčuje, v podstatě se odvádí pozornost, anebo z nás dělají blbce, když jako máme s tím problém, tak jsme v podstatě dezoláti. A teď jsme doslova dezoláti, no teď, protože nestavíme, teď určitě, neopravíme, destruujeme.
1: Rozhodně, no já jenom vlastně teď mi napadlo k 21. srpnu chystá nějakou velkou ofenzívu plukovník Foltín, tak jestli strategickou samozřejmě, tak jestli náhodou... Já
0: myslím, nějaký betonový zátaras, ale oni nebudou. Ale
1: to, i, to je u něj klidně možný, ale jestli on tomu průšvihu Bartošovu se stavebním řízením nehodlá dát nějaký narrativ 21. srpna. Víš, správnej, a řekne, že vlastně kdo to vidí jako problém, tak podléhá prokremelským narrativům a ruský propagandě a tak dál, ale... Tohleto, ty jsi zmínil Víta Rakušana s migračním paktem, s tím podvodem a lhaním, a že kdyby se ukázalo, že měl padnout a velmi nedůstojným samozřejmě, ale že by měl skončit, pokud by se ukázalo, že to vyjednával bez nějakého mandátu vlády, ale pokud by se tohle ukázalo, tak by za mě měla skončit i vláda, pokud by... vůbec bylo možné, že ministr vnitra téměř rok vyjednává takhle zásadní věc, která se týká nás všech a ještě nás případně bude stát nemalý peníze. Přesně. Takže by vláda nevěděla o tom, co vyjednává, tak to by bylo opravdu na pád celý vlády, nejen ministra vnitra.
0: No a tady prostě vidíš, nakonec dostaví. Celé se to, přátelé, jmenuje, že my jsme dostavili, ale vláda betonuje pozice se vším všudy, takže proto nejsou razítka. Ono to možná není jenom kvůli ty digitalizaci, ale ty suroviny jsou na straně pětikoalice potažmo vlády, protože ty se opravdu zabetonovávají do svých pozic, ale fakt tohle obrovsky podcenili a obrovsky to premiér teďka tím jako klidným, ledabilým přehlížením obchází a podceňuje, protože tohle se dotýká ještě těch, kteří svým způsobem jakoby respektovali systém, věřili v nějaké odhodlání té pětikoalici, říkali, tak ještě jim chvilku dám, ono třeba ty výsledky přijdou, třeba tam nějaký tajný plán je, protože to jsou přesně ti lidi, kteří jako nějakou formou osobní výdrže anebo investiční prostě chtěli stavět, chtěli opravovat, chtěli pohybují se v tom prostředí. A teď to dostali, jak se říká, mezi žebra taky.
1: No, já vlastně musím říct, já jsem byl varovaný nejen tím vyjádřením Ivana Bartoše, ale protože mám známý mezi politiky na pražském magistrátu, kteří zažili vlastně pirátskou revoluci po tom, co Piráti získali funkci primátora a primátorem pirátským se stal Zdeněk Hřib, tak oni opravdu, jak měli to volební krédo puste nás na ně, tak jako si to vyložili, puste nás na to a opravdu se na to na magistrátu vrhli s revolučním zapálením a začali digitalizovat taky. A s tím, že se jako všechno přesune prostě na Facebook a tak dál a že teda vlastně vymažou ze světa potřebu papíru jakýhokoliv a razítek a tak. No a ono se ukázalo, že vlastně ten systém, který ta digitalizace byla, tu ovládali jenom Piráti. A ti ostatní politici a úředníci na to nebyli připraveni a jenom zjistili, že opravdu potřebují něco vytisknout, ale ona ta tiskárna nešla najednou. A opravdu jeden politik šéf výboru na pražském magistrátu mi říkal, hle, prostě oni opravdu tímhletím paralyzovali částečně chod magistrátu, protože najednou tohle to nebylo k mání a tady samozřejmě pořád to papírování je a je potřeba. No ale ono to přestalo fungovat a oni říkali, na Facebooku to máte a tady máme takový jako vnitrokoaliční systém jako digitální a tak, ale on na to nikdo fakt nebyl ready. Tak teď to vidíme ve velkým, teď to rozšířili na celou zemi, pustili na to svého šéfa.
0: Stavět, ano.
1: A teď se v Česku přestane stavět.
0: Takže říká, že pokud má teďka dobrý investiční typ, do čeho, že jo, teď burzy se otřásají, tak do čeho investovat, čili říká, že vzít všechny tušky, všechny bločky a začít chodit kolem úřadu nenápadně a říkat, mám tady prostě úplně jedinečnou jako bokovku, jedinečnou investiční příležitost, 5 bloků s kroužkovanou vazbou, podtržený s jednou tuškou a gumou. A on tomu říkat Microsoft.
1: Úplně vidím CZ. Ten business model. Ještě dneska odpoledne možná si půjdu sednout před pražský magistrát, přinesu si tam malý stoleček, židličku a budu tam mít stoleček se šuplíkem, tam si schovám tušky, papíry a razítka a budu to prodávat jako podpultovky všem.
0: Hele, ale to bývávalo, vracíme se zase zpátky ke kořenům, protože bývávalo, že kdykoliv, kdo na obci uměl psát, a ideálně hezky psát a číst, tak vlastně všem ostatním zařizoval korespondenci. Čili jinými slovy začíná nové období podvojného účetnictví a softwaru a komunikace se světem. Obecní písař. Jo, člověče, vidíš.
1: Ale víš, co ještě?
0: To ještě nabídneme jako IT strategii tomuto státu.
1: Jasně, ale já jsem si vzpomněl na dalšího neboštíka, který teď taky musí hrozně brečet, jak je svět nefér. Ona to není jenom Helena Langšádlová. Vzpomeň si na ministra zemědělství Nekulu, lidovce.
0: Jo.
1: Ten skončil ten kvůli svýmu varovnému prstu a samozřejmě asi už nezapomeneme nikdy na jeho vyjádření, něco tady nehraje, ale ve srovnání
0: ale měl s Ivanem, pravdu, nehrálo.
1: Měl pravdu, vlastně nelhal, což v téhle vládě musíme považovat za něco výjimečného, bohužel už, ale ve srovnání s tím, co napáchal Ivan Bartoš, vlastně Nekula byl standardní minister.
0: Ne, právě tohle to je nejhorší, že víš, jednak je šílené, kam to došlo. Mohlo se opravdu jít formátem prostě pro zkoušení toho softwaru, ten software mohl jet paralelně vedle toho stávajícího, mohlo se to oskoušet na obci určité velikosti, případně hrdinsky by se vybral nějaký odbojný kraj, kde ty lidé jsou spokojení, zpívají si, je jim tam dobře a tam by se to třeba oskoušel.
1: A ještě takový nějaký na parátě? Jenom v Česku,
0: no,
1: myslíš,
0: no, už by si tam nic nepostavili ani bábovičku, to ti garantuju. Ale teoreticky všechny by to překvapilo, řekli by si, hele, tak to je ministr moderního střihu, s novou věcí začíná tak, aby se fakt protestovala, aby se oskoušely všechny neduhy, přetáhla se tam v praxe, nedělá to nátlakem, nejde na to zbrkle, po checkpointech, poprvé, kdy se nějaká digitalizace povedla, protože jinak sám ví, že bychom si tady mohli vyprávět a jde to za vládou Andreje Babiše, za předchozíma vládama, tamhle to byly SPZky, tamhle to bylo dálniční mýto, tamhle to byly e-recepty a mohl bych pokračovat, jo, různý registry, teď pro Bůh, pejskaři, pokud poslouchají, tak vědí své, jenom registr na očkování psů, do dneška nemáme centrální, je to úplně absurdní, jo. A tam to možná začíná celý. Ale nejšílenější mě přijde, když se podíváš, že fakt naše země je vývozcem IT řešení, vývojářů, nejen v oblasti her, ale všech možných technologií, antivirových systémů, podnikatele například v oblasti bank a podobně jsou dneska už plně elektronizovaný a v podstatě to tam
1: doznačnými... Ale tam nedigitalizoval Ivan Bartoš.
0: Ne, Ivan Bartoš tam asi není a nemá nic s ním společného, nabírají tolik pirátů asi, jak by bylo záhodno. Já bych to mimochodem vyměnil za windfall tax, bych řekl, přátelé, neplatíte daně, nepřispěli jste na národní obnovu a ekonomii, kudský růst, pošleme vám tam teďka zneuznané piráty, on vám dojde úsměv a mezi tím bych teda doporučil si hodně vyprat z bankomatu, ať jako se po nějakém zkušebním období vydrží, ale prostě o to je to jako větší reputační facka, že se prostě ukazuje, jako už mnohokrát předtím, teď jenom bohužel za velký peníze a zasahuje to opravdu de facto každýho a každou obec nevýjímaje. Ať tam mají piráty, nebo tam piráta v životě neviděli, že fakt se nevyplácí, když prostě něco dělají stranické buňky a když se prostě dělají projekty, nejen pro projekty, ale speciálně IT projekty na základě stranické legitimace. Fakt, jako tyhle ty, je smutný, když ty piráti nakonec sami prokazují jako největší zatvrzelost stranickou typu, dělají to jenom naši a dělají to jenom pro naše a dělají to jenom v režii nás, jo. To jsme asi mnozí nečekali, když nám tady byl slibován nový svěží vítr a jak to tady rozkopou ty kartely a ty kamenné dohody moci.
1: No, ty jsi vlastně říkal, že podle tebe piráti tímhletím sami sebe přisáli na vládu, protože už z ní nebudou chtít odejít, jestli náhodou o tom doteď uvažovali, takže už tam dovole zůstanou, myslíš? Ale ještě druhá otázka vlastně...
0: A nebo odejdou s takovou ostudou, že kdyby desetkrát řekli, že v ty vládě nebyli, tak každý jim řekne, hele, tady podle počtu písku před svým barákem, do kterého jsem nedloup ani lopatu, vy moc dobře, kluci, že jste tam byli.
1: Otázka vlastně, jak tohleto v hodnotě i pirátský voliči, protože víš, co je paradox, že tady v Praze vlastně po té první čtyřletce pirátů na magistrátu, kdy dokonce měli primátora, tak oni dokázali ještě lehce posílit v těch následujících volbách. A já prostě sleduju piráty, pro mě to trošku jiný lidský druh, že co by normálně bys řekl, tak teď vlastně oslaběj, tak oni posílili. Je pravda teda, že teď vidíme, v eurovolbách jsme viděli pirátský vejprásk, jasně, ale jinak v té národní politice, v těch průzkumech, oni zatím ještě nepadli nějak výrazně.
0: Víš, ona to je hodně podobně jako TOP 09, která svým způsobem může být teďka radostná, protože vím, že tady speciálně v tomhle pořadu jsem už mnohokrát vzpomínal, že to je zajímavé, že tam jsou vždycky to propojené nádoby, že když se daří jedněm, tak druhý ztrácí, vysychá jejich podpora voličská a naopak. Takže teďka Markéta Pekarová Adamová ve své honitbě Miroslava Kalouska a kvalitních outfitů, jak jsem pochopil, tak teďka podlehla podobné mány jako naše první dáma, že já už úplně s nadšením, já už ani nečtu, kde co tyhle ty dámy udělali nebo kde byly, ale vždycky vím a jenom se utvrdím jako 100% prognostik s 100% úspěšností, že jim to opět slušelo. Takže
1: a Markéta Pekarová takhle šlápla do...
0: Taky
1: už a co má svetry, už oblíká?
0: To si ještě prý nechá, sezóna teprve přijde a bude to stát za to, že prý dva svetry nebudou stát, jako to bude málo. A protože jestli teda ta Green Deal varianta do českých domácností naskočí tak, jak jsou odhady takové ty střední, průměrné, tak si myslím, že jako teďka fakt nějaký vaťáky budou ideální formou a že si tady uděláme třeba i nějaké dřevařské mini okénko, jak třeba správně štípat a dávat polínka v pravidelném časovém rytmu do kamen, aby jsme jich dali zároveň co nejméně a co nejvíce se ohřáli a mělo to i nějakou estetickou hodnotu, ale zatím jsme v etapě, protože sluníčko pomáhá, tak Markétě Pekarové Adamové to sluší, Ivan Bartoši nahání voliče, Markéta Pekarová Adamová nahání Miroslava Kalouska, což asi nečekal. Asi mu to docela komplikuje jeho plány ambiciozní. No a myslím si, že jako fakt jinak pro ty Piráty to bude hodně velký problém, protože v Praze se často volilo statusově. Že spousta lidí si řekla, no tak jako zhubla má peněženka, ale já jim to dám, protože to patří jako k bontónu a zároveň jdu proti Babišovi a jdu proti těm mimopražským, tak jim to krásně nandám. Ale ono najednou, když si tam přečteš prostě fakt, že bydlíš

0: protože to mám mnou rukou, ale běžného člověka se zeptají, a mimochodem, koho jste volil poslední volbách?
1: No vidíš,
0: volbách?
1: Ty jsi mi, hele, tak příští daně, až budu platit příští březen,
0: tak si
1: až bude termín, tak já to normálně nezaplatím a pošlu jim dopis, Ivan Bartoš taky přežil a způsobil miliardový škody.
0: Nazveš
1: tak
0: to stavím vesmírnou loď.
1: Asi tak, jo.
0: Vidíš, no, zajímavá inspirace.
1: No, normálně bychom řekli, dáváme Ivanu Bartošovi den, ale protože je členem vlády Petra Fialy.
0: Tak já dávám rok až dva, člověče.
1: Tak dáme rok až dva, protože je členem vlády Petra Fialy, kde se za neschopnost a za průšvy zásadně neomlouvá. Protože největší hodnota vlastně, vidíš, vracíme
0: že
1: se
0: jsou?
1: K hodnotám,
0: že
1: jsou a že existují a že drží pohromadě.
0: Ne, já ti říkám, pak počítám, že nám pošlou normálně statistiku, kolikrát otevřeli okna, vyvětrali, jak to bylo vlastně pro ten stát nesmírně důstojný. A já začínám mít pocit, že příští rok proběhnou volby, nějak dopadnou a tato vláda bude zasedat dál. Že ona si nenechá vůbec vysvětlit, že byly něco jako volby a nějak dopadly, protože oni řeknou, prostě teďka se nám to konečně rozjelo, my si rozumíme, začíná to fungovat, máme spousty rozdělený práce a
1: to
0: přece
1: je
0: nebudeme
1: přesně,
0: odcházet
1: říká,
0: kvůli tomu, že pár věcí padá a padat bude.
1: Spousta rozdělený práce, to říká Ivan Bartoš, takže byla by to samozřejmě škoda a jenom k tomu dodám, už víme teď, že Petr Fiala jakýkoliv volební výsledek oslaví jako vítězství, takže ono to jde ruku v ruce.
0: Bezesporu, teďka plave za nás a myslím si, že celá vláda si to vyhodnocuje, že je teda moc ráda, že nemusí vedle Ivana Bartoše teďka stát na fotkách, čili na tiskovkách vládních a je to brzo přijde, dávám
1: aby
0: tomu týden.
1: Ivan Bartoš nezmizel z oficiálních vládních fotek. Jako
0: je to možný, jako Klementis. A čepice nenosí, jo. Takže ono by se to potom velice těžko dohledávalo. A druhá věc je, že si myslím, že se budeme teďka dovídat, že jako ten systém není úplně korektní, ale to neznamená, že tady má být panika. Já dokonce počítám, že bude něco takového, že pan premiér vystoupí a řekne, že vůbec nechápe tu paniku, která tady vznikla, že to je opět zase manipulace, že jsou to hybridní hrozby, ale já na rovinu říkám, jako daňový poplatník, někdo, když mě schodí stavební řízení, sakum prásk. Tak to je hybridní hrozba.
1: Já bych ale zakončil optimisticky po pirátsku a všem posluchačům, kteří náhodou plánují stavět a trošku je zasáhla bomba Ivana Bartoše, tak bych jim řekl slovy piráta Černohorského, náměstka Ivana Bartoše na ministerstvu. Podělali jsme to, ale v rámci možností jsme z toho vytáhli maximum, ne?
0: Na tom makají, takže přátelé, pokud nejste na Maltě, tak jděte na borůvky.
1: Zdravím posluchače.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
4: Ne.
3: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
4: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
3: Jo.
4: Proč ne?
3: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
4: O, vidíte, to jste vy.
3: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
4: Jo?
3: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
4: Jo?
3: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
4: Ale ne.
3: To jste vy a to jsem já.
4: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
3: No je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
4: Jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
3: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
4: Ksaver, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
3: Já to nechci vidět. Takhle?
4: No, takhle se to řeší dneska.
3: Čekal jsem to.
4: To je hodnotový.
3: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
4: Ksever, já jsem viděl toho jak Václava, to? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
3: Doktora Václava?
4: No Moravce.
3: Jo, myslíte Vaška.
4: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
3: Tak je už dávno hrklo, ne?
4: Je no to říká Mirka z LDNky, no.
3: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
4: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
3: hostky.

0: A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
0: Ta tam seděla.
1: Věruš.
0: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
0: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

stav je stále více než vážný. Vůbec nedokážeme určit přes všechna vyšetření, která jsme doposud prováděli, jak bude její tělo, mysl reagovat. Silně pochybujeme, že bude někdy schopna normálního života. To by se musel stát zázrak. Nevíme, zda nedostane šok, prostě nelze vůbec nic predikovat. Je tak slabá, že je zázrak už to, že se z kómatu probrala. Umělý spánek jí jen posílí. V této chvíli je to nejlepší lék. Nořiny do široka otevřené oči se leskly jako šelmě za nočního lovu, jako by chtěla říct, to je blbost, Kamila zvládla jiné věci, to zvládne také. Nebo se za tímto upřeným pohledem skrýval plamínek, ne plamínek, ale plamen pomsty, aniž by to sama tušila. V duchu jen doplňovala profesora. Ne asi tisíci dnech, jak říkáte, profesore. Je to přesně 1117 nocí, kdy jsem se budila a stále viděla svoji nalezenou polomrtvou sestru tady na klinice. Ne asi tisíci dnech, jak říkáte, pane profesore. Je to přesně 1125 dnů a 17 hodin, co lopata, modrooký Míla a celá ta smečka gaunerů nechali zavraždit moji Kamilu. Ne asi tisíci dnech, pane profesore. Je to přesně 1527 dnů, kdy se gauneři společně s vrahy v taláru snaží zavraždit mrtvou. Nýt při pohledu na ní viděl, že tato žena nebude potřebovat injekci na posílení, když půjdou navštívit pacientku. Popisoval, jaký bude další průběh. Teď půjdeme za Kamilou, nechám vás tam pár minut a zítra bychom zahájili probouzení z umělého spánku. U toho budete celou dobu pro případ, že by nastaly reakce. Prostě pokud chcete, můžete být u toho celou dobu. Nora poprvé promluvila, že samozřejmě chce být celou dobu u toho a poprosila o pohodlné křeslo na pokoj Kamily. Počítal jsem s tím, odpověděl Nýt. Křeslo víc než pohodlné na pokoji už je, ale dnes se určitě můžete jít vyspat do hostinského pokoje. Nora už byla zpět ve svém pokoji, byla sklíčena. Oholená hlava, propadlé tváře a vystupující lícní kosti, zapadlé oči, černé kruhy kolem nich, ruce stařeny, jen tenká kůže a vystouplé žíly, celá průsvitně bílá. To nemůže být Kamila. Přístrojů jako v laboratoři. Nedokázala si představit, co se bude dít, jestli otevře oči. Stejně ji nepozná, jak ji může poznat, když ji nezná. Neměl by přece jen přijet její syn nebo matka? Nervózně vzala telefon a zase ho položila. Trvalo dobrou půl hodinu, než se odvážila zavolat Nýdovi. Prosím, Noro, ozvalo se po druhém zazvonění. Čekal jsem, že budete volat. Hlavně si nedělejte starosti z toho, jak sestra vypadá. Je to naprosto normální. Berte v potaz, jak dlouho nevidělo její tělo slunce, svěží vzduch. Buďte klidná, to, jak vypadá, je normální. A co ta oholená hlava? Vysoukala ze sebe Nora, ačkoliv myslela úplně na něco jiného. To je také normální u těchto případů. Profesore, kdyby zítra otevřela oči, tak mě stejně nemůže poznat, vždyť ani neví, že existuji. Nebylo by lepší, kdyby přijel její syn, matka a... Zadržte, Noro, to je naprostá hloupost. V této fázi budeme rádi, pokud jen naznačí, že nás vnímá. Pokud otevře oči, bude to zázrak. Víte, jak je to vysilující? Profesor, přestože Noře vše už vysvětloval u sebe v pracovně, s obrovskou trpělivostí ještě zopakoval v telefonu, co budou druhý den provádět a jaký lze očekávat průběh. Nedá se říct, že to Noru uspokojilo. Na druhé straně si nedokázala představit, že zavolá synovi či matce, přijeďte, já nejsem ona, ona leží polomrtvá na klinice a po více než tisíci dnech ji budou probouzet z umělého spánku. Možná, že vás pozná, možná, že vás už nikdy nepozná. Možná bude někdy mluvit, možná bude ležící troska po zbytek života. Uvědomila si, že i kdyby jí Artur či nyní profesor dali souhlas celou několikaletou spletitou kauzu vyzradit a obeznámit blízké se stavem věcí, že by to nikomu vůbec nepomohlo, nic nevyřešilo a lumpové by se mohli dále smát. Byla to další noc

kdy nezamhouřila ani oka, až nad ránem vyčerpána tvrdě usnula. Zdál se jí smutný sen, jak všichni blízcí, přátelé, ale i Atík umírají a ona zůstává sama, tak sama jako tenkrát, když zemřel její otec s matkou při autohavárii. Ani potom, co se o své rodině dozvěděla, na své nevlastní rodiče nezanevřela. Měla je stále ráda, přestože ji tenkrát ukradli vlastním a odvezli do Ameriky. Stále je milovala. Prožila s nimi nádherné dětství, byli jejím vzorem, byli jí oporou, byli milí, laskaví, plní pokory k životu a lásky k lidem. Skoro nemohla věřit tomu, že není jejich. V tom snu s nimi hovořila, že je jí smutno, proč ji všichni opouštějí. Probudila se krátce před 8 a hlasitě vzlikala. Jako v mátohách šla do koupelny a začala se dávat do stavu, který jí umožní opustit apartmá. Opuchlé oči, černé kruhy, skoro jako Kamila. Dívala se na nevyspalou oteklou tvář. Tak to by nedal do nějakého rozumného stavu ani Leonardo da Vinci, usmála se na sebe a začala na hlavu, jak sama říkala, malovat obličej. S nanášením make-upu byla opatrná, nechtěla vypadat vyzývavě. Něco malého snědla, sušenky vzala sebou a kráčela za profesorem. Doslov. Umírání je bolestivé, bolest je nekonečná. Smrt je spravedlivá i zákeřná. Smrt je strach z neznáma. Nikdy neříkej, že sebevrah je zbabělec. Je to největší odvaha, jakou znám.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: Máte nějaký identifikátor dobré hospody? Protože existuje regulární, představte si, starý fotr jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků.
2: Jako myslíte z jídelního lístku?
1: Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě.
2: Tak to mě zajímalo.
1: Že to nevíte?
2: Nevím.
1: Nevíte. A musíte mě dát za pravdu potom.
2: No uvidím.
1: Jinak nedostanete manérky.
2: Uvidím.
1: Potom. A to je ta tarka.
2: Řešíme s Honzou neustále.
1: Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou.
2: Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu.
1: No já jsem to moc krát neviděl.
2: No, je to pravda.
1: Zatímco když přijdete do hospody, kde na tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule,
2: no, jasně.
1: Že je dochucená, samozřejmě. Že je tam všechno tak, jak to říkal Polorech. Mm-hmm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu.
2: Že si dělají sami. Mm.
1: Mm-hmm. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to. Mm-hmm. Udělá majonézu prostě samo. Výborně. A mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak... A on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba 5x české. A jenom takhle jí vzal žičku a říkal, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc.
2: Takhle, já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme, jo? Pokud prostě má někdo...
1: Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit.
2: Jo, až takhle, jo. Jako brutálně.
1: To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč.
2: No, to je velká debilita.
1: No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Jsou tam, bratři, vys třeba Sapík.
2: Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. To jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já když bych chtěl jako... Já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musí mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou, takže mi je tam vlastně úplně k ničemu.
1: Proč byste si ho tam mačkal?
2: Protože to chci kyselější, protože jsem chlap.
1: Tu omáčku chcete kyselější, jo?
2: Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný.
1: Řešili jsme to tady se Zdeňkem Polreichem a on mě v tom dal za pravdu. Že to, kdo toto vymyslel, takový nesmysl, ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky, odporný jako v takovým a šlehačku
2: z bakelitu.
1: Z bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový, nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců?
2: No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně.
1: Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
2: Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo? Je to vždycky vidět, protože...
1: No, je to vždycky vidět, ale že se to dá sníst v krajním případě.
2: No, sníst se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo? Ale víte co, oni jsou ještě jako specialisti...
1: Pyšnej, to teda v žádném případě.
2: Helejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla, protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není.
1: Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového.
2: Ježiš, fuj, tajba.
1: Pár kapek vody.
2: Ježiš,
1: a strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té... Takhle se... No, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtanej, než když je v okorale.
2: No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok,
1: ne,
2: určitě,
1: vůbec.
2: Určitě sledujete.
1: Ne? Nesleduju. Ne? Ne.
2: Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky
1: to nějaký for,
2: no. Není to for, je to, ne, já vás teď taky trošku jako nachytám.
1: Rozemlet?
2: Ne, uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle v ostu omlátíte, uděláte čerstvý, křupavý, měkký rohlík.
1: No.
2: No, tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody, jo, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby.
1: No to je pěkná blbost.
2: No, já bych to nežral, ale prostě přijde doba.
1: Zkusil jste to?
2: No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to.
1: To není možné. No, namočíte ho?
2: Namočíte tvrdý rolik do vody dáte.
1: A jak dlouho tam necháte v té vodě?
2: 10 vteřin, 10-15 vteřin, jo, opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dá to do troby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že ho vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už.
1: Jo. No, pozor, je to... Já mám... kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jak se to jmenuje. A říkal mi, že synek tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu možná vědomky, možná nevědomky objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodové tablety, prej nese ženete vidí na lékárně.
2: Ježišmarja, jako jodové toho... tablety kvůli radiaci?
1: No jestli.
2: Ježišmarja, fakt až takhle
1: se... Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně
2: reálně
1: mě.
2: Bojí, no tak no, v těch médiích toho je poměrně dost.
1: Mám taky dvě konzervy doma.
2: Tak já teda, já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva jako s risotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva třeba, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já to nemůžu mít tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže...
1: To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ten výrobek se jmenoval krahulík. Víte, co byl krahulík?
2: No.
1: To byla takovej nepovedený jakoby lunchmeat nebo něco, že to bylo takové?
2: Jo, to byla taková sekaná lunchmeat na půl nebo něco takového. Jako.
1: A bylo to strašně slaný a strašně jo. Divný a všichni si to vozili na dovolený.
2: Ježiš,
1: no.
2: No. No, tak ono... K tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo?
1: Mistr
2: Málek. Já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit.
1: Jasně, no mistr Málek je skvělý.
2: To je srdcař.
1: Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některý ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně, jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. To musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později, nebo za mě vám to tak naštve.
2: Jak to?
1: Video, já nevím.
2: A proč?
1: No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to.
2: Já bych to taky nedal. Jo, že bych 10 dní musel jako čekat.
1: A to není, že čekáte 10 dní u videa.
2: No to ne, já tam vím, jo. Já vím, ale že on musí čekat 10 dní,
1: no,
2: já bych nevydržel prostě.
1: Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle, teď neviděl jste pivní salám?
2: Neviděl ještě.
1: Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý, až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky, víte,
2: no jasně, kapie. No jasně, no.
1: A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda.
2: Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie?
1: Tyba.
2: Ona totiž nakládaná kapie...
1: Pozor, to byla myslím nakládaná.
2: To je někdy dobrý v té uzenině. Jako, když se dělají nějaký takovýhle třeba, já nevím, si španělský, nějaký salámy, nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo?
1: Jo.
2: Na to jste pes, na to jste jako...
1: To jo.
2: Na to jste pes, no tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako... Jo, takže...
1: No, jak v kere, ono je několik druhů.
2: No to zase v tolik v tom nevyznám, v těch uzeninách, jo.
1: Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím a tam mají mortadelu, která je takhle velká.
2: Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italové vyrobili takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo.
1: No ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně, ne?
2: Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, ale myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne?
1: No, teď už spí mistr Málek, ale zeptáme se.
2: Ten nespí určitě, kolik je hodin?
1: On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát.
2: Fakt jo, no, ne, ten kouká...
1: Ráno od pěti už zabíjejí.
2: Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si polehnou. Tak teď už může jít, teď už může jít.
1: Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě a kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten
2: odběr.
1: Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti, a teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky.
2: Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teďkon ta poslední restaurace z té série Ano, šéfe, byla to Kongo v Kladně. A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka.
1: A byla těsně před smrtí nebo už po smrti polívka?
2: Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli jako
1: to už kdy, je po smrti.
2: Já nevím, kde ji vzala. Jo, protože
1: před smrtí je, když cítíte takový ten jenom...
2: Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste si to dal dopustit, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože ona měla blbý hodnocení na Google recenzích, a říkám, třeba tomu pomůžeme, a zase v dnešní době hotovka za 120 korun, myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo, no. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší. No.

0: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké
0: ne.
1: kino,
0: ne.
1: kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký
0: také
1: úřad,
0: také
1: ale tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je,
0: jo,
1: to,
0: ale,
1: je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete... Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo?
0: Dobře,
1: je to taková debata,
0: se,
1: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
0: je
1: na
0: to
1: pracovištích,
0: debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda, ta je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou či jinou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: Radio Xaver.

ten smrt a pod ním tma. Když jsem snídl čmánek piva, ještě zdálo se, že divnou příhod má. Když jsem spláchl chladnou vodu, z očí sny a z tváře závoj živý.

nedělní. Šel jsem dál tu vůni raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas kráší.

0: Xaver.
1: Končí sociální demokracie.
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni, tyhle dvě skupiny lidí, spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme shodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

Hraje vám Radio Xaver.

Kapitola 12. Když i kámen pláče. Alice se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde už v tiché diskusi snídali Arthur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili, tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila už Nora, co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To ji už Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Alice si přetažená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajeď do Bagragas, zaplav si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, už je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu. Naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Alice se začervenala, snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu, zahájil ji jako vždy Arthur. Všechny seznámil s programem, což ani nemusel dělat. Alice i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou jí nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Arthur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování bůhví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím souvisí i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal, ale tak je to skoro všude. Arthur to zaslechl a jen monotónně dodal, ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků, to přece víme, a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme. Ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goji.
Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran. Lépe řečeno, některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici. Musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice, stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností znamená i hned. Nebudeš se už vracet domů do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy. Tam už bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora spozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Alice vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný. Co si vlastně myslí? Hra dvěma prsty s prstýnkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židlí, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Alice uměla definovat, byla její ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná už mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo v obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal, několikrát se s ní pouze setkal a to ani nevěděla pravý důvod schůzky. Znal jí pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu. Dokonce i boty nosily stejné. Nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily, a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale i nadále zůstala sedět jako sfinga hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych nesvedla, řekla si v duchu Alice. To bych už vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic, sedí a poslouchá. Artur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi, či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je.
Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělý by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět.

o jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Artur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přespříští den ve stejnou dobu. Pak ještě dodal: Elis a Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku. Snad Kamila ještě žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO mělo své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Elis byli rádi, cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, už Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operoval. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Nýd spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlích zeleniny. Mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala, prostě neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není, je v komatu, na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nýd byl členem NVO a celý příběh už znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru, skutečné dvojče, jako kdyby se dívala do zrcadla. Nýd jen tiše řekl: buďte tu, jak dlouho chcete. Kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek. A buď přijdu já, nebo doktor Wolf. Nýd se vrátil do své kanceláře, kde Elis s Norbertem usrkovali čaj a ani jim se nechtělo mluvit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povděkem a rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že je bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křídově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že jí potkala, jak je ráda, že jí má, že není na tomto světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila jí, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem, její namodralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc. Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ni přišel profesor Nýd, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala: moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji. Slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu,

pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mojí krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to už věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka z Arky.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, já mám na vás zásadní dotaz. Představte si, byl jsem na kafi s jedním dost slavným režisérem. Jo. A něco jsme prostě řešili a tak. A
2: budete hrát ve filmu?
1: Nebudu, ne. Ale obsazuje nějaký film, nebo spíš seriál, něco, nevím. A říká, jak je to těžký někdy sehnat ty typy. A já jsem vám měl pak domů autem a říkal jsem si, v té sněmovně a v parlamentu jsou tak vyhraněný typy lidí. Tam najdete neuvěřitelný. Představte si, kdybyste byl režisér a hledal, potřeboval byste obsadit roli Anny Proletářky. No to je tak jednoduchý.
2: Já vím, že jsou tam. Tam je celá typologie všech rolí, že jo?
1: Všechno tam je.
2: Mně teď... Kolik bylo Aně Proletářce?
1: To je jedno, kolik bylo, ale...
2: No tak to není, tak to musíte...
1: Mladý děvče to bylo.
2: Mladý děvče, no. Tak,
1: já nevím,
2: tak teda... paní MPA, Markétka.
1: Představte ale... si, že potřebujete obsadit roli kulturní referentky závodního výboru SSM. Horní, dolní, tam někde.
2: No SSM, no tak to musím mladá
1: aktivní,
2: žena, že jo.
1: Přesvědčivá.
2: Tak to byla Olina.
1: To je Olina.
2: To je Olina.
1: To je Olina.
2: A víte, kdo mě tady napadl? Kdybyste potřeboval genderově vyváženého moderního leváka. Takovýho podvodníčka, ale ne nějakýho jako...
1: No musíte
2: jako...
1: to přibližit, jako sňatkovýho podvodníka.
2: Třeba, nebo prodejce... aut kradených, nebo něco takového.
1: Takového toho typického pražského taxikáře
2: tak,
1: z 90.
2: Tak, já ho mám.
1: No tak kdo?
2: Jirka Pospíšil.
1: Myslíte Medu?
2: Myslím Medu. To je levák, ten, nebo ten by mohl hrát leváka úplně...
1: My nebudeme říkat, že to je levák.
2: Ne,
1: jenom hledáme jako režiséři.
2: Myslím typologie, co... No neříkejte, že byste si od něj nějakou starou dáči nekoupil a vepředu by to mělo tu hvězdu Mercedesu třeba. Co?
1: No
2: takové byste
1: jako
2: doplatil něco?
1: Prodavač v autobazaru na okraj Prahy.
2: V kanclu by seděl Rédl, už by vám vystavoval účtenku.
1: No ale, pane Holče, já jsem po dlouhým bádání našel absolutně diamantově čistý průzračný typ. Představte si, že točíte film, jo, točíte film, aby se nikdo neurazil. My se bavíme o hereckých etídách, o filmu.
2: Umění, ne? Velký.
1: Scénář máte a hledáte faráře, takového toho úlisního, typického faráře, který zneužívá malé děti. A teď zkuste najít v Senátu a ve sněmovně představitele a nemůžete se netrefit.
2: No tak to musí být člověk, který vystupuje hodně vznešeně, ne? Že jo?
1: Samozřejmě. Takovej... Má umí... tu melodii hezkou.
2: Má melodický hlas, že jo? Pěkný přednes. Má se hodně rád, ne?
1: Teď si představte, jak hladí tu holčičku takhle. A říká jí, budeme mít spolu tajemství.
2: Tak to mohl být Pavlík. Pavel Fischer.
1: Fischer.
2: Co?
1: To je typický představitel. On tady pořád bojuje o nějakou... Chce být prezidentem, chce být tím... Ale ten člověk měl být v Hollywoodu. Mm-hmm. Už dávno.
2: Nebo na Barandově minimálně, ne?
1: Ne. V Hollywoodu a garantuju vám, že od toho dne, kdy tenhle ten přijede do Hollywoodu, tak ten Anthony Hopkins spáchá sebevraždu.
2: To jo, a tak mě napadlo, že by mohl začít na tom Barandově třeba u Soukupa, tam by nějakou takovouhle podobnou roličku taky našel, ne?
1: Ale proč myslet ale takhle?
2: Já vím, nízce.
1: No,
2: jasně.
1: Já ho vidím prostě, že má vilu v Beverly Hills, turisti japonští s foťákama jezdí a fotí si ten barák a říkají, tady bydlí Pavel Fischer, jedna z největších současných věcí z Hollywoodu. A já vám říkám, že normální člověk, kdyby ho takhle tu roli mu dali, On by v tomto byl tak přesvědčen, že se budete dívat na film a úplně se do toho zesvědčí.
2: Já vidím, hele, tu velkou vilu v Beverly Hills s takovým tajným sklepem velkým, kam nemá hned tak někdo přístup. Vidím to.
1: Představte si ho v tom kolárek, jo, teď má tu sutanu, jak tam a říká těm lidem na mši ty krásné slova. Jak to všechno je a jak teda musíme, ta hrdost a to, všechny ty rekvizity. A zajde do té úplně, podívejte se mu někde do obyče, zajde do té zákristie a tam to začne.
2: A tam je zlo.
1: Tam je
2: a tam
1: zlo.
2: Je velký zlo.
1: Velký zlo.
2: Jo? Je to škoda, když se někdo mine povoláním, že jo?
1: No pak,
2: že svět přijde jako o něco velkého.
1: No představitel, uchyláka, opravdu. A teď, pane holče, pojďme si říct, co bychom mohli hrát my dva? U vás je to jasné. Ale já nevím.
2: Jo, a co u mě?
1: No, vy jste Corleone.
2: Jo? No, no dobře.
1: Vy jste z italský detektivky Capone Tutili Capi největší.
2: Jo.
1: Dáváte tu uřezanou hlavu koně do postele tam.
2: Jo.
1: Ale děláte takový ty...
2: Ale to by musel za mě udělat Pavel Fischer, tu koňskou hlavu, já mám koně rád.
1: Ale bavíme se o filmování, pane bože.
2: No teď myslím jako herec,
1: v roli. Ale úplně to vidím, jak vy přijdete a řeknete, mám pro vás nabídku, která se nedá odmítnout. No tak to je, a teď co bych mohl hrát já? A zapomeňte na doktora Cvacha, to mě uráží.
2: No,
1: jako
2: jasně,
1: jo. Cvacha
2: jasně,
1: vynechat.
2: Jasně.
1: No, já jsem si říkal, že bych v tom Titaniku mohl hrát toho, jak je na té špičce tam, ne?
2: No vidíte.
1: To by mě sedlo, tu patku mám takhle.
2: Jo. To bylo dobrý.
1: Nebo?
2: Ne, to jste trefil.
1: Nebo nějakýho hodného strýdu takovýho, ne?
2: S čokoládička mám, si.
1: No, klidně, kdybych no.
2: Hodnej strýda, no, tak...
1: Já jsem si zatím vymyslel roli jako nebinárního, zneuznaného hráče amerického fotbalu.
2: Počkejte, nebinárního. Já pro vás mám roli, vy jste mi úplně nahrál. Já si říkal, sakra, co by mohl ten Xaver hrát? Kdybyste byl Víl.
1: To, fakt, to je kopr anglicky.
2: Ne, Víl je telecí anglicky, ale vy byste byl Víl jako od Víly český.
1: Já jsem říkal Víl.
2: Ne. A vy byste byl, jak je Víla, tak byste byl Víl, protože víte, že Disney nedávno rozhodl to...
1: Jste poslouchal český rozhlas zase.
2: Jo, jasně, ale hele, Disney rozhodl nedávno, že je prostě špatně, aby Víly hrály jenom ženy, aby Víly byly něžný a ženský a to, jak je známe, ale že dneska přeci svět je lepší už genderově, jako vyvážený, takže Víly budou hrát i muži. A já jsem si jenom říkal, jak se teď genderově dělají ty novotvary, aby odpovídali jako host a hostka a vy máte taky nějakou zkušenost s tím, ne?
1: Soskou?
2: No, vy jste taky něco, vy si vzpomenete.
1: Poplatnice
2: a tak dál. A tak jsem si říkal, že Disney, kdyby vás objevili, podle mě být váma, tak tam pošlu fotky, tak byste byl ten Víl. Vy jste byl ta mužská Víla, to by vám sedělo.
1: A nebo bych mohl Lordka ještě.
2: Taky.
1: Ne, ale Víl, jako to znamená, aby to nebylo diskriminační, tak nejsou jenom Víly, ale jsou i...
2: Vílové.
1: Víláci, ne?
2: A budou i
1: Vílovky.
2: Vilátka, nebo bylo by Víla, Víl a...
1: Ale já jsem...
2: A Vílko, jak by bylo to?
1: Vílo. Vílo, podle vzoru Víloha no. Je to. Ale... A víte co, já bych bylo, teda už jsem vás úplně zmatený,
2: no,
1: já bych...
2: Ne, to,
1: já bych
2: tak genderově zmatený, to dneska je moderní.
1: Já bych byl villageman, typický.
2: Villageman, jako vesničan, vesničano, vesničátko.
1: No, a ještě teda s tímto otázku, pane holče, zažil jste v normálním běžném životě už nebinárního člověka?
2: Já ne.
1: Já jo.
2: Já ne.
1: Já jo. Při vší vážnosti, bez, abych to nějak, aby to nikdo nemohl, obsluha v jednom fast foodu v Praze.
2: Jo.
1: A řeknu jenom fast food, který je velmi blízko magistrály, byl jsem tam, má to červenou hlavu, takovýhle ramena, Jako... Mm-hmm. A je to to.
2: A to má na té jmenovce?
1: Jo. A úplně jako v klidu vlastně. Nic...
2: No teď tak, proč by ne?
1: Tady se vám to připravilo, tady se vám to dalo. Jako ani mi to nepřišlo nějak ku podivu, jako... Já jsem jako samozřejmě měl tendenci zažertovat nebo nějak podpořit a říct, dovolte, abych vám poděkovalo, ale to jsem neudělalo a šlo jsem do auta a to, ten Twistro jsem snědlo.
2: Tak já si tam zajdu, abych pokročil taky jako vy.
1: No, ale nebudu říkat kde, samozřejmě, protože aby náhodou jsme to... Ale určitě se s tím někdo, kdo se takhle občas, když je nouze nejvyšší, že někde něco strčit za žebřík, tak jsem to tam vidělo.
2: A víte, s tím souvisí jedna věc ještě, že budete víl. V Německu, ke kterému my furt tak zlížíme, že jak je tam všechno lepší a že bychom to taky chtěli tak u nás, tak v Německu se teď zbouřili germanisti. A řekli tady těm lidem, co vymýšlejí hostky a poplatnice a to, ať přestanou prznit němčinu.
1: Český rozhlas.
2: Že je to kravina.
1: Český rozhlas.
2: Ano.
1: Český rozhlas.
2: A tak já si říkám, když pořád se tak upíráme k Německu, tak kdy dojde tohleto k nám a skončí ty hostky a poplatnice a všechny ty nesmysly, které nepatří do češtiny.
1: A lordky.
2: Lordky, no.
1: Říkala to sněmovna, říkali to ve sněmovně lordů a lordek, říkala paní rektorka na Českém rozhlase. Ale mě vám pořád leží v hlavě ten víl.
2: A to vy byste byl ideální víl.
1: To znamená, že bych musel v noci tančit na pasece?
2: Třeba.
1: A víte, že tady nejslavnější víla všech dob byla víla Amálka?
2: No jasně.
1: A já bych byl víl Amál a vy Zlápová byste to písmeno jedno tam zaměňoval. A já bych nechtěl být Amál.
2: Já nejsem takhle lacinej.
1: Ne?
2: A vy jste mohl být, proč byste si mohl nechat Xavera, ne? Byste byl Víl Xaver.
1: Víl Xaver?
2: Jasně.
1: No to bych musel mít tu zásluhu na sobě, ne?
2: To byla krása, já to vidím.
1: Krása bez závoje.
2: Ten závoj bych nechal.
1: Nechal bych radši.
2: A... Hlejte, pošlete, jak se říká, fotobook do Disney.
1: No já to asi udělám, protože... No.
2: Ať se netrápíte tady nějakýma štěkama, ne?
1: No to je jasný. No. A já tam pošlu rovnou toho Fischera, ne?
2: Lejte spolu, hustá dvojka.
1: Já se ho bojím.
2: Úplně vidím hustou dvojku.
1: Jaká z Česka. Hustá dvojka?
2: Hustá.
1: Jo, hustá.
2: Hustá. Přes... Sorry.
1: Jsem vás chtěl nahlásit na tom.
2: Hustá... Ombudsmanovi?
1: Jo.
2: Hustá dvojka.
1: Já bych s ním nehetěl, z toho člověka je strach.

0: 5 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek, ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
0: Buď to chci
1: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne?
0: A nebo odsud ano.
1: A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, a to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam je jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijde vám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobré zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobré se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb?
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No, to slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

Po cestě z kliniky jsem se stavila v místním obchůdku, kde dostanete koupit krásně dozrálé mango, domácí chléb, fantastický sýr a také kus slaniny a čerstvá vajíčka. Miluji ranní vstávání za vůně čerstvé kávy, kterou zásadně piju až po snídani. Bez čerstvých vajec, slaniny a dobrého čaje si snídani nedovedu představit. Igor, můj manžel, ji umí dokonale a tak trochu mě tím hýčka, pochopitelně pokud je doma a má náladu. Když to shrnu, tak doma bývá málo a náladu mívá různou. Podstatně raději hýčka našeho knírače, který si to umí řádně vynutit. Říkáme mu Einstein, myslím knírači. Vypadá, že je z rodiny nejchytřejší a chvála Bohu neumí mluvit. Rozhodl se převzít vládu v rodině a tropické podnebí miluje. Umí plavat, což jsme do jeho 2 let nevěděli, protože se tvářil, že vodu nemusí. Poprvé to bylo, když k nám přišla návštěva. Osobně nesnáším, aby kdokoliv mimo mě a muže lezl do našeho bazénu, když má o pár metrů dál moře. Je to nehygienické, prostě to nemám ráda. Přátelé posilnění skleničkou ledového šampaňského se chtěli osvěžit. Po kaviáru, vajíčku, blumách, smetaně se rozhodli, že si půjdou zaplavat do našeho bazénu. Einstein, který doposud sledoval ze svého pelíšku celý děj, podotýkám, že ne zrovna neutrálně, se rozhodl jim záměr zprotivit. Skočil a začal plavat, jako kdyby tak činil několikrát denně. Válel se, potápěl, plaval, plival, cákal, vyváděl a nikdo si nemohl být jistý, jestli se taky do vody nevyčúral. Na každého, kdo se k bazénu přiblížil, vycenil své malinké zoubky, zavrčel a plaval k dalšímu narušiteli z řad našich hostů. Přátelé, když to nebohé zvíře viděli, zjevně ztratili zájem a zašli se vykoupat do moře. Od té doby víme, že Einstein umí plavat, že do bazénu nečůrá ani neplive, že nemá rád návštěvy a je jedno odkud, nemá rád, aby mu lezli do bazénu. To, že snáší jen někoho, jsme poznali v průběhu našeho pobytu na tomto krásném ostrově, který byl stvořen Bohem. Jinak si ráj ani nedokážu představit. Velmi senzitivní je Einstein na mé kamarády z dřívějšího pracoviště, jestli se tak dá nazvat světová organizace NVO, kde jsem strávila téměř 40 let. Jednou, až budu moci, popíši praktiky světa, odkud se neodchází ani na zasloužený odpočinek, ani do důchodu, ani na dovolenou. Prostě odejít můžete jen v rakvi. Ale o tom někdy později. Einstein přátelé z NVO miluje nade vše. Pozná je, ani nevíme podle čeho, ale přísný zákaz vstupu do bazénu a na jeho postel, kterou na verandě okupuje, to mají také. Vedení NVO se pravidelně schází na různých místech světa a hodnotí situaci v rámci svého zadání. Jsme a nejsme na odpočinku. Nikdy nevíme, kdy budeme povoláni a je jedno, jestli je vám 50 nebo 90 let. Pohodlný život, který se někomu může jevit jako zajímavý, je obrácenou stránkou mince, ale je báječný, pokud si na něj zvyknete. Já jsem si zvykla a tento způsob života miluji. Sedím ve své pracovně a připravuji se na setkání, které se bude konat za pár dnů s ostatními kolegy NVO na druhém konci světa. Ještě jednou pročítám všechny informace a dovídám se o prasárnách, které se zase připravují v té malé zemi, kterou stále ještě miluji. Je to mnoho let, desítky let, co jsem ji opustila. Přesto k ní mám stále stejný vztah. Když slyším Praha, rozechvěje se mi hlas, ale rozhodně to vím pouze já. Se svými kolegy z NVO se nikdy nezajímáme, odkud kdo je. Nepatří to do kodexu. Co není v kodexu, to nás nesmí zajímat, ani nezajímá. Porušení pravidel není přípustné, členové NVO je přísně dodržují, a to bez ohledu na vnější změny. Organizace působí snad déle než lidstvo samo, říkáme si na některých setkáních.
To, že takzvaná sametová revoluce, pád socialistického tábora v Evropě v 90. letech, byla jen fraška, je jasné. Bylo to nutné pro další přežití kapitalismu, který se pohyboval na okraji katastrofy. Katastrofy, která mohla mít takový dopad, že by vyvolala světovou válku. Hrozil světový rozvrat. S odstupem času se dá odhadnout, o jakou dobu se hrozba největší války posunula. Je to 30 nebo 40 let? Evropský kapitalismus potřeboval další území pro svůj ekonomický rozmach. Bývalé země socialistického tábora uvolnili svá odbytiště, vytvořili nový prostor a tím se zachránil světový mír. Na jak dlouho, přemýšlím s otevřenýma očima, když čekám v odbavovací hale na odlet letadla, které pro všechny členy NVO pravidelně organizace posílá. Jen zřídka se stává, že letíme normální linkou a dovídáme se to jen pár dnů před odletem. Vše je sofistikovaně řízeno a vždy je to bezpečné, spolehlivé a do posledního detailu zorganizované. Za celá ta léta se mi nechce věřit, že jsme neviditelní a přitom jsme všude. Soukromým letadlem odlétáme do centrály, kde dostáváme informace, s kterými máme možnost dále pracovat. Vše do sebe zapadá jako pucle. Dokonce parta, kterou jsem před pár dny potkala na pláži, zapadá do celého scénáře a vše jen potvrzuje. V Evropě se připravuje loupež století. Některé země jsou odvážné, připravují se zákony a tuneláři veřejných financí jsou velmi aktivní. Kdyby věděli, že jsou sledováni úplně jinými skupinami, než jsou ty, které mají podplacené. Kdyby jen věděli, že my jsme neúplatní a vyhodnocujeme všechny ty skupinky, biznismeny, finančníky, policajty, prokurátory, soudce, politiky, prostě všechny ty chudáky, kteří v různých skupinách podvádí své občany, kradou, až se zajíkají. Nic jim není svaté. Po týdenním informačním školení se vracím do své oázy klidu za svými palmami, mořem, bazénem. Einsteinem, Igorem. Všimáte si pořadí? Vůní eukalyptu a vanilky. Jsem doma, vyčerpána po cestování. Vždy po informačním školení se mnou není řeč. Musím se sama připravit na plnění úkolů, pokud se týkají mě. A nebo si jen udělat revizi ve své hlavě, vyhodnotit situaci, odpočinout si, vyrovnat se s novou situací i novými úkoly. Tentokrát to byly hrůzy, které nás čekají. Hrůzy, které nám připravují ubožáci, kteří za pár peněz nechají zavraždit vlastní babičku. Lidská lůza v bílých límečcích je všude. A já nejsem mesiáš, který by měl zasahovat. Má práce je úplně jiná a plním ji velmi dobře. Tisknu v ruce vyznamenání, které jsem za příkladnou práci právě před pár dny obdržela. Zlatý odznak je symbolem. Symbolem uznání a hodnocení. Jsem na něj pyšná. Určitě to nebylo k mým šedesátinám. Tak to nefunguje. Že bych byla fakt dobrá? Co dobrá? Výborná! Téměř se zajíkám radostí. Sedím na kryté verandě porostlé vystárií, odkud je vstup přímo na rozsáhlou zahradu plnou palem a tropických keřů. Venkovní bazén s průzračnou vodou je zalit velkými kapkami deště, tak hustými, že se na hladině tvoří jedna velká bublina. Venku prší. Tropický déšť, kdy je stále teplota těsně kolem 30 stupňů, doslova miluji. Kousek za zahradou je vidět, jak se zvedá moře a svým typickým hukotem se vlny převalují jedna za druhou. Je pravda, že každá sedmá je největší? Mnohdy se je snažím počítat, ale dnes to nejde. Dělím se s Einsteinem o velký gauč na terase, který má i malou střížku z krásně bílého plátna. Dá se zvednout, ale ani nevím, k čemu slouží. Na terasu neprší a větřík bývá příjemný. Možná, že tato sněhově bílá střížka vytváří pocit intimnosti. Einstein tuto pohovku miluje.
Je tak velká, že takových pejsků jeho velikosti by se tam vešlo nejméně 30. Ale náš knírač tam nejraději leží sám. Dnes udělal výjimku. Asi proto, že jsem byla dlouho pryč, se schovývavě posunul a uvolnil

Mílají informace z uplynulých dnů a různé příhody, když podřimuji na hedvábném polštáři, který jsem si dovezla kdysi z Indie. Indii mám ráda pro její různobarevnost. Různobarevnost sárí místních žen je úžasná. Nikdy jsem se je nenaučila vázat, přestože jsem snahu měla. A nějakou dobu jsem v Indii i žila. V polospánku se musím usmát, když si vzpomenu na jeden večírek ještě v té krásné zemi. V Praze, která byla a je centrem dění Česka, tehdy Československa, byly vždy privilegované skupiny. Tyto skupiny či jedinci se ale nenacházejí jen v Praze. Ještě za hluboké totality dostávali privilegovaní devizové přísliby, aby mohli se svou rodinou trávit dovolenou v zahraničí či alespoň v Jugoslávii. Měli příjem bonů a nakupovali v Tuzexu. Dostávali práci v zahraničí a pracovali za tvrdou měnu. V průběhu jednoho roku vydělali tolik, co normální smrtelník nevydělal za 20 let. Jejich děti studovali v zahraničí. Prostě i za socialismu to byla vyvolená skupina. Na tuto dobu nechci vzpomínat. Při té vzpomínce se mi udělá úzko. Stejně tak úzko, jako když jsem poprvé viděla trezorový film Ucho. Za bývalého režimu jsme já i moje rodina velmi trpěli. Nevidím jediný důvod, proč bych si stěžovala. Nevidím jediný důvod, proč bych se vracela. Je mi líto těch, kteří se měli za bývalého režimu fantasticky. Bylo jich pár. A to jsou ti, kteří si nyní nejvíce stěžují. Asi si myslí, že žili ve vzduchoprázdnu a že si okolí nepamatuje, jakých všech výhod využívali, jak si žili jako prasata v žitě, jak říkávala babička. Vzpomínám na večírek krátce po sametové revoluci, kdy se ke mně přitočil podnapilý právník z uznávané advokátní kanceláře se slovy: vy jste výborná, ale máte smůlu, že za vámi nikdo nestojí, že jste úplně sama, nikam nepatříte. Zjevně mě neznal a pozbíral místní drby, že jsem asi blbka, protože společně s vyvolenými nebo pro vyvolené nekradu. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem tak nikdy neuvažovala. Neudržela jsem se a odpověděla jsem mu bez uzardění a s milým úsměvem jako dáma: kdybyste věděl, kdo za mnou stojí, tak se poserete. A s milým úsměvem, chřestíc šperky, jsem se se skleničkou sektu, v té době se šampaňské moc nenosilo, otočila a houpavým krokem, vědoma si svých krásných nohou a bot od Diora, odcházela ke skupině výborně se bavících energetiků. V zádech jsem cítila pichlavý pohled debila, který nevěděl, kde tuto informaci má prodat. Je to již dávno. Tak dávno. Svou reakci jsem dlouho vyhodnocovala a měla z ní špatný pocit. Věděla jsem, že se takto nejedná a nedává příležitost k tomu, aby se někdo zajímal o to, kdo nám kryje záda. Byla to moje velká chyba, ale nakonec mi to prošlo. Prošlo mi to proto, že jsem svůj prohřešek nahlásila ještě druhý den na centrálu NVO. Z Česka jsem musela odjet, což mě velmi mrzelo. Probouzím se ze svého polosnu. Igor mě pohladí po vlasech a mává nějakými papíry. Zakoulím očima. Vůbec se mi nechce číst nějaké svodky a svou nevoli projevím tím, že se otočím. Neotáčej se a podívej, co to mám, řekl s úsměvem v hlase. Zabořila jsem hlavu do polštáře a nechtěla se podívat. Měli jsme oba dobrou náladu. No, podívej se, to jsou letenky. Budeme teď nějakých pár měsíců cestovat. Co ty na to? Einstein pochopitelně s námi. Vyskočila jsem, radostně ho objala a s úsměvem jsem se zeptala, kdy letíme. Zítra odpoledne, nejdřív k tetě Julii na Nový Zéland. Pokoušeli se o mě mdloby. Zítra? To si děláš legraci, kdy se zbalím na skoro rok cestování. Jak na rok? Říkal jsem na pár měsíců. Jo, to znám, odfrkla jsem. Minule si říkal to samé a nakonec to byl téměř půl druhého roku.

No, to bylo proto, že ses všude vykecávala. Tak jsme se zdrželi. Smál se šibalsky Igor. Nebál se, nic nepotřebujeme. Einsteinovi granule na 2 dny a to je všechno. Pusu, jdu si zaplavat. Zasmál se Igor a zcela bez starostí skočil do bazénu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já přesně jsem toho Fialu viděl, to je jako když z té výšiny té Ukrajiny posvátný a Ukrajina spadnete do jihomoravské vesnice na náměstí a tam se vám přihodí rovnou tohle.
2: A takže jsem to pochopil, že ten člověk, co mu nepodal ruku, byl nějaký kámoš od šlachty, jo?
1: To já nevím, já jsem to viděl anonymně, já jsem viděl jenom, poznal jenom plukovníka Fialu, kdo je ten dotyčný muž, to nevím, koho volí nebo jaký má preference.
2: No, měli bychom začít vytvářet sbírku lidí, fotek a videí, kteří Fialovi nepodali ruku. Ale jemu se to sype tomu Fialovi teda po všech stranách.
1: Totálně.
2: Ale víte co, díval jsem se na projev Zelenského. Mm-hmm. Viděl jste to?
1: Viděl, mě to zajímalo.
2: Mně to přišlo nedobrý.
1: Mně to přišlo jako zručnej PR-ovej kýč, který nás měl chytnout za srdce i za hlavu, aby jsme dál pomáhali. A v tom si myslím, že to bylo napsané zručně. Akorát jsem si tam třeba, jako, když byly ty paralely na ty osmičky, ho vzpomněl, že v roce 68 nás přišli okupovat i vojáci z Ukrajiny a bydleli v Milovicích s Rusama a tak dál, ale dobře, ale za něj musím říct, on ten projev jede přes kopírák a slouží k jedinému a sice my vás tady chceme chytnout za srdce, že trpíme a vy nám a chceme, abyste nám dál pomáhali. A ocenil se, musím říct, že nám nevynadal. Aspoň. Protože třeba Němcům i Američanům i vynadal.
2: Tak rozumím, já jsem, mě to, co říkal, nějak hezky neznělo. Zaprvé mi to přišlo celý nedůstojný, protože proč nepřijel teda?
1: No tak jako samozřejmě ta online verze není.
2: Za druhý, on tam seděl tak jako divně v nějakým takovým, teď tam seděl v tričku.
1: A počkej, to už sedí od začátku války v tričku na stejném místě.
2: Ale mluví k mýmu národu. Tak to je jako.
1: Tak je vojevůdce, ne?
2: Vojevůdce, no. Tak to je. Ale vystrčil tragický projev.
1: To jsem naštěstí neslyšel, já jsem slyšel Fialův.
2: Fiala měl aspoň to hezky řekl a přednesl plynule. Pekarová strašně koktala.
1: To bylo potupný, ne?
2: To bylo potupný, mě to, až mi bylo líto.
1: To mě ne.
2: Já vím, vy nemáte jí rád.
1: Ale já si, víte, já na její obranu musím říct jednu věc vážnou. Já myslím, že před sebou na stole měla smlouvu na prodej Budvaru Američanům, Budweiseru. A že si tam, víte, rešeršovala, jako jak to udělat pro ty Američany líp. Takže úplně tomu nevěnovala pozornost a pak jí vytrhli a ona musela něco říct k tomu.
2: To je vtipná poznámka. Schválně si poslechněte, jak toto komentoval ten Ringo na XTV, Ringo Čech. Prodej Budvaru a Pekarovou. To se pobavíte. Ale já chci říct, proč si to nepřečetla předtím?
1: Teď bych řekl něco ošklivýho.
2: Promiňte ještě nehezkou, musím říct, já to musím říct.
1: To jsou samý nehezký věci dneska.
2: Nehezký je to. Viděl jste někdy nějaký film, kde jsou takový ty titulky pro neslyšící?
1: Jasně.
2: Takže tam je napsáno, že říká, někdo vejde do místnosti, říká dobrý den a pod tím je v závorce napsaný směje se, nebo vezli dveře, nebo zvuk klavíru, jo, takový ty. A kdyby tu Pekarovou někdo titulkoval, a co ona tam říká pro ty jako neslyšící, tak by tam v té závorce, tady u těch efektů všech bylo celou dobu koktá. Nemůže to přečíst. Špatně přečetla větu. Proč tam není někdo, buď to měla strašnou trému, a to nechápu, proč za mnou nepřišla.
1: Já bych to já taky odnaučil. Ne, tohle, to se přiznám. Mohla zavolat aspoň, ne?
2: Víte, jak se to odnaučuje, tréma, takováto, na mediálním cvičení? Já bych ji to odnaučil. No. To se dělá tak, když já jsem mnohokrát dělal mediální školení, že řeknete tomu dotyčnímu, a to pozor, to jsou rozumí od jisté americké agentury, jo, aby přečetl nějaký text, napíšete projev třeba otvírání výstavy. A ona se to stydí a řekne, a koktá a má trému a tak, tak vy toho člověka svléknete do naha, úplně do naha, stojí nahatý před vámi, žena, muž,
1: nebinární. Takhle děláte vy mediální cvičení, jo?
2: Já ne, ale dělá se správně. Dělá se. Kdyby to chtěla Pekarová udělat. Ten člověk zcela nahatý to přečte, to fakt existuje, a stydí se ještě stokrát tolik.
1: To si dělá ve vězení, ne? Někde?
2: Ne, počkej, to jsou americká firma.
1: Já už vím, proč tady bývají zavřený dveře často, když přijde a říká se, oni tam mají mediální školení.
2: No, to jsou staré tak časy, mediální školení.
1: Já jsem je někdy chtěl otevřít, abych se přiučil a radši nebudu, radši nechám zavřený. Chcete se
2: dívat klíčovou dírkou jako kolegové?
1: Tam je vždycky plno, tam je už jako...
2: A potom mu řeknete, oblíkni se a otevřete znovu a on to přečte naprosto plynule, protože už má pocit komfortu. Tak to fakt je. Tak to opravdu je.
1: Po téhletý vlzonce vám bude non-stop zvonit telefon se žádostma o mediální školení.
2: Kdyby přišla včera paní Pekarová, anebo předevčírem a řekla, pane Xaver, ona by řekla mistře, ne? Spíš.
1: To si myslím, že jo. Že je pravděpodobně.
2: Mistře, promiňte, já mám zítra důležitou, budu říkat věc tam před Zelenským a parlamentem, že celým, a mám pocit, že se budu stydět, že budu koktat. Tak já bych řekl, pojďte, paní místopředsedkyně, slíknout do půl pasu, jako u doktora.
1: Nestýjte se, slíkněte se. Ne?
2: A tady by přišla do půl pasu, tady bych řekl, a teď úplně do nahata, takže, a ona by tady stála, takhle by, já bych se samozřejmě díval jen tak decentně, ne, že bych, to není takový to, jako když přijde se tanečnice utyče, ucházet, no, tak... jako že ten majitel ty restaurace říká, ukažte, zpátky.
1: Nejste žádný chlípík.
2: Ne, to je žádný prase. A takhle bychom to s paní Pekarovou nacvičili.
1: No taky, ale tak můžete jí zavolat do budoucna, že řekněte, že jste viděla, jak se trápila tam trošku během Zelenského projevu a že máte tuhletu, že máte tenhle ten způsob americký, na to ona uslyší, ona má
2: jo,
1: Ameriku ráda.
2: Jo.
1: A myslím, že tady bude non-stop u vás.
2: Víte, co já to zkusím? No. Myslíte, že je stydlivá jako v tomto?
1: Myslím, že ne, já myslím, že vy zapůsobíte tak, že se úplně vám odevzdá.
2: A řeknu, a paní místopředsedkyně, jestli budete u toho vyvádět a budete se nějak jako cukat, tak se nahatá budete muset projít tady ještě u zubařů po chodbě tam a zpátky.
1: Vedle. A možná po hlaváku, ne? Po peroně aspoň jednu. Co?
2: Tam by jí mohl znásilnit nějaký uprchlík.
1: Jo.
2: To zase ne.
1: A počkej, tak tohle to byla ošklivá xenofobní poznámka.
2: No, tak tam nikdo jiný není.
1: Fakt ne?
2: Ne. Já jsem tam šel předevčírem, šel jsem si kupovat a tam byly jenom takový ti, jak tam leží na zemi.
1: A já myslel, že už tam nejsou, že nám hřibátor říkal, že už tam nikdo není.
2: Předevčírem tam byli.
1: To tam někdo vozí snad.
2: Možná byli nějaký příbuzní ještě, nebo jo. Pozůstatky. Ale vypadali jako živý. Takže asi se to... Detail. Prostě ten Zelenský, já vám řeknu, pane holče, mě to urazilo.
1: To mě ne zas, ale...
2: Můj jemnocit to urazilo, tak.
1: Já říkám, já jsem kvitoval, že nám nevynadal. Takže vlastně jsem...
2: Vy nemáte velké požadavky, no.
1: Nemám. Já jsem minimalista. Co byste čekal?
2: Proč nesednul do vrtulníku a nepřetěl?
1: Ale mě se neptejte, já to nevím.
2: Tak vy jste...
1: Víte, kdo by to mohl... Jana Černochová by to mohla vědět.
2: To, a ta je dobrá.
1: Do nějakého, možná našeho, ne, vrtulníku.
2: Já nevím.
1: Starýho, nebo já nevím, co jsme tam poslali všechno.
2: No, ještě mi v této věci ještě musíte odpovědět na jednu věc. My jsme pořád ještě se nevyjádřili k tomu, co ta, jak moc může utrpět ta vláda. Myslíte, že s tím, co se teď děje, že to může setnout Fialový krk?
1: Pojďte, já si myslím, že už teď vidím, jak to bublá a jak i lidi, kteří rozhodně, spíš bych řekl, že byli na straně téhle vlády, tohohle projektu, nejsou to žádní babišovci, tak jak najednou jsou už i oni, jak by řekla Miroslava Němcová, zděšení. A jsou rozladění a říkají, tohle jsme nechtěli, tohle jsme nečekali, teď budou prázdniny, během toho vlastně ta krize socioekonomická se bude prohlubovat, pak jsou volby, které jako koaličnímu přátelství nikdy nepřidají a na podzim to bude naplno, takže na podzim si myslím, že může mít vláda vážný problém. Já jsem teď četl i super koment, jako fakt od, že to řeknu od plic, té ekonomky Švihlíkový. Ona je lehce pedlá, ale samozřejmě chytrá, vzdělaná.
2: Co jste řekl, že je?
1: Lehce prdlá.
2: Kriste, já tady nemůžu s váma sedět.
1: Půjdete k soudu. Půjdete k soudu.
2: Jdu za 15 minut mám být u soudu, no. Tak pojďme rychle.
1: A,
2: nepoužívejte ale vůči ale ženám,
1: to, já, pardon, to,
2: pane holče, ty to, že je prdlá, co to je za výraz? Řekněte, že je osobitá.
1: Originální.
2: Originální.
1: Originální, svébytná. A ona napsala fakt prdlá. Koment.
2: Ježíš, ten kde, holec se utrhnul z řetězu.
1: Kde prostě napsala, tahle vláda dělá, nedělá nic. Jejím výkazem práce jsou patetické fotky a videa z nesmyslných akcí prostě za blinkama a já nevím, kde všude. A
2: kdo to? Za blinkama? Kdo to je?
1: Petr Fiala, máte takový hit na sociálních sítích, jak se byl podívat někde na blinkách, nějakým, on se mu říká akvaponie, nebo jak? A je tam v takovým tom plášti, jak jsme se o něm bavili, v tom modrým, který za totality nosili prodavači, tak v takovým plášti tam stojí.
2: A
1: on si to dal na Twitter a samozřejmě je to hit. No, ale zpátky ke Švihlíkový. No a napsala prostě, dala tam i to, co udělala německá vláda, co udělala rakouská vláda. A tahle vláda neudělala nic. A ještě se chová příšerně arrogantně. To je to vždycky zvláštní.

0: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čtu na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
1: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
0: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení, a to s dovolením.
1: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
0: ale to dá kdokoliv. Promiňte, já dokončím tu otázku. Ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
1: a
0: daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
1: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
0: Máte na mysli NATO?
1: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
0: Jasně.
1: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a
0: vidíte, chodit, jaký tak, jste vlastenec.
1: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Viděl jsem jí téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kloužou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Představil jsem se jí country boy a zeptal se jí na nejbližší spoj. Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kloužou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou.

0: Předešle všechny své sliby, oj, oj, oj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil, dopravil mě prakticky až k ní. Netušil jsem, že je gravidní. Mé oči klohužou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech. Oj, oj, oj, jiný boj. Oj, oj, oj, country boy.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
3: Ano.
2: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
3: Aha.
2: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
3: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
2: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
3: Ano.
2: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
3: 3300... A něco.
2: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
3: Bylo, blížili jsme se tam, blížili jsme se tam.
2: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
3: Bavíme se v dolarech.
2: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
3: No.
2: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
3: Určitě, je to nejlepší doba, já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
2: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
3: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
2: $5000
3: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
2: No,
3: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
2: Což je ta věc, promiňte,
3: ano.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko.
3: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
2: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
3: Přesně tak.
2: Ne
3: přesně.
2: Částečně.
3: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
2: No, to padá Rusko jako pozor.
3: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
2: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem?
3: No,
2: tak bylo nebo nebylo?
3: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
2: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
3: já budu smělý a opravím vás, můžu?
2: No opravujte.
3: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
2: To říkám, ne?
3: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
2: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
3: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
2: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
3: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako, když chci vědět, co se bude dít ve společenském životě a v politice, a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
2: Odvážná
3: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
2: To myslíte vážně, co teď říkáte?
3: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
2: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
3: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
2: ale...
3: Ale
2: tady jste v XTV, pane Vlášku.
3: Takže na rovinu jedeme.
2: Ježíš Kriste.
3: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
2: No.
3: Jiné vysvětlení to nemá.
2: No tak leze to z vás pomoct. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
3: určitě.
2: V Evropě,
3: určitě.
2: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
3: Jednoznačně.
2: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
3: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
2: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
3: Tak.
2: Řekněte teď, tady...
3: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky. S tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
2: Česká.
3: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
2: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
3: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
2: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat, když
3: tam neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
3: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné ano. konspirační, ano. protože jak nám říkala juniorní...
3: Ale jsme Fix TV, můžeme.
2: Říct. Můžeme, ale jo. to je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte, co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
2: Takže může rozhodnout.
3: Může rozhodnout.
2: Sedí na tom.
3: Sedí na tom, sedí.
2: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
3: Ano.
2: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu moc peněz, vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
3: Ano.
2: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
3: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
2: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
3: i víc.
2: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
3: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali.

0: na ty věci, na tu analýzu jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
0: ano.
1: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Ne? Jo, blížíme se ke dvou letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
0: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Now, don't explain. I know you raised Cain. I'm glad you're back.

0: won't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: A opět říkám s krásným potěšením, protože jste mě teďka, jak ty, tak ten světodějný teď bol v naší zemi, kdy řešíme e-maily a jak se píšou e-maily a kdo je komu nebezpečím. Jinými slovy o významu složek pro český ústavní systém, tak jste mě donutili, já jsem dělal velký jarní úklid a přinesl jsem si teďka neskutečného spoustu složek, ale bohužel jsem zjistil vlastních restů. Tak já se tady tím budu probírat a pokusím si to užít. Takže všem děkuju, speciálně Petru Fialovi a Markétě Pekarové Adamové, protože to řekla vůbec takovým jako emocionálním nádechem, že mě donutili, moje žena děkuje, že jsem šel do jarního úklidu, stálo to za to. Teďka brzo budu podávat daňový přiznání a pak slibuju fáze 2, pracuju na složkách, aby restu ubývalo, byl v tom pořádek, systém a končím se složkou.
1: No, ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, šéfku sněmovny a TOP 09. Ta teda, když říkala v televizi, proč svolali tu mimořádnou schůzi, jí nějak skamenil úplně v obličej. Já mám pocit, že jí se stalo nějaký bezpečnostní riziko, trošku se o ní bojím, ale každopádně kráčíme znovu a jako obvykle před dějinami, protože natáčíme Férovku krátce před vypuknutím, jak jsou mediální titulky, masakru ve sněmovně a sice před začátkem mimořádné schůzy. A ono je to krásně lidicky nazvaný bezpečnostní hrozby České republiky, tuším, ale je to samozřejmě mimořádná schůze k Andreji Babišovi. Protože si řekněme, že situace pro vládu vůbec není růžová. Hlavně ten poslední průzkum Kantaru, publikovaný v České televizi, ji vyděsil a reakce na to je každopádně mimořádná schůze sněmovny kvůli Andreji Babišovi. Já mám takový pocit, že s každým dnem vlastně ta vláda Petra Fialy víc a víc vykrádá Andreje Babiše. On už, Petr Fiala začal natáčet videa, trošku jako Andrej Babiš, skončil jako Petr Fiala, protože Petr Fiala je jenom jeden, Andrej Babiš taky. Teď po tom, co nám vláda permanentně říkala, že svolávání mimořádných schůzí nás stojí strašný peníze a navíc to ještě brzdí od produktivní práce pro celou zemi, tak nakonec nám svolala mimořádnou schůzi sněmovny sama vláda. Dokonce ještě tak, že vzhledem k tomu, že si vlastně uzurpovala většinu času pro řečnění pro sebe v tom prvním dnu, tak se ta mimořádka protáhne do druhého dne, pak už sněmovna asi nebude ani jednat ve čtvrtek, takže vlastně nebude pracovat tenhle týden pro nás.
2: Je to takový emocionální týden, si řekneme.
1: Je to hodně složkový. Je to složkový týden, ale ono vůbec nějak bezpečnostně přituhuje, protože když vidíme ty reakce Fialovy vlády na tu její situaci, tak ku příkladu poslanec hnutí STAN Exner zcela vážně, on si položil otázku, proč má hnutí 39% podle toho zmíněného průzkumu Kantaru. A jeho...
2: Ale řekněme si na rovinu hnutí ANO, ne hnutí starostů.
1: Jasně. A...
2: Což předjem, když člověk neví, jestli, protože oni v těch starostech už jak jsou rebelové vůči vládě, tak já už někdy opravdu čekám jako takovou tu tiskovku, kdy zaútočí z opozičních pozic na provládní SPD a provládní ANO a Petra Fialu, spojí je do svaté trojice a řeknou, co tady ti lidé pro vás pro Bůh dělají. No. A chtělo by to konečně velký pořádek a jarní úklid. Takže proto já už upozorňuji posluchače, protože i já sám občas tápu, jestli jsou ještě ve vládě, nebo už jsou mimo vládu, nebo
1: ale
2: jsou úplně mimo
1: záleží
2: systém.
1: Jak kdy. Ku příkladu při té mimořádné schůzi sněmovny budou ve vládě. Ale jinak, když jdou do televize, tak už ve vládě nejsou. To už, tam už se od toho distancovali. Ale každopádně poslanec Exner si na tuhle svoji otázku, proč má hnutí ANO 39%, odpověděl, protože nemáme zákon o dezinformacích. A mě jen tak jako v mý škodolibosti napadlo, kdyby jsme ho měli, nedej Bůh, protože já jsem proti němu, protože dezinformace je obyčejná lež a může to být lež, pololež, může být chytřejší, může být hloupější, ale prostě všichni, je to pořád stejný. Ale no tak už je v krytu, nebo možná před soudem nemalá část členů vlády za ty jejich tweety ohledně války na Ukrajině, ohledně lhaní o tom, co dělají nebo nedělají doma. Takže jestli by si někdo měl přát že nemáme zákon o dezinfo, tak by to měla být sama vláda. Ale mimořádná schůze sněmovny k Andreji Babišovi, já nevím, co má být zakončením. Jestli chystá Fialova vláda nějaké velkolepé zakončení, že třeba vstoupí ministr vnitra Rakušan a sebere Andreje Babiše, odvede ho a už o něm neuslyšíme, nebo co si o toho slibují. Každopádně já si myslím, že od vlády prostě uslyšíme jenom to, co nám říká doteď dokola, jak je Andrej Babiš rizikem a nebezpečím pro Česko. Andrej Babiš a i poslanci ANO nastoupí poté a řeknou nám úplný opak. A jak znám tyhle ty schůze a jak znám Andreje Babiše speciálně, tak už teď si dovolím garantovat, že Andrej Babiš udělá ty titulky zase chytlavější než Petr Fiala a většina členů vlády.
2: No, myslím si, že se chytili do vlastní pasti a to úplně se vší parádou ve velkém lesku, protože podle mě ta úvaha byla, že si vyhodnocují, že de facto jediné, co ještě si lidé řeknou na konto této vlády, tak řeknou dobře, tak mají nějakou jako setrvalou, možná příliš umíněnou, ale setrvalou jakoby zahraničně politickou strategii, víc jsou v cizině než doma, stejně jako nám poradí, tak poradí i v cizině, cizím a ono to překvapivě nefunguje, ale prostě jsou něco, v podstatě vláda si hraje na jedno velké ministerstvo zahraničních věcí, ústavní činitelé, další předsedové obou komor na jednu velkou morálně hodnotovou cestovní kancelář. A tak si řekli, že zkusí vlastně hodit udičku a pokusí se chytit na to Andreje Babiše a hnutí ANO, a to dvojím způsobem, že buď vlastně je donutí, aby Andrej Babiš a hnutí ANO vlastně připomnělo, kde všude kooperovalo s vládou a tím ztratilo jako pel protestu a takového toho středového mostu, který teda mimochodem padá pak, protože ho většinou neuznává ani jeden břeh těch řek. Jo. Je to jeden velký mýtus. Ale zkrátka, že tam odpadne takový ten nádech toho protestismu za každou cenu a řeknou, podívejte, teď on je v podstatě náš a on tak jako opravdu svým způsobem dělá akorát s ostřejším slovníkem politiku pětikoalice, a nebo si naopak jako zatlačí Andreje Babiše do pozic Tomia Okamury a protestu a začnou těm svým říkat, neutíkejte, sice vás štveme komunikačně, neplněním slibů, vaše peněženka se trápí a nemáme pod ní žádné pozitivní scénáře.
1: Já ti peněženku nenosím vůbec.
2: Aby se netrápila. Ty už jsi postmoderní.
1: To se zbavíš tohohle problému jako Číňani, když se chtěli zbavit problému nezaměstnanosti mladých, tak prostě přestali zveřejňovat statistiky. Tak já jsem z kapsy
2: taky máme tyhle metody. Taky máme tyhle metody, pamatuješ, prostě statistika nepřítel zdravého vládnutí a stability politického systému. A zajímavé, že už to říkáme po nějakých 30 mírně plus letech po roku 89 a už máme ten slovník dost podobnej. No ale zkrátka tam bylo vidět, že jako chtěli toho Andreje Babiše prostě zatlačit a dostat buď do zákopu k Tomiovi a dát mu nálepku mouřenína a říct, podívejte, tak tady je ten černý Andrej, ten černý pasažér systému a vy k němu neutíkejte, přátelé, protože jinak budete mít stejný stigma, nehledě na vaši peněženku, případně teda bezhotovostní styk u holců. A nebo potom byla ta druhá varianta, že v podstatě z něho udělají takového konfidenta, typu, teď podívejte, on to s náma píská, on to s náma podepisuje, on proto ty ruce zvedá, ale jinak má takový ten slovník toho desperáda. Jenže ono se ukázalo, a to nedomysleli, a to je prostě vidět teďka ty umělecký výkony, jak oni se do toho tlačej, jak já jsem slyšel některé poslance, kteří si rozpomínali na argumenty v prezidentské kampani, co tam Andrej Babiš říkal, někteří utíkali pomalu do začátku 90. let, někteří...
1: Tohle století, nebo teda minulýho?
2: Už dokonce toho minulého tisíciletí, prostě vledali, co šlo, mám pocit, že někteří se podívali ještě, jestli náhodou tam někde, kde Andrej Babiš se narodil, jestli tam už nevet nějaký desperátský řeči. A myslím si, že si někteří říkali, sakra, nemá ty fabriky, aspoň ve východním Německu, aby jsme z něj udělali toho konfidenta, tu pátou čekající kolonu té nesprávné části Německa. Nedařilo se to, je vidět, že prostě jim to kazí, že byl premiérem, že i díky svým zájmům v podstatě v Unii hrál velmi jako konstruktivní tóninu. Za migraci ho kritizovat nechtějí, že jo? Protože oni teďka vlastně jsou na stejných barikádách. Vůči NATO vlastně kritiku taky neměl, odmával helikoptéry. Jana Černochová, mimochodem ta ministryně války, nedávno řekla sama, že Andrej Babiš je prozápadní politik, protože s ní společně dovyjednal a získal podporu pro vlastně spojeneckou smlouvu vojenskou bezpečností mezi Českou republikou, no jasně, a Spojenými státy americkými. A to najednou jako s Lipavským prostě nejde.
1: Tady
2: jo?
1: Ohromná ironie téhle vlády je, že ona se vlastně ve všech těchto věcech vlastně chytá do vlastní pasti. Ty jsi zmínil i Andreje Babiše a na to můžeme zmínit i vrbětickou kauzu a Babišovu vládu, kolik vykázala odsud ruských takzvaných diplomatů. Ta odpověď protiruská byla velmi razantní. To samý Andrej Babiš a 2% výdajů HDP na to samý, účast naší armády v zahraničních misích na to samý. Čili oni vědí, že se tady se nechytnou. Ale podle mě oni mají skutečně dar na to si sami nahrát Babišovi na smeč i v tom, že jestliže teď jako celou tu schůzi mimořádnou udělali jako kolem jedné údajné složky Babišovi, tak vlastně teď si způsobili to, že jestli teď Andrej Babiš a ANO si přinese do sněmovny něco, tak to budou složky na jednotlivý poslance vládní a politiky a prostě lidem tam sdělejí všechno to, co jim chtějí sdělit a potřebují. Akorát tomu dostanou mimořádný čas. No a druhá věc je...
2: Když tam dají tu ekonomiku a to právě kluci a holky nedopysleli.
1: To je pro ně největší bolest a znovu jim dají tuhle tu příležitost. Druhá věc je, že nám tady skutečně bezpečnostní hrozba, srek dobře, tak jestliže teda by měl být bezpečnostní hrozbou šéf nejsilnější politické strany a suverénně nejsilnější politické strany v zemi, to znamená, že teda bezpečnostní hrozbou budou i jeho voliči. A teď ještě si nechci k tomu přičítat ty voliče dalších stran, který jsou rétoricky mnohem ostřejší v těchto otázkách, tak se tady dostáváme někam k hodnotě zhruba poloviční, že tady bezpečnostní hrozbou je tak polovina národa.
2: No a to ještě se nezaplatili daně, takže počítej, že Zbyněk Stanjura podle mě, jak to jen cinkne, jak se to sečte ke konci pěkně března, tak ti říkám, že i ta druhá polovina se z toho bude muset vyplatit. Ne, hele, je to bláznivý, je to zaslepený, protože to přesně povede k tomu, jako jednu chvíli tady byli vybraní dezoláti a pak se tam k tomu přihazovalo tolik, až dneska tam je už i Petr Pithart a všichni vlastně už jako se tenčejí ty řady těch, co stojí mimo klub.
1: Mě je úplně líto teď Petra Pithart, že se propad teda...
2: Tak šel za národem, no.
1: On se přišel zamyslet skutečně upřímně do redakce časopisu Echo a propad mezi dezoláty.
2: No, je ti to takový jako zajímavý, když vidíš jako, že jdou po Danielu Kajzerovi, pro Echo de facto celku, Petru Pithartovi, Vojtěchu Dykovi, jak jsem byl informován, a mnohými kolegy, kteří jsou zaměřeni na ten umělecký svět. No prostě on kdo tam dneska není.
1: Já přesně, to si nastolil dobrou otázku. Já si myslím, že by vláda měla zveřejňovat možná už denně seznamy, kdo ještě není mezi dezolátama.
2: Že bychom to četli na Férovce. Že my jsme takový asi neutrální most mezi těmi světy a že bychom měli takový speciální vysílání dopoledne pro dezoláty, odpoledne pro přátele klidné muziky, pohody, jazzu a čaje, kteří jsou a večer ty, kteří jakoby rádi už k těm dezolátům taky přišli, jestli zítra už na ně dojde nebo nedojde. Jo. Je to pravda, v pátek bychom mohli dávat nějaký rady, typu přes víkend se připrav, v pondělí to nastartuj a možná se tam dostaneš. Takže vidíš, že jako vlastně pětikoalice teďka strašně na sílu a umělecký dojem tam jako chce vytvořit tu atmosféru spiknutí, ale mám pocit, že to je umělecká úroveň Saši Vondry, když prostě tehdy vyprávil, že tam je něco psáno azbukou, on azbuku nezná a že je to celý jako divný a že on teda jako práská, ale vlastně nepráská, ale že jako obecně si na nějakého tam pana Jendejska dejte pokoj a až budete baštit králíka, tak pozor, s kým hojíte. Jo? A tohle mě připomíná podobně, že je to najednou takový prozření ve sněmovně a bude to ještě legrační, ono nás čeká potom poměrně hodně zásadní legislativy, která je k tématice bezpečnosti a jak najednou zase to hnutí ANO budou potřebovat. Já jsem strašně zvědavý. Mě to připomíná, jak naše vztahy s Čínou. My jsme s Čínou, pak dramaticky nejsme s Čínou, teď vlastně úplně na stejný způsob jezdíme do ty Číny zase obnovovat to přátelství, ono to stejně jak necinká a nic se neděje, pupek světa nejsme, no tak si začínáme dělat vlastně ty vnitřní souboje jako uvnitř, jo, že fakt vidíš, že když se to nepodařilo se Slovenskem, Tak jsme se ještě zaměřili na ten náš český rybník a teďka hledáme ty nepřátelsky smýšlející kapry.
1: No já tady vidím vlastně na těch vládních politicích to, že oni úplně zapomněli na jednu principiální věc, a sice každá takováhle věc musí být aspoň trošku, nebo musí nést aspoň minimální nárych uvěřitelnosti pro lidi a autenticity. Ale tady je to úplně celý umělý. Do toho jim vlastně i vlastní politici, viz Jan Zahradil z ODS, europoslanec, Jiří Čunek, bývalý šéf Lidovců a senátor a starosta Vsetína, samozřejmě říkají, Andrej Babiš není žádný bezpečnostní riziko, je to nesmysl. A prostě oni nemají ani na těch vlastních nohou úplně nestojí a proto málo kdo tomu může uvěřit. Do toho vlastně, když si vezmeme, teď už i Slováci teda se ozvali, už mají dost toho křiku z Prahy a té agitace. A šéf vládní strany
2: se volebním Hlas, tématem na jasně, Slovensku, už nás řešej.
1: Šéf vládní strany Hlas a prezidentský kandidát Pellegrini už teda řekl, že si vlastně vláda Petra Fialy řeší svoji osobní domácí nepopularitu v Česku kritikou Slovenska a agitací politickou na Slovensku. A myslím, že má naprostou pravdu. Prostě zase je to poprvé Fialova vláda, která způsobila roztržku mezi Českem a Slovenskem. A tady už jí kritizují, řekl bych, i znovu vlastní, protože pro ně je to něco, co už je za čarou, co by se dělat nemělo.
2: A hlavně si to děláme složitější v tom ohledu, že my to nemůžeme vyhrát. Jo? Že jako já si můžu o slovníku Roberta Fica myslet mnohé, vůbec si ho neidealizuju, na druhou stranu přesně vím, Robert Fico prostě opravdu ví, co tím sleduje, proč to dělá. Vytvářel si nějakou příležitost pro volební kampaň a my mu nabili. Jo, on je šťastný, protože tím, že my jsme do toho vstoupili, tak on říká, podívejte, tak nejen, že Budapešť nám tam píská, to měl minulosti, teď je Orbán kamarád, ale teď by chtěla Praha. Takže my jsme mu opravdu jako nabili jsme Petru Pellegrinimu, jsem přesvědčený, že jestli někomu kuriozně uškodil Petr Fiala, tak Ivano Korčokovi, ale tak to tak jako už tady opakovaně se stalo, my rádi jako ta naše...
1: Říká se tomu polibek smrti normálně
2: no,
1: taky.
2: No, je to nádherný bumerangový účinek, typu něco jsme tam pustili a vrátilo se to v horší podobě a to je podobný i teďka s tou mimořádnou schůzí, že místo toho, aby to postavili na tématu, který lidi štve, a který by mohlo Andrej Babišovi ublížit, typu něco opravdu se sociálním, ekonomikou, nějakým problémem, tak to postaví kuriozně na složce, která je de facto v tenhle moment nejslabší, protože jestli někdy byla opravdu problematická, silová a začarou, tak to byl klasicky, a to už teďka nikdo nespomene, kdysi sociálně demokratický poslanec Šincl, vlastně, že jo, ekonomický expert ČSSD, a jenom to dokumentuje sociální demokraty, ta ho tenkrát nepodržela, jeho strana domovská, vyšumělo to, pak takhle se objevila jedna, dvě, ještě prostě rešerše a jelo se dál. Řekněme si otevřeně, že to je tady... od poloviny, no co, od začátku 90. let, protože tady byl nějaký Sachr, ministr vnitra, ten chodil zase
1: se složkama. No Andrej Babiš se naučil od stran současné vládní koalice a dokonce i těch nových, protože už samozřejmě lítají složky Pirátů na politiky, ano, včetně ne názorové ukotvení, ale včetně dětí taky, takže tohle to prostě vláda Petra Fialy nemůže vyhrát.
2: Nemůže, já teda zase takhle kriticky říkám, on se to naučil si myslím od těch předáků v těch 90. letech, respektive hele, viděl to, že ten svět takhle funguje. Řekněme si, že svět, co světem je, tak je postavený na tom, že tě svým způsobem někdo špízuje, že si prostě schraňuje informace o tobě, tvý slabiny, tvý hříchy, tvou nejistotu, nesplněný lhůty, termíny, sliby a prostě v určitý moment, kdy je to výhodný, tak to na tebe napálej. Většina kauz, já to můžu říct jako politolog, chápu, že pro tebe třeba jako novinář a novinářský svět je to složitější a říkáš si hochu, ono to je jako taky není úplně černobílý, ale prostě řekněme si, je velká část kauz, která se objeví ve veřejném prostoru, je sestavená, vytvořená týmy na pomezí politických stran, biznisu, vlivovek, lobbingu, nátlakových skupin, kdy se to často posouvá i tím, že prostě se kooperuje s novinářstvem, nebo prostě nahodí se téma, nebo využije se toho novinářského zájmu a zesílí se to. Andrej Babiš to nevymyslel, používá to, ale řekněme si, že všichni ti, proti němu stojí, nebo vedle něj jako samostatní radiály typu Tomio Okamuru. Všichni to používají. Naprosto všichni. Vždycky to bylo. Na začátku 90. let to nejdřív začalo všemi těmi lustráky. Z lustráků se to postupně přejelo do etapy privatizace a co se okolo ní dělo. No a pak už to byly poklesky mocných, pak už to bylo kde komu, kdo jak půjčil. Případně, a to politici vědí, že my Češi máme rádi nesplněné sliby, dvojtvářnost, otočení.
1: Ale bych řekl, na tomhle ani jako není vlastně vůbec nic špatného, to je prostě...
2: Děje se to všude, hele, Británie je to úplná.
1: To je obyčejné, když to řeknu, jako sumář
2: tý
1: politický stopy kniha hříchů daného politika, čili to je v pořádku. Pokud tam není samozřejmě přidaný něco, co by bylo získané nějakou trestnou činností nebo způsobama, že by... Já si myslím, že za hranou už je to, když by někdo nechal někoho sledovat profesionálně a platil za to, nebo nedej Bůh, ho sledovali tajné služby. Víme, že prostě tajné služby bohužel jsou permanentní součástí politiky a hrají svoji vlastní politiku. Mimochodem, nikdy nebylo takové propojení mezi, bych řekl, vládními stranami, našimi tajnými službami, konkrétně BIS a většinou médií, jako je dneska.
2: Je to tak.
1: To bohužel musíme tady říct. Takže za mě, jestliže někdo má knihu hříchu na daného politika, jsou to jeho hříchy a je to v pořádku. Ale pokud by tam bylo něco, co by bylo nějak nezákonný, tak samozřejmě to už je problém. No, ale tady nic nezákonného není. To je prostě
2: absolutní souhlas.
1: Obyčejná příprava na vystoupení ve sněmovně.
2: Plus si řekněme, že v momentě, když to tam má ještě ten rozměr, to je snad jediný, čím jako čeští politici, respektive česká veřejnost má stále ještě šanci vychovávat politiky a umravňovat politiky, tak prostě stále u nás zaplať půh platí, že v momentě, když jdou po tvých dětech, rodině, sexuální orientaci, sexuálním životě, případně náboženství, nějakým hodnotovým přesvědčení, tak se jim to opravdu jako velmi rychle vrátí v negaci, že to je prostě přepálený a fakt funguje ten bumerang, že prostě kdo s tím přišel, ten šiřitel je často jako sankcionován, sám ztrácí. Jo. Ale hele, tohle je farizejská schůze. Farizejská jednak tím, že my už všichni jako jsme dost otrdlí a neděláme si iluze, že tam ta sestava, která teďka po sobě bude čtít tu špínu a bude tam zase tak jako kazatelsky se opovržlivě dívat nad těmi druhými, tak jednak jim nevěříme, že to nedělají. A to říkám unisono teďka. Jo. Čest světlým personálním jednotlivým výjimkám a rovnou říkám, nejsou to předáci těch stran. Ty rozhodně ne, ty z toho žijí. A mají na tom nastavený mimochodem vnitrostranický život. Jo. Si řekněme, že ono těch nejvíc složek není ani tolik na toho opozita, na toho konkurenčního,
1: jako na vlastní,
2: ale samozřejmě na ty vlastní budoucí místo předsedy a stávající vedení. Jo, prostě na tom se drží rovnováha moci, bohužel, ale je to tak a nevymysleli jsme to my v Čechách, to je tady rozšířený, co moderní politika politikou je. A druhá věc je, že farizejská schůze je to ještě tuplem, protože fakt jsme v ekonomické nejistotě. Lidi si uvědomují, že jsme v lepším případě ve stagnaci, v horším případě nějaký recesi a dlouho tomu nebude jinak. A každý si jako klepe na čelo a říká, probůh, to jsme tak bohatá, vyklidněná, spokojená země, že můžeme řešit jeden e-mail jednoho politického předáka, věnovat tomu taky čas a vykašlat se na spoustu fakt zásadních jako opatření ke zlepšení jako ekonomického stavu tyhle země. Plus já ještě mám pocit jeden, že on nám to má tak trošku zahalit korespondenční volbu, protože on by si možná národ řekl typu a i tohle potřebujeme, jako v ty neekonomické nepohodě a sociálním napnelismu, který řešíme, kdy jako co je od elektronického systému, tak nám padá, léky stále nedorazily, ale pár epidemií už ano.
1: Počkej, už se chystá garážová výroba penicilinu vlastní Mlaválka.
2: Člověče, pak to bude pecka, to budou vinily teda, to
1: už
2: bude.
1: Už to jde k lepšímu, jak říká premiér Fiala, to by bylo nefér.
2: Ale já vždycky mám pocit, že když premiér Fiala řekne, že už se to lepší a že už bude jenom lépe, tak já se začneme stahuju automaticky v opasek, ohlížím se zprava doleva a říkám si, hele, aspoň ten kus chleba mě ještě nechte dojíst. Jo.
1: Ale mě teď, jak jsi to říkal, napadlo, co by taky mohlo být pozitivním výsledkem a zakončením té mimořádné schůze. Když jsem viděl Markétu Pekarovou s tím kamenným výrazem, jak přednášela teda to, jak je Andrej Babiš tou bezpečnostní hrozbou, že by ho naučila poslat e-mail na správnou adresu. A spolu by to tam provedli v
2: sněmovně. Že by si společně nějak
1: vypisovali. A to by byl takový akt smíření.
2: No, to teda, myslím, že tohle by i hory překračovalo.
1: A odpadla by hrozba, protože bychom věděli tak, a Andrej Babiš už umí odeslat e-mail
2: je
1: na správnou
2: pravda,
1: adresu.
2: Je pravda, že Andrej Babiš, kdyby byl e-mailový, tak si myslím, že naše kyberbezpečnost a kybercivilizovanost této společnosti dramaticky skočí. Já naiva jsem si myslel, že potřebujeme jenom kvalitní, dostupný a rychlý internet, jako máme ve všech sousedních zemích. A my stále nějak na tohle nemáme čas a prostor. Ale je fakt, že my jsme šťastná země, že tady stačí jenom neposílat e-maily. Tady to není ani o rychlosti dodávky těch e-mailů. Mám pocit, že asi to udání do těch novin bylo rychlejší než odeslání toho e-mailu, ale asi bychom se posunuli dál. No ale teď vlastně, když o tom přemýšlím, člověče, jak ty říkáš, že vlastně se nám rozšiřuje ten prostor a početnost těch vlastně nebezpečnostně nespolehlivých občanů rovná se voličů, tak proto korespondenční volba, protože ti správní jsou za hranice.
1: No jasně.
2: Konečně. Já furt hledal argumenty, protože jsem si říkal, teď to nemá smysl. Mm-hmm. Těch českých voličů stejně ve výsledku tolik nepřijde. Ano, v rámci jednoho kraje to teda udělá neuvěřitelný galimatiáž, ale chápu, to si uděláme někdy speciální takové korespondenční, co bychom si vzájemně mohli poslat a odvolit tady v rámci pořadu Férovky. Takže odbíhat nebudu, ale mám prostě dojem, že tato schůze se jmenuje vytvořit teďka takový to ovzduší, když na nás nepřítel zrovna neútočí, tak pojďme si ho vytvořit. Čím zase utržit takovou tu studeno-válečnickou mentalitu, takový ten McCarthyismus po česku a asi vytvořit předpolí, že teda ne levnější energie, ne jako lepší ekonomické podmínky a příležitosti k podnikání, ne kvalitnější školy, ne řešit třeba zdravotní péči, protože mimochodem ono se nám bude osekávat v nemocnicích a tohle taky tak nějak zase nám jako vyplní ten prostor. Jo, že já už se říkám, ale omlouvám se, spolu doby jsem paranoidní, že si vždycky říkám, Honzo, pro co je tohleto kouřová clona? Co nám zase vezmou, respektive co nám osekají? Jo? A já mám pocit, že prostě teďka pár rezortů si mne ruce a říkají, hele, to zdravotnictví zase to trošku prokudláme, zemědělci zase, jo, bude pokoj, krávy jim budou zlobit, protože Férovka sice zvyšuje dojivost, ale nejedeme 24/7, čili i zemědělci budou mít svý starosti. A ono se nám překraje spousta takových jako důležitých věcí a pak někde na podzim tohoto roku nám řeknou, nezajímali jste se. Ale jsme to udělali za vás.
1: Podle mě možná by se mohl Petr Fiala nebo jeho vláda, když už se inspirujou v totalitě jinýma věcma, tak by se mohli inspirovat tím, komunisti taky, když cítili sami, že je hůř a hůř, že ten režim zaostává, tak dávali ty vánoční kolekce čokoládový. Tak třeba mimořádný sněmovní schůze, bychom se mohli vrátit k těm čokoládovým kolekcím.
2: Jo, takhle, že to je vlastně takový bonus jinak. Ale tak to já bych dělal radši nedělní večery, když teďka řešíme to Slovensko se slovenskou poezí a slovenským filmem. To by možná, že možná to nám přetavili teďka do toho speciálního volebního vysílání typu mimořádnou schůzi na vás a pěkně večer. Ne, hele, popovídaj si, otevřou okna, vysypou složky. Já bych jenom upozornil, jak tady bude teďka padat takový to, kdo je všechno bezpečnostní riziko. Že by možná bylo dobré, aby při téhle příležitosti s poslaneckou sněmou navštívil pan prezident. Protože ten říkal, že přece půjde proti tomu bezpečnostnímu riziku. Já si
1: myslíš, aby tam otevřel okno a vyvětral jako větrá na Hradě, ale toho bych se bál.
2: Toho bych se bál. Ale říkám si, hele, tak on furt řeší tu takovou tu jako to spojování společnosti, tu společenskou odpovědnost a odolnost, tu resilienci, tak možná, kdyby teďka vlezl do toho tavícího kotlíku, tak možná by to šlo.
1: No ale on to řeší nějak tak úplně neviditelně, protože on se tady jasně přidal k vládě ohledně té mimořádné schůze. Ale ono vlastně, vidíme samozřejmě, že to je reakce vlády, zoufalý pokus vlády prostě nějak vylepšit svoji situaci a myslím, že opravdu s nima dost zasvičil ty čísla Kantaru. On záhy na to vyšel jiný průzkum, kde najednou ANO mělo, já nevím, jestli 7 nebo kolik procent volebních preferencí míň. Myslím, že hlavně náš problém české politiky a médií je, že tady máme moc agentur, který chrlejí moc volebních
2: průzkumů. My to hlavně přeceňujeme.
1: A hlavně tím, jak se s tím mediálně, nebo hlavně to, jak se s tím mediálně pracuje bez kontextu. A prostě za jeden týden dokonce ve stejném médiu si přečteš, jak jedna strana posílila záhy, jak oslabila a máš tam vždycky důvody úplně jako perfektní a je to samozřejmě celý směšný. Každopádně.
2: A hlavně všichni jsou vítězové vždycky. Jo?
1: Jasný,
2: to je základ. Ale přepaluje se to, protože jednak my nekoukáme na trendy a to je velká chyba. Druhák, nepřipouštíme si, že naštěstí český národ má úplně jiný starosti a neprožívá to a nechci děsit mnohé. Jo? Já chápu, že teďka ta statistika, sociologové, výzkumy se začínají stávat disidentskou formou a vím, že jsem slyšel, že jsou to prostě špatné statistiky a občas ještě tolerovatelné statistiky.
1: Nesprávný. A já ti řeknu proč, protože na základě nesprávných statistik si občané můžou začít dělat nesprávné názory a jak víš, Petr Fiala vyhlásil boj nesprávným názorům. Takže
2: a je fakt, že národ ho pochopil a sleduje to méně a méně, myslí si své a své a jenom se tak trošku, už se ani neptá, kdy bude líp, ale začal se ptát, aby aspoň jako něco nechali a neosekávali. Jo? Takže já jediný v podstatě mé poučení z mimořádné schůze je, že si myslím, že to je opravdu jako blbě pojatý nápad, který ve výsledku spíš uškodí, protože jediný, koho posílí, tak tvrdá jádra, ale ty mají stejně jasno. Ty prostě po sobě střídavě každý den házejí nějakou perličku, kdo je větší hospodářské zvíře a kdo menší ve vší úctě k hospodářským zvířatům. A vlastně nás ostatní to spíš odrazuje a uvědomujeme si, že co si nezařídíme my sami, to nebude. Já jenom si říkám, jestli někde za křovím nečíhá někdo, kdo klasicky dva se perou, třetí se směje, začíná promýšlet o nějaká jména, nějaké kandidáty, nějaká témata a říká si, když jste si vzali Danušku, najdu si jiné sluníčko, někoho, kdo je podobně chytrý, nadaný, šikovný, dokáže dělat dvojrozhovory sám a sám se ještě sledovat a pochválit. A jinými slovy, jestli prostě stále nesní o nějaké třetí síle, protože řekněme si, že čím víc bude téhleté paralýzy, a ty to znáš velmi dobře, protože máš rád Itálii a Itálie si to dost prožívala před Meloniovou, tak ono to fakt může pomoct někomu třetímu, kdo prostě si veme od každého něco a řekne, tak za prvé klid, za druhý bude to věcný, za třetí, jako tady to vidíte na mém odžitým životě a samozřejmě zaměřím se na tyhle a na tyhle věci a bude to minimalistický, hospodárný, dejte mi čas.
1: Mě teď, jak jsi zmínil Danušku Nerudovou, tak jsem si vzpomněl na takovou hezkou ironii. Jan Farský se teď mediálně svěřil, že ho zablalo ego, když ho Danuše Nerudová vyšoupla z čela kandidátky STANu na základě průzkumu. Tak jsem si vzpomněl, jak vládní politici říkali, že hodnotová politika správná se nedá dělat na základě průzkumu. Tak mi to trošku zabolalo taky s Janem Farským, ale my tady dneska máme taky jednu složku.
2: Taky máš na mě složku. Pojď.
1: No na tebe mám samozřejmě. Máš mělkost názorový ukotvení.
2: Ale poslouchám rodinu, ženu, daně platím, vysávám, ne státní rozpočet, ale byt a přilehlé okolí, zdravím, ruce si meju, hele, utíkám rád do přírody, zatím neozbrojen a mám zryto, přátelé. Kdo z vás může slovy Jiřího Paroubka zemědělce říct, že máte na všech frontách zryto? Já mám. No, a nemám z toho žádné ryto, přátelé.
1: Zryto je i kolem vlády a už jste pochopili její mecenáši a nechali si udělat vlastní průzkum u agentury STEM a sice je to...
2: A to je dezinfo nebo není dezinfo slovy poslance Exnera?
1: Já nevím, dostaneme se k tomu, protože on je to spolek na podporu liberální demokracie, což mě pobavilo, protože řekněme, on je to spíš spolek na zvolení a udržování vlády u moci a prezidenta, protože je to ta samá parta, která podporovala současné vládní strany, ale diktovala jim, že se musí spojit do koalic, aby teda přetlačili číselně ve sněmovně Andreje Babiše. Potom podporovali zvolení Petra Pavla. Jsou to lidi, kteří současně se tam překrývají třeba s deníkem N. Prostě mediálně jsou to lidi, řekněme, vlivová skupina bohatých miliardářů.
2: Čili betonářská lobby. Prostě zabetonovat lobby, poměry a nechat
1: to držet. Která si řekla, že liberální demokracie se nejlíp podporuje tím, když betonuješ svoji vlastní vládu a prezidenta u moci. No, ale oni už jsou z té vlastní vlády lekli se taky tolik.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu líto, mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničí, Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Tak ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a jak se tomu postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Tepra 5, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, mm-hmm. anebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci pojď. Tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás,
1: hodnotově a uctivě. Poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: strach,
2: rostou.
1: Strach, že takhle vysoký.
2: No?

0: že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
0: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
0: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
0: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli no tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
0: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
0: tohle
1: dokázat... schválně někdo ne.
0: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
0: No, Rakušan.
1: Rakušan.
0: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
0: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo, jo, jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
0: Slovenský premiér?
1: Premiér.
0: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
0: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
0: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Vlč.
0: Když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
0: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
0: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
0: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
0: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
0: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
0: no, tak
1: čekal.
0: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží.
0: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
0: No,
1: no a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
0: Jsem to byl, no jasně.
1: Byl, jo.
0: No, jasně.
1: Dostal vízum, jo.
0: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
0: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
0: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
0: Ten plán, co? Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
0: Já myslel tady s panem Foltým.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
0: No, Sever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
0: člověka
1: neštěstí.
0: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
0: Neposlali ho sem?

0: Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do
1: Ale to
0: vrtulníku.
1: jsem už řekl, Severe. Já, ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já
1: Víte, co jsem se...
0: nevím, to je takový
1: Ale ne.
0: nejhledanější terorista, to má k němu daleko
1: Hele,
0: tady náš.
1: víte, co
0: Ale
1: jsem
0: je to
1: se
0: humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
1: dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno. To se
1: Tak to jsem
0: ještě
1: nevěděl.
0: nevěděl, to se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlomínia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty
0: A
1: se...
0: ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Dovhomilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
0: No jo, tak
1: To
0: je to těžký, jako
1: Jo, je
0: musíte.
1: to, je, ale
0: Chtějí spravedlnost, pane
1: ten
0: holče.
1: Vítek je borec, já, ten Vítek je borec.
0: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se
0: I
1: divit
0: když oni,
1: nechci.
0: i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat, kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takový moje teorie.
1: Já vím, já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání, jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
0: No ne,
1: Vy
0: tak
1: jste...
0: to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro
0: Ne, já
1: fanšmekry.
0: nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: Co?
0: no, no.
1: Tím bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že
1: Já se na ně musím dívat.
0: na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je
1: Je
0: dobrý.
1: skvělý, je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat déle než půl roku,
0: A
1: moje
0: jak to?
1: angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom.
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já
1: No,
0: nevím, já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí
1: jo.
0: sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný než vysoká šajba vojenská se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní,
0: Já
1: Savere.
0: teda, no to váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky,
0: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne
1: komunikační karty, Savere,
0: trouba, no to je,
1: komunikační
0: a to je
1: karty.
0: nesmysl, no. Ale úspěch,
1: Mě to
0: matatelný úspěch,
1: mě
0: je
1: baví
0: třeba,
1: tak, podle mě jede satiru ten člověk. No.
0: je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltýn, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: Takže ne
0: ještě ve...
1: Usáma, ale i jo?
0: No. Ale pane holče, my jsme nějak přišli velkoryse a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne? Má nějaký divný jméno, nějaký člověk,
1: Není
0: Dovhomilia.
1: to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on.
0: Já
1: No asi
0: si...
1: se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku
0: Tak
1: drahá značka
0: já šiju
1: italská.
0: u mistra Mejty.
1: Jo, tak vy jste takový movitější člověk než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasný. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo, tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvoník,
0: Zvonek.
1: jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se
1: Aha.
0: říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo
1: A
0: zvonek.
1: vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo...
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: Co zvonili?
0: kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo. Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
1: No.
0: Dovhomilja a Jan Souček. Ten teď zvoní,
1: No, ten zvoní slušně, ale víte,
0: zvoní neuvěřitelně.
1: víte, kdo založil
0: Ten už
1: zvonění?
0: zazvonil i na
1: Jo, to se
0: tykače.
1: mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To nevím.
1: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první
0: Jo, to
1: cenzor
0: byl pan
1: vládní.
0: Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má k ruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme
1: Je
0: první dva
1: potřeba.
0: kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím,
1: Knedlík.
0: se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje jinak.
1: Knedlík. To je Knedlík,
0: On
1: samozřejmě.
0: se jmenuje
1: Ní.
0: Lipavský.
1: Nikdo
0: Říkal
1: už mu
0: jsem mu
1: jinak
0: Knedlík.
1: neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: Po
0: mu
1: celém
0: říká?
1: světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje, tak
0: Dobře,
1: je to Knedlík.
0: a jak by říkali mě teda?
1: Nevím, vy jste
0: Tak,
1: vážená
0: jak by
1: figura.
0: říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak
1: Jo.
0: vyvážilo. Ale, tak to se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých,
1: Z diplomacie.
0: že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
1: No nebuďte slušnej,
0: Ne,
1: nebuďte
0: mě to
1: slušnej.
0: mastikulka, že jsem
1: No.
0: říkal. No, ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal na ložíno od Filipa Turka?
0: No, naložino je asi slabý slovo. Pane holče,
1: Ono přejel normálně tím
0: Turek
1: Mercedesem, ne?
0: se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Nebo to pan
1: Knedlík, říkejte, to je
0: minister
1: lepší.
0: Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
0: Ne,
1: pravdu,
0: neexistuje nic
1: nabízet.
0: horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já
0: A
1: to
0: to je
1: říkám.
0: prostě.
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už.
1: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás
0: Dobře,
1: opravdu, no.
0: ale pan Turek už měl brzdit
1: Neměl,
0: trošku.
1: neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová a jaký je fakt pitomec. Vemte si ty
0: No
1: jeho.
0: tak,
1: Jasně
0: pane
1: je,
0: Dolče.
1: Xavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec a on se chová, jako
0: A
1: kdyby...
0: je, no, tak není, on je spíš ranař, ne, teda.
1: On je trošku hustý. A,
0: Jako zbabělec bych neřekl, že to...
1: ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
0: No, formální.
1: A, on, a no,
0: Velmi
1: diplomacie není úplně
0: výkonná.
1: neformální, jako, že jo?
0: No, ne, tak v
1: Že si
0: tomto
1: potrpí
0: smyslu,
1: na formálnosti. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci
0: ano.
1: nějakou.
0: Neříkejte
1: No.
0: mu Knedlík.
1: Vždyť je to
0: Ale je to
1: Knedlík.
0: tak zlý, pane holče, já na
1: A tak je to
0: Knedlík
1: takový
0: jsem...
1: věrný.
0: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak vy jste
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem
1: Co?
0: Taky knedlík. Ne?
1: No?
0: Já jsem knedlíček.
1: Vidíte?
0: Ale játrovej aspoň.
1: Nok.
0: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili,
0: tak
1: fajn.
0: Za Lipavského se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že je vlbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
1: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to vy nálepkuju.
1: Knedlík, blbuše.
0: Tak...
1: Se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský?
1: Mastíku?
0: Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastíkulka.
0: Ne, tak to se tady napíše. Tady se musí psat
1: jednoho... Jasně, Jan Lipavský.
0: Jan, on Jan, on no, Honza.
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo je Tak si víte, jak si říká...
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako, navíc ještě od těch takových Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím knedlík zpátky do knedlík.
1: No tak víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
0: Kaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: No, říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím,
1: byl dobrý ptát, ředitel.
0: Nevím. Železný...
1: Jakubovi...
0: Vy myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky. Děkujeme. Jiří Vidžovský V10. Koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný. Chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které, no, ale některé.
1: A
0: ano.
1: Pan Ksaver má
0: super účest.
1: Hostky, nebo? Hosty.
0: Má super jednoutky.
1: Z té jedničky, to vám
0: jo
1: musí Marcela, ne?
0: Co?
1: jednou. Když...
0: Marcela mě nosí, tak no, ono nosí, dá se tak
1: když
0: říct, už
1: několikrát, zavere.
0: Takzvané utopence.
1: Jo. Tomášová, Vilozonová 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xaver, já jsem se vám dočetl, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
0: já,
1: to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím...
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Vilzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vilzonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
0: to...
1: a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my?
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Ksavre, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Hoče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten, za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Ksavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vydete ještě někam?
1: Šířit.
0: Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště.
1: Naschledanou.
0: Radio Xaver.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je Pořád do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pyrrhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: No, tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tuhletu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky

0: váhu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné pro to, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc, Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože

0: jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle, to znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
0: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
1: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox. Jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinou a z Ruskem, no,
0: posmíváme,
1: a tak dál.
0: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
1: Děláme z nich nepřítelé, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
0: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
1: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
0: rozumět.
1: Jo,
0: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahé ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Že já jsem se rozhodl, že si požádám o status vyžírky.
3: To jsme dva a já už jsem si zažádal, akorát tomu neříkám vyžírka. Já si zažádal jsem si o status umělce.
2: To je to samé.
3: A víte proč? Protože ve mně hoří talent velký umělecký, ale veřejnost to zatím nedocenuje.
2: No, tak to docení...
3: Tak to docení daňový poplatníci.
2: Kačky, no jasně, no, to ježišmarja. To je jako...
3: A to se sejdem, teda v jedný správní skupině, podívejte se. Nebinárko.
2: Víte, kdo je na tabulici?
3: Umělec, neznámý umělec, ne?
2: Neznámý umělec.
3: Nebo umělkyně.
2: Umělkyně nebo nebinární umělátko.
3: Jo.
2: Který si žádá o status umělce. Hmm.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: Stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se
2: moje
1: tady staví
2: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola na koloběžky do MHD, dostat ne. je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního řidiče.
1: Určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale asi o to usilujete díky těm různým...
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli
1: jiní
2: před
1: námi. Takže vyplníte něco, co udělali
2: ne,
1: před námi?
2: Vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% předvolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: To má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli dorazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Ne, jak se říká, něco, jak, říká klasik, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A no a jak si tvrdit... vám to asi moc nedáří? Přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovole by
1: no
2: bylo jako pár
1: měsíc. No a nevypadá to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátů.
2: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona taková
1: on vás zve
2: teďka,
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: dneska, zvát. Dneska, no, ale aha, to asi tam nastavit. Jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se minister vnitra místo předseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má...

0: Mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
1: a to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International, akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
0: my
1: pod
0: se, radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
1: Tak jako přijdělám občan, to... tak když tam je jako občan a...
0: Je to ministr vnitra, tu funkci
1: no,
0: si neodpáře.
1: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
0: Čili...
1: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
0: Ale myslíte,
1: divné.
0: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
1: No,
0: proti vládě demonstroval.
1: No, asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
0: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
1: Helejte, demonstrace na Slovensku.
0: Na Slovensku.
1: Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
0: teď to ale byl konsolidační balíček.
1: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
0: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
1: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
0: Kam se ubírá, pane předsedo?
1: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
0: Dobře,
1: který tam
0: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
1: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké

0: dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, to je, nebo to jsou jenom nějaké...
0: Ale to je
1: nějaké...
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
0: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňovala Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění,
1: prosím,
0: jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé
1: strany... A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste
0: připraveni, ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán. Na pana Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej strašně
1: Babiš,
0: divit,
1: přeci,
0: co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
0: zítra,
1: Bartoš. Víte kam
0: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady pan Zimola,
0: který
1: sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: Tak a ten
0: jako,
1: zásadní
0: že...
1: problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, to je zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten
0: UOX.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude
1: no,
0: někomu
1: asi,
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
0: Ještě
1: to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano,
0: tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila Pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Zajímavý. Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Posloucháte Radio Xaver.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku,

0: To XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Nový díl Za stranu a za lidi jsme s paní Karol splodili.
2: Ježíš, to bylo krásný.
1: No a ústřední téma, hlavní téma je mrazík.
2: Jo, byl to takový ruský díl.
1: Ruský. Hodně jsme přeložili. Já bych neříkal ruský. To je dneska nebezpečný. Řekněme, že to byl díl vztahující se k zemím bývalého Sovětského svazu.
2: Byl to takový východní díl.
1: Východní díl. Ano. Tak se, přátelé, podívejte. Jednak můžete slyšet Za stranu a za lidi na rádiu Xaver a zvukovou stopu také na YouTubeovém kanálu Xaver Live. A pokud patříte mezi znalce, labužníky a chcete to vidět s obrazem, tak na www.xtv.cz, a to pro ty, kdož mají předplatné.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Tam je sedlý hodnoty, Xavere.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou. Tak
2: to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácké Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako dozimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Oho, počkejte, dobře, ale tak jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já se říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezidentu, ale sní.
2: Xaver, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma
1: zbáš.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně, ale...
2: Tak vidíte, ale, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový vítek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No?
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to a no, mám to vymyšlený zkrátka, mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Xaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče. Nebo,
2: já dobře, zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej...
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: mají to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: on, jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to, za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem
1: přesně. Jo, to jsou ty starý, tam je málo
2: pixelů,
1: málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně někde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. O,
2: ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a jo, pak říkal...
1: Taková dobro.
2: Jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaften das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaften das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo takhle, oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam ta, tramvaj, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se
1: dělal. 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: To jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm?
2: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Ty nemůže ani cítit, Tomio.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel o Vivax, Savere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No, ale tam nebudete úplně jako... Oni to založili na takových jako přirovnaných, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor. Tak, to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec...
2: Já vám to podepisu, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Nechám vás složit svobodně písničku umělecký, na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co jsi?
1: Nevím.
2: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je... Tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak, tak
2: ale já jsem dobrá
1: si,
2: svině.
1: Musíte si vybrat, dobrá, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám... Totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej, teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. Ale se začali ptát,

0: Jinému seru, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, i třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi, bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Že už ne, že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: Ale jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim vzkazuju, když...
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristům.
1: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svým, z toho se nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
1: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to, že existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování, Xavere, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: On by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hmm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku.

0: či jahodu a Adonise.
1: Tak, Savere. A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čič.
0: No, tak Čiči taky. Tak Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
1: No.
0: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
0: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
0: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
0: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
0: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroá zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
0: tak jsem to
1: asi. Ne. Počkejte, nechte no? si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
0: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
0: Žádný střeva ani vnitřek.
1: Žádnou,
0: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
0: Jste se rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
0: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
0: On je tam být generální.
1: Generální, prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
0: tak
1: pošle
0: jo,
1: poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
0: No
1: doma,
0: ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
0: to je hlava hlavy.
1: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude, ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
0: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
0: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
0: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan.
0: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako a já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
0: Mláde, dobré. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere, dobrovolně.
1: Já taky.
0: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku, a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
0: jo, jo.
1: A pro jeho příbuz.
0: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipáci, jo?
0: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy, nebo na jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku.
0: Na Mildu Friedricha?
1: Na, na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle, na doživotní,
0: doživotní židle.
1: Doživotní židle, ale udělali bychom for. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
0: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on je, on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme,
0: no to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, já vám říkám, že Milan přijde.
0: Jsi pro židličku?
1: No.
0: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
0: Jak my? Něco?
1: Třeba 50.
0: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
0: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
0: chlap. Já už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude, bude tam titulek řídí program České televize.
0: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
0: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
0: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
0: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádo vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
0: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
0: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
0: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
0: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to. Jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci? Ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
0: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
0: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
0: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
0: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: A co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se dozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný médií.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere.
1: 12.6.
2: Co 12.6? Náš první čtvrtek? Savičkou. Novomyslný spravedl.
1: Názorná agitace.
2: Podívejte. Ta je co?
1: Měsíc korupce.
2: Se mnou přichází zákon.
1: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
2: No.
1: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
2: No.
1: Ale já, pane Holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
2: Jo, jo. Je vám sympatická?
1: Jo. Jo.
2: No, je taková sekernice s úsměvem, ne?
1: Má. Co? Šibalský úsměv.
2: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
1: A to se vám mužům líbí, ne?
2: No jasně, tak nám, nejste muž nebo co?
1: Jo, vlastně já jsem ještě taky muž.
2: Nebo dneska ne?
1: No dneska právě poslední den.
2: Se rozhodněte.
1: Proto říkám 12.6. významný datum.
2: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
1: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
2: Říká vám něco jméno T.G. Masaryk?
1: Ne.
2: Byl takový starší pán za první republiky.
1: Oni se zaštítil zase Masarykem.
2: Chvíli seděl na Pražském hradě.
1: Já
2: žil na koni a tak.
1: Maj, jo, jo. Pane Holče.
2: No a ona se zaštítuje Masarykem. No, počkejte, vy to tam nevidíte.
1: No ale,
2: co?
1: Co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
2: No, podle nástupu to tak vypadá.
1: Proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já
2: ne,
1: už 130
2: já
1: let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
2: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
1: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
2: Ne?
1: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý podle jeho zásluh.
2: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
1: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
2: To je správný, to je ideál.
0: Jo. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy
2: jako
1: státu,
2: prezidenti
1: spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrní právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní

0: nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme a po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala.

0: získala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi my nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Ona je docela dobrá, podle mě, ta Švihlíková. Ale já nejraději čtu tu paní Šichtařovou.
1: To je taky originální. Je ostrá, no, tak...
0: Ostrá.
1: Ona si to taky hodně založila na tom, že je jako hodně ostrá. Ale jasně.
0: No. Mám pro vás novinku.
1: Zase?
0: Máme kompletní radu České televize.
1: Ne. A to už tam nejste?
0: Zatím, dneska dopoledne jsem tam byl ještě.
1: Jo?
0: Ale teď jdu k tomu soudu, možná už odejdu jako zločinec.
1: No, vidíte.
0: Tak to automaticky. Ale neznám nikoho z těch lidí, co dovolili, ale byla to taková ostuda.
1: No tak třeba neznáte...
0: Volilo se veřejně, protože oni už si nevěří ani nic mezi
1: já,
0: sebou.
1: Já vidím, bylo to příšerný.
0: Já mám zprávu, že v parlamentu na záchodech nejsou dveře.
1: Aby se tam nedělo něco tajného.
0: Aby jako tam třeba jdete na záchod a sedí tam, řekněme, Marek Benda, takže vy sedete a na míse a máte kontrolu, že nic tam nekuje.
1: Jasně. A to, je transparentnost, ne?
0: Ale
1: to
0: hlavně se, je to transparentní, no. Jako transparentně jdete na stolici, ale hlavně se taková nenucená konverzace rozpoutá.
1: To víte, že jo? Úplně přirozená, že jo?
0: Vy se jdete vyčůrat, vidíte, jak on tam sedí, řeknete, Marku, jak to jde? Třeba.
1: Já bych se tam někdy jako šel vyčůrat, abych si to vyzkoušel. Mně to chybí, tohleto.
0: Je to veřejný, transparentní a nic se tam tím pádem neděje nekalýho.
1: Škoda, že a nevysílá se to na Facebooku, jak navrhují často Piráti, aby se všechno přenášelo na Facebooku?
0: To zatím ne.
1: Ne, ještě ne. Ale říkám si, když vás poslouchám, vozíte už spacák v autě, když jedete na radu? Kdyby náhodou, že byste tam zůstali. Tak. Zvláště po té dovolbě rady?
0: Na spacáky nedojde.
1: Ne?
0: Ne. Jsem o tom přesvědčený. Protože ono jim jde všechno na ruku, všechny okolnosti a ti, co tam mají svoje pořady, svoje, myslím, v pravém světle, slova smyslu.
1: Jo. No ale to já jsem myslel, to já jsem vkládal naděje se spacákem do vás. Ne do toho druhého tábora.
0: Že bych já tam spacal.
1: Ano.
0: A víte, že
1: byste, že byste tam jako vyspával demokracii. No tak ve spacáku.
0: To máte dobrý nápad, to já udělám.
1: Jo?
0: To já udělám. To je dobrý. Ocenil jsem včera na vašem streamu a smrtelně jsem se pobavil. Podvazky.
1: Podvazky jsou dobrý, ne? Já z toho mám radost. Víte, satira, parodie, prostě bez nich politika není politikou. Všichni parodou Zemana, Babiše a tak. A já jsem rád, že teď se paroduje
0: to,
1: i Fiala.
0: To bylo tak vtipný. Já bych tak strašně chtěl, aby někdo parodoval.
1: To si myslím, že se děje dávno. To nebuďte zase...
0: Dlouho.
1: Já se vsadím, hele, že někde to máte.
0: No, ne.
1: Zadejte si Xaver parodie, hele. Možná budete překvapený.
0: Fakt? Jo. Vy něco jste zorganizoval?
1: Nechci naznačovat.
0: No, pojďme ještě do těch jižních Čech.
1: Hele, to je... To svět se zbláznil, ne? Opravdu.
0: Ta žaloba, jak tam je?
1: To je no na to Hostinskýho, ne? To nepochopíte. Hostinský si dá inzerát, hledám číšníka.
0: Účtující servírku.
1: Nebo účtující servírku, pardon.
0: Účtující servírku.
1: A schytá za to žalobu, ne? Nebo pokutu? A pokutu za genderovou... genderový trestný čin v podstatě, ne? Přestupek.
0: No, on jako tím vlastně postavil muže účtující.
1: Mimo úplně.
0: Účtující muži jsou...
1: Vyloučil z trhu práce.
0: Já toto nikdy nepochopím, pane Holče, ale začínám si myslet, víte, jak se to všechno vrací, ty věci v různých intervalech, které nahoru, toto se zase vrátí do normálních kolejí. To je jenom výstřelek.
1: To jste řekl úplně berichovsky.
0: Já tady nejsem nikomu prosrát.
1: Ne, to nemyslím to.
0: Vy místo, abyste měl pochopení, že mě za 10 minut čeká nejtěžší chvíle života.
1: Mám. Ale bylo... Byl tam ten Verich v tom.
0: Onze?
1: Byl
0: myslíte, že tam u toho soudu budou mít takovou tu ohrádku?
1: Já bych řekl ruskou klec, ne? Jako bývá u ruských soudů, ne?
0: Až tak?
1: No tam bývají klece, že jo? A ten obžalovaný sedí v kleci. Chodorkovský třeba seděl v kleci a va všichni.
0: No jo, další. Ale tak to jsou jako zločinci.
1: No počkejte, vy nejste taky žádná čudla, to si nemyslete.
0: Čudla. Jak jste to říkal o té Švílíkové, že je co?
1: Já si myslím, že řekl takový. Ne, ne, nikdy bych nic takového neřekl.
0: No ne, tak já jsem, to jsou takový ty čudla, no. To říkal rád, čudla.
1: No jasně.
0: No, no je to pravda, já vás poinformuju k večeru SMS-kou, jak to dopadlo.
1: Já budu napjatý.
0: Kdybych šel rovnou do výkonu trestu od toho soudu, tak bych vás poprosil, jestli byste mě třeba jednou za 2 měsíce nenapsal korespondiák. Dělali jsme Vilozonku, třeba s paní Stonekovou, vzpomínali jsme na vás.
1: Ale to nevím, možná na korespondiák vám jako prdím, ale třeba převezmu rádio Xaver. Jo, když půjdete do výkonu, převezmu. Přátelsky samozřejmě.
0: Počkejte, tam je potřeba umět moderovatele.
1: No to je...
0: Aha, jo, jo. No, napíšu vám. A kdybych šel rovnou do výkonu, tak právní zástupci zavolají.
1: Koho máte, Polčáka?
0: Právní zástupce? Ne, ne, ne, to nemůžu říct.
1: Tam se máte Standu, tak...
0: Pana doktora Černýho je výborný.
1: Dobře, dobře. No. Tak Standa je

0: Občas dostaneme nějakou podporu na cigára, na minerálku tady, nebo na prášky na uklidnění, ne?
1: To pro vás.
0: Pro podnešku to no. bude asi. A mistr to řekne, jo, stejně jako Jiřina Švorcová, on to umí tak hezky zarecitovat. Jo, tak.
1: Helejte, Tomáš Pokorný, Tomíku. Náš věrný divák, samozřejmě děkujeme.
0: Tomíku, děkujeme.
1: Na hormonální léčbu ve Velizonce, tak to je pro vás, to je jasný.
0: No to je pro vás.
1: To je pro vás, hlavně pro Petru a Lubomíru. Vidíte, vidíte. Jen bych rád viděl ten Lukášův vyděšený výraz, není. Když jste ho jmenovali také. Podívejte se na to.
0: Na hormonální léčbu ve Vilzonce.
1: Já nelžu, já nelžu nikdy, to byste mohl vědět. A Tomáš Sová, děkujeme i Tomáši Sovovi, taky náš věrný divák. Vilzonova 9210 na Hrošíka pro Olinu a letenku pro Hayata na Hokkaido.
0: Já jsem pro.
1: A pak tady máme super díky.
0: Super díky.
1: To super díky. Petr Komínek, Jan Kubový, Miloš Roušal, Ivana RU. To tady nechybí nikdy. A Nonix.
0: Pane Holče, držte mě palce.
1: Držím.
0: Jdu na toho, budu vás informovat a příště to nadpracujeme.
1: Jak bylo na prémie.
0: No, uděláme to příště třeba trošku delší. Takže já odcházím v dál.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Zasnovy jsou plánované na středu.

Je přál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ji uchytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tybiu a jí po pištisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z tého příklad sebrala.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže
2: to je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Naky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo. Tak když jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuji v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální. Rakety? Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám. Ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice, když se někde něco špatného stane, například povodně. Já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení. Mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda. Plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet. Ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No, to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. K tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.

0: to teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo, napřed jsou hodný a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka, tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde, jo? My jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali, vy nic, mám to musel jak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že

0: rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme. Ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu. Já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Tady ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Jo?
0: A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No, a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky? Chodíte na Petřín?
0: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne.
0: To
1: ne, čtete literaturu?
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Hraje vám Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Některým z nich dojde, že prostě bohužel asi není vyhnutí pro ně, jo? Že volby vyhraje Andrej Babiš.
2: Ale znovu, já se ptám na něco jiného, pane Macinku. Vy se stydíte dneska, nebo co?
1: Trošku se stydím, no, před váma.
2: No ne, jak říkáte, oni přemýšlí, že budou volit STAN, a já se ptám, proč nepřemýšlí, že budou volit motoristy.
1: Ale
2: tady sedíte vy.
1: Ale teď to právě říkám, no. Že proto je fajn, že ten STAN si zatím tak stojí, za tím Green Dealem.
2: Že oni prozřou.
1: A když budou chtít volit tu pravici, tak zjistí, že STAN to opravdu není, a proto jediná alternativa pro ně jsou motoristé.
0: Celý pořad Podstrženo sečteno s Petrem Macinkou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. xtv.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy?
2: Hmm?
1: Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
2: Uh-huh.
1: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého.
2: Uh-huh.
1: Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec. A ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, toto mě přijde hrozně krutý, že se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farský, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako... Chodíme na různé terapie, jo. A alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí. A stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxíci, že? Těm, co mají drogy.
2: Jo.
1: U alkoholiků a toxíků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jo. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle tu chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. Mm-hmm. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízdit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cený tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a a ten sex, ty porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano, ale, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že

0: kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodíme spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelně do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: V tu chvíli mají 2-3 promile třeba, jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijdete na psa, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy. Když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí.

0: který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já se jmenuji ty stránky, je to ten.
0: Ano.
1: A vy jste chtěli ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes mistr Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, už jsem se nemohu dočkat.
0: Já vím. Hladík, to je další tady do našeho, že, rajonu. Hladík by měl být ministrem, věří lidovci, určitě. To je jako Jurečka čeká na schůzku s prezidentem. A jestli bude Hladík ministrem, tak ta policie mu bude muset vrátit ten počítač, ne?
1: A to se neví, ne, ještě. Ale já, helejte, to Brno, to začíná být toxický, ne? To začíná být špatný.
0: A mě o tom povídáte.
1: Já vím, že vy tam máte, jak se říká, přesah, ne, trošku?
0: Já to mám a hlavně zvonky, takzvaně.
1: A máte byteček taky nějaký?
0: Bohužel ne.
1: Vy jste to nestihl?
0: Ale mám tam někteří, víte, co je zvonek? Čemu se říká Brně zvonek?
1: Tak to ne.
0: Nevíte?
1: Já umím česky jenom.
0: Ten pan Scheinherr z pražského zastupitelstva, co byl policejním informátorem, tak to je zvonek. Ten, kdo chodí bonzovat v brněnské hantýrce, zvonek. A moji zvonkové říkali, že tenhle ten člověk je v tom průšvihu s těma bytama až tak asi sem. Mm-hmm. Neboli po uši. A jestli se stane ministrem, to bude taková sranda, protože umíte si představit tu honičku, co mají teď Rakušanovi boj všichni, aby ten počítač vyčistili.
1: Jo, ale víte co? Máte Hladíka, který je v tom, a pak máte ODSku brněnskou, a odkud je náš pan premiér?
0: Brno.
1: To je líheň, co? To je líheň politická.
0: No tak všechny, každý, kdo v ODSce té nové něco znamenal, Morava, Topolánek,
1: Nečas. A pár bytů za sebou, ne, v Brně?
0: No tak. No, tak tam je bytů, pane Holče. Tam se nějakých 10 bytů ztratí.
1: Jasně.
0: Jako já bych z toho nedělal takovou tragédii. Byt sem, byt tam.
1: Ale že se do toho premiérovi nechce, ne? Asi ví trošku víc než Jurečka.
0: Pane Holče, tento muž, víte, kdo je?
1: No jasně, Marek Výborný.
0: Marek Výborný. A to je taková liška počitá. To víte. No,
1: tak to tady jsou všichni, ne, ty tři?
0: A já vám přesně řeknu, podívejte se na ten pohled, jak on se na něj dívá, na toho Hladíka, a já vám přesně řeknu, co mu jde tady hlavou.
1: No, říká, kamaráde, ty brzo skončíš.
0: On si říká, jen se v tom vykoupej.
1: No, jasně.
0: Ty brněnská...
1: A podívej se na traktoristu, ten má v tom pohledu...
0: Tak ten neví, co se děje.
1: No, ten neví moc dobře, co se děje. Ten neví moc dobře. A podívejte se na ten pohled, ten už tam vidí ty mračná.
0: Prosím vás,
1: co? Tam už je zlo, ne? Trošku.
0: Tenhle ten pohled já potřebuji nacvičit.
1: Počkejte, trošku zlo tam dejte, ne?
0: Já to nevím, jsem hodný člověk, na rozdíl od vás, takže já to neumím. Ale je to teda, říkám vám, říkali moji zvonkové, že jestli se to nějak nevyčistí, což není tak vyloučil, protože oni tam potřebují v té vládě, tak tenhle ten člověk bude druhý rád.
1: To je možný, ale víte, co je ironie toho, jak už to v politice bývá? On do Prahy nechtěl původně Hladík. On chtěl být nejlíp primátorem Brna, anebo aspoň náměstkem.
0: No já vám řeknu, proč nechtěl do Prahy.
1: Počkejte.
0: Musel dělat špatně projel, v metru.
1: To nevím, ale každopádně projel volby v Brně. Až pak řekl tak, a teď beru celou rodinu a chci do Prahy a být ministrem. Takže chudák Anička, bývalá ministrině,
0: Anička.
1: Jak se říká Anička 545, tak to musela zabalit a vrátit se na Moravu a pojďte se, co si on teď způsobil.
0: A jste dneska opravdu zlej.
1: No dovolte.
0: Na tu Aničku.
1: Když jsem řekl Anička 545, co?
0: No tak, kdo zná tu legendu?
1: No, tak.
0: Jedeme. Kandidát Fischer se představil na ČT. Dítě je tam jak doma. Jak představil?
1: On se představuje denně, ne?
0: Ale no, už dlouhou dobu. Vím, komu v Evropě a v Americe volat.
1: Já jsem to viděl, ale on neřekl komu. On řekl, mám telefony všude. Já nevím, má ty šifrovaný od Míši Redla taky, nebo jak to myslí? Já vím taky, komu zavolat. Já jsem volal před chvílí manželce kvůli nákupu.
0: Jo?
1: Taky vím.
0: Šetřete, pane Holče, nekupujte.
1: Šetřím, bereme už jenom všechno v akci.
0: V akci.
1: Ale pojďte se, to je pohled.
0: Mě na tom nejvíc baví, že se představil na ČT,
1: jo.
0: Protože člověk, který je tam A aniž by proto byl nějaký reálný jako důvod, doma. Jako doma se představil. Ten si tam zvrátnýma tyká.
1: Jo.
0: Říká, tak co to, co máš dneska k večeři? Možná mají tu kartičku.
1: Možná má i telefon, ne, na někoho.
0: To si televize, to si píš, ne?
1: Že ví, kam zavolat, ne?
0: No, ale podívejte. Nikomu to neříkej.
1: Ne, ale víte, co mi se líbilo, co on říkal? Že v Česku má sice reputace poraženýho, co podal ty volby prezidentskýho, ale v západní Evropě, že o něm říkají ten, co skončil třetí. A já nevím, jestli vlastně on kandiduje někde v západní Evropě.
0: Ježíš,
1: co?
0: Kriste.
1: Kandiduje na českýho prezidenta? Nebo?
0: Ano, na českýho, jo, na českýho. Je prostě celoevropsky známý člověk, zejména na Příbramsku.
1: To asi tam bude mít velký cesák, ale víte, já ho vidím takový ten ezoterický teleshopping, ne? Televizní kazatel, když se podíváte do těch očí, co?
0: Já tam vidím něco jiného, nechci to už říkat, já už jsem to jednou řekl.
1: Horšího. Brána k peklu.
0: No, no ale pane Holče, kdybychom měli jako, já zase bych tohoto tam raději viděl, jestli má vyhrát někdo ze strany Pravdy a lásky, ať vyhraje on, hlavně ne Tetuše a hlavně ne Lampasák.
1: No jak jste řekl, z Pravdy a lásky, mě jak ten Lampasák do toho nejde.
0: Tak ten se přizpůsobí všude. Jako.
1: Tam je tý lásky trošku moc, ne? A trošku moc nepravdy.
0: Tam je hodně láska taky k Sovětskému svazu.
1: Jo, jo, jo.
0: Já jsem se ještě večer doma, pane Holče, po včerejší Wilsonovce, jsem si vzpomněl na Leninův kroužek, jak chodil do leninského kroužku. Generál Laudon, Pavel. A já jsem se mu ještě večer smál.
1: A že si to člověk furt musí pročítat, co?
0: To je něco neuvěřitelné.
1: To je paráda.
0: Je to nejlepší věc, kterou jsem četl za posledních několik let. A já jsem si říkal, kdyby to někdo s hezkým hlasem a s tím projevem, pokud možno veřejnoprávním, načetl, tak já bych to jel v autě pořád dokola. Co kdyby jsme zavolali paní Vitovské, jestli by to nenačetla? Ona má hezký projev takový.
1: To určitě, ale nechtělo by to mužský hlas, nemyslíte?
0: No tak ten manžel od ty Nerudový.
1: Ten by to mohl načíst, no.
0: A nebo
1: že by to načetla Světlana Vitovská s Petrem Kolářem, ne?
0: Co? S kým?
1: Když to jej, no se svým parťákem, ne? Když to jej za generálem, no, takže by to načetli.
0: No parťákem, partnerem.
1: No, partnerem, no.
0: Partnerem. To je trojka nebo čtyřka?
1: To já nevím.
0: Záhruba, Vitovský.
1: Tak to víte vy, ne?
0: Já to,
1: Skavčíhor.
0: No právě tam je to zakázaný téma.
1: Aha.
0: O některých věcech tam nesmí mluvit.
1: Jo.
0: Jedeme dál. V roce 2023 zúčtuji s covidovými zakázkami. Zřejmě podám i trestní oznámení. Evropské kvóty počtu žen jsou ponižující. Tomáš Etzler skončí u soudu. A teď se projeví moje zlá povaha. Já bych toho z Etzlera tak rád u toho soudu viděl.
1: Já taky. A já bych ho viděl dokonce rád ještě za soudem, co většinou následuje po soudu. Víte kde?
0: No ono už to samotné projednávání jako není nic příjemného.
1: No a ten člověk je v obyčejnej bláze, ne?
0: Já bych měl lepší slovo, kdybyste chtěl.
1: No ale každopádně evropské kvóty...
0: Já si myslím, že to je obyčejný idiot.
1: No, jsou ponižující, ne? Představte si, kdyby byly kvóty na muže.
0: Jako myslíte, že bych se měl nějak ucházet o něco?
1: Nenaznaču.
0: No ne, to má pravdu, paní Hampl.
1: Samozřejmě.
0: Zvěrtek.
1: Jenom se zdravě, jak zúčtuje s těma covidovými zakázkama v roce.
0: To bude těžký. To bude těžký. To je podepřený ze všech stran. Tam jako slavná věta pana Hamáčka, mám to letadlo otočit a vrátit do Číny. Pamatujete si to? No. No tak je to ještě, jde tam s takovým odhodláním, to já obdivuju. Mm-hmm. Navíc ještě jako rozumím lidsky, jak chce tam něco dokázat a budu rád, když jí tam nesemelou.
1: No já jsem rád, že se tam dostala, protože do Senátu speciálně to je klub pučistů vlastně proti prezidentovi, nic jiného téměř tam není. Klub vlastně politicky jedna rodina vládní, taky dobře, že tam pronikla nejenom.
0: Mm-hmm. Tak, pane Holče, blok zemí V4 přežil. Orbán dostal jako odpověď na provokaci šálu Slovenska. Zbytečně ten Orbán některé věci dělá.
1: Jo, ale mně se líbilo, že premiér tam odjížděl na to jednání V4 a měl klíčový téma tu jeho šálu. Chápete?
0: Hodnotová politika.
1: Hodnotová politika. Mm-hmm. Já nevím, jestli si vezme možná šálu Brna velkýho, nebo co myslíte?
0: Ne, vy nevíte, jakou mě šálu?
1: Ne.
0: Pane Holče, on měl mapu Barmy.
1: A, no jo, no. Jasně. Jo.
0: A už ta jeho neziskovka, kterou založil a vyčerpala ty desítky, možná stovky milionů na to, tak slyšel jsem v kuloárech, neumím to zatím potvrdit, má první úspěchy, protože už dvěma ženám v Barmě se změnily podmínky.
1: Tak to je skvělý.
0: Jedna teda zemřela mezi tím, ale tak to, i počítá se to, ne?
1: Jo. Víte, ale já jsem viděl tiskovku premiéra před cestou na V4 našeho a já jsem si říkal, že řekne, jedu na V4 a chci Viktorovi poděkovat za to, že nám to v Evropě, v Evropské unii v Bruselu, že nám tam ume cestu k té výjimce z toho embarga na ropu, třeba ruskou a tak, protože bez něj, bez toho, aby jsme tady energeticky kolabovali a protože on není tak podělaný z Němců a z Ursuly von der Leyenové šéfky Evropské komise jako
0: Orby.
1: Jo, jako náš premiér a hájí tam vlastně maďarský zájmy a to náš premiér nějak neumí. Jak jsi říkal, že tam bude s touhle agendou a on vlastně řekl, že tam bude ta šála se řešit.
0: Včera se vrátila z Maďarska z výletu kamarádka naše a hlásila, benzín daleko levnější než u nás, většina potravin tak na polovině, pozor, jídlo v restauraci na polovině, všechno levnější a lidem se tam líbí, že?
1: No podle mě Orbán přivez na tu V4 nějaký taštičky, víte, s jídlem.
0: S cukrem.
1: No, s cukrem a...
0: Kluci, zdražili vám to o 100%, jo. Ať máte na vanilkový rolničky.
1: Chleba, nějaký salámky, ne? Čabajku. No. Co?
0: Já si říkám, jestli ti naši občané by nesnesli raději takovýho ranaře, který by jim tady zařídil, že nebude cukr o 100% dražší.
1: No já bych si přál za premiéra někoho, kdo bude hájit zájmy Česka. A ne profesora Barmského.
0: Ukrajinskýho.
1: A ukrajinskýho. A německýho. Holče, a německýho.
0: Já vám musím říct, mně se na vás nelíbí jedna věc. Uneste to jako adresnou kritiku. Prostě vy vůbec nehledáte celoevropská řešení. A to my bychom chtěli, ne?
1: No, víte co, ve čtvrtek odjel hledat celoevropské řešení do Bruselu minister průmyslu a obchodu Josef Síkela. Pak se vrátil a zase se vrátil bez evropského řešení.
0: Tak
1: už se to v Bruselu stává.
0: Tak pan Síkela je nejslabší kus.
1: A to neříkejte.
0: No ne, tak
1: neříkejte.
0: Vždycky je někdo nejslabší.
1: Síkela dělal...
0: Tady v naší posádce taky jeden z nás.
1: Síkela dělal mezinárodním finančnictví. Teď on dělal pro Spořku rakouskou. To nevíte?
0: No a co? Jako, že dělal pro Spořku.
1: Je to borec velký.
0: No, bojím se, že to není navenek moc vidět. Ale to nevadí, no, tak prostě se vrátil, jo, a nic zase.
1: A nic zase, no.
0: To tak
1: no, zase se vrátil s německým řešením, no.
0: Jo.
1: Už to bývá.
0: Představte si, že mě doma zlobí odpad v koupelně. Měl jsem v pondělí jelníky, v úterý, ve středu pořád to teklo. A já jsem na to přišel, proč to oni hledají celoevropské řešení.
1: A pořád nic, co?
0: A pořád nic. Už jsem jim to potom říkal, ale dneska ráno to rozchodili.
1: A vy nemáte telefon do Evropy a do USA jako Pavel Fischer?
0: Že bych tam zavolal?
1: No tak tam zavolejte, ne.
0: Jak to budeme řešit? To udělám asi. No. Já tam dneska cinknu. Pane Holče, toto je radost. No radost.
1: No.
0: Česko má po desítkách let astronauta. Pilot Svoboda je v záložním týmu Evropské vesmírné agentury.
1: No skvělý, ale tak je vás milý to. Vy jste byl v tom tréninku v té přípravě dlouho a nevyšlo to teda.
0: Čo už. No. Co? Prohrál jsem. Tu máš borovičku.
1: Ale budete pokračovat, ne, v tom?
0: Oni se vymlouvali, že na mě nemají skafandr. To jsou takový jako plky, jo?
1: Jo, jasně.
0: Ale já mu to přeju tady panu Svobodovi.
1: A přitom vám by seknul ten skafandr, když na to kouká.
0: A toto není skafandr.
1: No, kombinéza.
0: Já myslím skafandr pro astronauta.
1: Jo, já myslím tady ten.
0: No, já už jsem to konzultoval s Remkem, tady tu věc.
1: A jeho vám sedí?
0: No, on už ho nemá, ale...
1: No, ale nějak neříkejte, že nemá.
0: Ale říkal, že to je vymluva, že by ho tam na mě určitě měli. To je jako...
1: No. Tak příště, ne?
0: Příště, no. Já střádám na ten, na tu vesmírnou turistiku. Toto je stíhačka, teda to není jako, že ještě, to je potřeba říct, ale já mu teda, pane Holče, jako poraženej, držím palce a to záložním týmu mě trošku děsí. Jak je něco záložního, tak to je přesně to, víte, co my vám zavoláme.
1: To smrdí lavičkou, co?
0: To smrdí lavičkou. Na druhé straně, víte, co říká stará pravda? Lepší je sedět v Barceloně na lavičce, než být kapitánem za Počernice.
1: Takže, Počernice?
0: Tak víte, jak je... Za Sokol Velemín třeba. Tak. Nebo jak
1: víte, jak je v Počernicích manšaft? Víte, jak je v Počernicích manšaft?
0: Jak jste říkali jednou, Beton Horažďovice.
1: Beton Horažďovice.
0: Takže i kdyby byl v záložním týmu a seděl na té lavičce, tak je tam. Mm-hmm. No,
1: tak mu přeju.
0: Já mu
1: štěstí, no.
0: Já mu přeju štěstí. A vám, pane Holče, přeju hezký víkend a krásný zbytek života celého. Že se uvidíme moc krát ještě.
1: Počkejte. To říkáte, jako kdybychom se neměli vidět. Vy se bojíte identifikace.
0: No, jo? Ta poslední vězonka byla fakt ostrá.
1: Jo.
0: Takže kdybychom se dlouho neviděli, tak, dobře, jsem, dobře. Tak jsem to chtěl říct. Nevíte, jak se tam posílají ty motáky?
1: Nevím, ale... Já si myslím, generál Pavel, ne? Že on byl disident, že by mohl vědět, ne?
0: Ano, on byl disident. On byl disident se vším všude. No tak jo, Wilsonova 10, přátelé, poslechněte si, protože mistr Holec tam byl neuvěřitelně zase vtipný. A ostatně, nic jiného jsme nečekali. Já vím, že spěcháte, protože jdete péct to cukrový vánoční, ne? Jste říkal.
1: No.
0: A začínáte perničkama, ne? Nebo?
1: Rohlíčkama.
0: Rohlíčkama. Vanilkovejma?
1: Jasně.
0: A kde jste vzal na cukr, jako?
1: No to vám nebudu říkat.
0: Teď to trouba, to je elektrika. Takže vám je jedno, že financujete Putina, jo?
1: Nefinancuju, to my netopíme. My topíme jenom tou troubou.
0: No to jsou nějak úplně ty rohlíčky vanilkový, ne?
1: No a to topíme tím. My jsme si zakázali pustit topení, když budeme pést rohlíčky.
0: No, jestli jich napečete hodně, tak já doporučuju skovat krabičku těch rohlíčků pro oko,
1: tady, že jo?
0: Oko na punčoše a rozumíte, děvčatům poslat. Ať nemusí doma pést, víte, co mají práce v té sněmovně.
1: Jasně.
0: Tam si nevydechnete.
1: Ale jsem rád, že se to vrátil. To je taková krásná tečka.
0: Pane Holče, těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

strojky tvejch chichotů s jejími nad týlem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, a jsem tou pouští, který schází mana, samotou trestanej stoletím za chvíle.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a vtedy, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. Pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to je. Takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. Května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo, ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo, tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. a byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme. Dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela, jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. Dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nedat křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, to, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle, nebo

0: tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
1: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
0: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
1: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako jak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
0: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno čtu, což je teda, jako díky, nezlobte se, ale šílený.
1: No tak já vybíhám v 4:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
0: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
1: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
0: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100+2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
1: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla,

0: A Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne,
1: Když to
0: tam je,
1: otočím takhle.
0: no ale musíte ještě otočit stránku,
1: Takhle.
0: aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasný.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak
0: No,
1: otočím stránku a otočím knížku.
0: ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat,
1: No jasně,
0: chápete?
1: no.
0: Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další čísličko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho, ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs. Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak
0: A tak se nechte
1: dám
0: podívat.
1: ještě pár vteřin, protože
0: No.
1: se někdo dívá, aby s tím
0: Že
1: přijde.
0: to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
0: No.
1: blbě.
0: Co
1: To je
0: to je?
1: Molitan.
0: Je to molita?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV. Držím palce 18. května na Gentleman's Ride. Se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuji vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Libor Vondráček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Libor Vondráček je předsedou Svobodných. Aby bylo jasno, a řekněte, pane Vondráčku, já teď pozoruji například na sociálních sítích, že Svobodní v uvozovkách běhají s jakousi petici. Čemu se smějete?
1: No, já jsem si jednu takovou petici vzal i sebou.
0: No, tak šup, petice.
1: A tak se mě to hodí, dokonce nám ji podepsal i bývalý pan prezident, tak jsme za to moc rádi. No a jedná se o petici, která bojuje proti tomu, aby se tu zakazovalo auto.
0: Znám dva bývalé prezidenty mimochodem, ale...
1: Tak ten prezident, který se tady objevuje občas
0: jo,
1: u vás ve vysílání.
0: Pan prezident Klaus, ano, tak.
1: Takže za to jsme moc rádi, ale kromě jeho podpisu, těch podpisů teď už máme hodně a je to docela příjemné, protože počasí na to setkávání s lidmi je pěkné a lidé, byť teda jsou naštvaní na ten zákaz, tak jinak obecně chodí s dobrou náladou.
0: Ale řekněte, o čem je ta petice?
1: Ta petice je proti tomu, aby se tady zakazovala technologie, která nás přivedla k ekonomickému rozvoji, v jakém dneska jsme, to znamená auta na benzín a naftu. To je to, co s velkou měrou nám tady zlepšilo naši životní úroveň, co spoustě lidem dává práci a co je schopno i nás v rámci možností stále ještě dělat konkurenceschopnou ekonomikou. Protože pokud my přijdeme o místa, která souvisí s výrobou aut, tak už se propadneme nejenom ve srovnání s Evropskou unií, ale zejména s tím zbytkem světa se propadneme, takže už prostě nebudeme konkurenceschopná ekonomika a bude nám absolutně ujíždět vlak. Takže tohle je střílení se do vlastní nohy. Já vůbec nechápu, jak jsme mohli jako Česká republika na tenhle ten zákaz přistoupit. A to zvlášť teda ve chvíli, kdy současný pan premiér, stejně jako ministr dopravy, nám slibovali, že zákaz aut se spalovacími motory je nepřípustný, že to zkrátka není možné. No a během toho předsednictví i během posledních měsíců vidíme, jak snadno se s tím smířili a jak snadno zapomněli na tyhle ty a samozřejmě i na jiné předvolební sliby.
0: Jste přesvědčený, pane předsedo, že to je vůle našich moci pánů, nebo je to vůle celé naší velké semknuté evropské party?
1: Asi je to velké semknuté party. Myslím si, že naše parta, ta, která vládne, se do té party ráda přidružila. Nicméně třeba premiér polský aktuálně dal žalobu na Evropskou unii právě proti tomuto zákazu, protože ten zákaz je absolutní nesmysl. Je to zbytečné. Nemuseli jsme si zakazovat pevné linky, aby se tady prosadili mobily a stejně tak si nemusíme zakazovat auta, aby je třeba vyměnili elektromobily, ta klasická auta. Pokud jsou elektromobily tak skvělé, tak se určitě prosadí, bude to nějakou dobu trvat, ale ten zákaz je skutečně velmi, velmi škodlivý a já opravdu nerozumím tomu, proč naše vláda se není schopná ani proti tomu ozvat. Na Slovensku, podobně jako u nás, je velké množství lidí zaměstnaných v této oblasti. Tito lidé mají v ohrožení svá pracovní místa a může to být pro nás zásadní problém. A my prostě děláme, jakože to vůbec není důležité téma.
0: Jste přesvědčený o tom, že ta elektrická auta, že to skutečně není budoucnost? Co když se objeví ještě teď během toho vývoje nějaká technologie, která nám řekne, toto je ta cesta?
1: Když se objeví, tak ať se prosadí. Můj taťka je hasič a myslím si, že co se týče elektromobilů, má hodně vrásek na čele, protože zrovna při hašení elektromobilů to není žádná velká legrace. A já si netroufám říkat, co je ta správná technologie, co je špatná. Ono taky pro každého je asi něco jiného dobré. Když máte garáž, fotovoltaiku na střeše a můžete si nabíjet auto, je to něco jiného, než když bydlíte na sídlišti a měli byste si táhnout 300-metrový prodlužovák, abyste si mohli nabít auto někde daleko na parkovišti od vašeho bytu. To znamená, určitě, ať jsou tady různé technologie, ať spolu soupeří, ať si každý vybere, co mu vyhovuje. A důležité je, že v roce 2026 se ještě jednou bude o tomhle hlasovat. My už snad budeme mít docela jinou vládu, než máme dneska. A ta petice, kterou sbíráme, aktuálně máme 11 000 podpisů fyzicky, potom téměř 4 000 podpisů elektronicky a budeme sbírat dál, tak ta petice by měla sloužit k tomu, aby až se o tom příště bude hlasovat, tak aby už naše vláda a naši ministři neselhali tak jako minule.
0: Vy jako přísně pravicový politik, lze to tak říct? Určitě máte ale také na mysli, pane předsedo, dobro a záchranu této planety. A jak jinak to zachráníme matičku Zemi, než abychom každý z něčeho slevili, tedy například abychom investovali do auta elektrického?
1: Tam je velká otázka, jestli elektrické auto je vůbec pro přírodu lepší než to běžné auto, protože na to, abyste vyrobil elektrobaterii, musíte samozřejmě spotřebovat nějakou energii. Na to, abyste tu elektrobaterii pravidelně dobíjel, tak taky musíte vyrobit tu elektrickou energii. To znamená, to už by byla asi diskuze, do které bych se nechtěl pouštět, protože každý může čerpat z trochu jiných čísel. Já řeknu jenom jedno důležité číslo. Kdyby zítra nevyjelo na území Evropské unie ani jedno auto, osobní automobil se spalovacím motorem, tak množství CO2 v atmosféře se sníží o 0,16%. Takhle maloučko by se snížilo množství CO2 v atmosféře, ale pokud by žádný automobil nevyjel, tak myslím, že bychom to pocítili zásadně na vlastní kůži. Každý z nás, určitě by se všechno zdražilo, určitě by byl problém i mnoho míst zásobovat potravinami, kdyby najednou nevyjelo žádné auto na benzín a naftu. To znamená, to, co nám to přinese, ta negativa, jsou tak nesrovnatelně velká, jako slibovaná pozitiva, která jsou minimálně pochybná.
0: Proč vy, pane Vondráčku, a vaši kolegové ze Svobodných nekřičíte i směrem k těm velkým znečišťovatelům? Mám teď na mysli letadla, mám teď na mysli ty obrovské lodě, které k nám dovážejí ten plyn přes moře, abychom měli ten ideově čistý plyn. Proč vy nejdete i touto cestou? Nebo je o tom ta petice?
1: Tak já myslím, že ta petice se týká aut. A určitě se netýká toho, že by někdo měl nebo neměl křičet. Každopádně já myslím, že tohle křičení dobře obstarávají kamarádi Gréty Thunbergové, Gréta Thunbergová jako taková. Tito lidé křičí celkem pravidelně, každý pátek po škole nebo v rámci školy, ale já si myslím, že je potřeba se chovat rozumně, je potřeba se dívat na to, co nám ty věci přinesou, a ekonomie a ekologie nikdy nesmí být v rozporu. Ta slova mají stejný slovní základ v řeckém slově oikos, a ve chvíli, kdy ekologie a ekonomie se staví proti sobě, tak je to špatně. Protože jedině země, které ekonomicky prosperují, mají dostatek času a možností přemýšlet nad tím, jestli se chovají ekologicky. Zatímco země typu Malajzie, Thajsko a další, tak produkují takové obrovské množství plastového odpadu a i jiného odpadu, protože tam ti lidé prostě řeší to, aby měli jídlo, aby se dokázali uživit, a nemají čas řešit nějakou přírodu. Takže my, pokud se začneme ekonomicky likvidovat, tak se logicky začneme chovat daleko méně ekologicky, než se chováme dneska. To je výdobytek, který jsme získali právě díky těm autům, díky tomu ekonomickému rozvoji jsme dospěli do fáze, kdy se naše společnost vůbec klade nějakou otázku, jestli tady ubližujeme přírodě a jestli bychom se každý mohli chovat o něco lépe. A já mám svědomí čisté, já třídím odpad od malého dětství, já se snažím pořádat každoroční úklid v našem parku a myslím si, že neplýtvám jídlem ani ničím jiným, takže to jsou ty malé drobné kručky, které když udělá milion lidí, tak to budeme všichni cítit celkem výrazně.
0: No dobře, ale víte, zase si říkám, jestli se něco už té věci nemění, jestli už nejste třeba s křížkem po funuse, protože jsem včera nebo předevčírem četl na nějakém serveru, že šéf automobilky Audi, znáte Audi, ne? Tak byl odvolán z toho důvodu, že vsadil na špatnou cestu, neboli na elektroauta. Slyšel jste tuto zprávu, takový sympatický
1: pán? Slyšel jsem tuto zprávu, nicméně žádný nápad není dostatečně šílený pro naši věrchušku v Evropské unii, aby ho věrchuška neprosazovala i dál. To znamená, já si myslím, že to, že se něco dělo v nějaké soukromé firmě, je jistě dobrý signál, slovy našeho pana premiéra. Ale
0: jedna z největších firem.
1: Je to dobrý signál, nicméně je potřeba vědět, že ti bruselští byrokraté odstřižení od reality prostě dneska tlačí toto, neplánují to nijak rušit. Jediné, co tady máme striktně dáno, je, že v roce 2026 se ještě jednou o tom bude hlasovat. A já si myslím, že si nesmíme dovolit to podcenit a že v tom roce 2026 ten tlak proti tomu zákazu a tak, aby se to zrušilo, tak musí být velký, aby nebylo pochyb, že to dopadne tak, jak má, a že vlastně Audi udělala ten první krok po té cestě, která dojde až do toho správného cíle.
0: No, krok udělal celý ten koncern, jestli tomu dobře rozumím, a ten šéf Audi, to jeho vyhození právě kvůli tomuto důvodu, je to první naklovnutá skořápka?
1: Určitě těch skořápek dlouhodobě bylo i více, objevovaly se různé studie, já vím, že i ČVUT právě sdílela nějakou studii, kde se psalo, že provoz běžného současného auta se spalovacím motorem má takovou produkci, nebo je tak energeticky náročný za 15 let jako výroba elektromobilu. To znamená, elektromobil by musel fungovat 15 let, aby energeticky byl méně náročný než provoz takového běžného auta. To znamená, to jsou všechno věci, které to samozřejmě nahlodávají a upozorňují na to, jaký je to nesmysl hrát si na to, že elektromobily jsou nějak zásadně čistější auta.
0: Teď se nám blíží ty evropské volby, už za necelý rok vlastně, co za necelý rok, za 11 měsíců, za 10. A předpokládám, že svobodní půjdete do eurovoleb v okamžiku, kdy se chystáte, kdo za vás bude kandidovat, jak to všechno bude. Jsou toto hlavní body programu?
1: Určitě, určitě záchrana našeho průmyslu je důležitá, protože ten Green Deal je v podstatě eutanázie naší ekonomiky. To je prostě střílení se do vlastní nohy a je to absolutní nesmysl. Musíme to odmítnout, ale vedle toho současně důležitá témata, ať už je to migrační krize nebo třeba svoboda slova.
0: K tomu se dostaneme. Bude za vás kandidovat někdo, nevím, jestli jsem to řekl dobře tu otázku, který je přesvědčený stejně jako vy, o tom, že vy jste řekl bruselští byrokrati, takhle jste to řekl, mají být odříznuti od toho a má se rozhodovat jinak, kdo to bude? Ten hlavní svobodný. Budete to vy?
1: My jsme si zvolili už lídra, strana zvolila mě v únoru během volby předsedy. Chtěli jsme mít vyřešenou tuhletu otázku, abychom se mohli pustit do příprav. To znamená, díky tomu, že už dlouho známe pozici lídra, tak máme i schválené základní zásady, to znamená 7 našich zásad pro kandidáty, kteří se účastní té kandidátky. A to znamená, že každý, kdo se bude chtít té kandidátky účastnit, ať už to bude straník nebo nestraník, musí tyto zásady podepsat, aby potom voliči věděli, že tyto body každý splní bez ohledu na to, jestli je teda členem nebo není. A konkrétně teďka asi narážíte i na to, že nedávno oznámil Karel Diviš, že se bude účastnit naší kandidátky do europarlamentu, to znamená, to je...
0: Bude jedna dvojka.
1: My máme systém primárních voleb, to znamená o tom, kdo bude dvojka, trojka a tak dále, nakonec rozhodnou členové, ale myslím si, a taky příznivci, ale myslím si, že on je horký kandidát na to, aby byl dvojkou.
0: No, vám svobodným už se jednou nevyplatilo, když předseda svobodných, tuším, že se jmenoval Mach, ten pán, že, se dostal do Evropského parlamentu, protože to vaši svobodnou loď teda velmi rozkývalo. Neobáváte se, proč takhle děláte?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že to nebyla ta příčina.
0: Jo, pane
1: Ondráčku. Já myslím, že tou příčinou bylo to, že uvnitř strany byly určité spory, které tam dlouhodobě kvasily a potom došlo k tomu, že se tam oddělovala různá křídla a bylo tam hodně personálních změn. Takže tohle to byla ta pravá příčina. Už jsem to pozoroval tehdy, v té straně jsem byl, takže viděl jsem to na vlastní oči a zvenku se to takhle může zdát. Nicméně třeba Richard Sulík, předseda slovenské strany SAS, tak ten, když se dostal do europarlamentu, tak následně jeho strana posílila i v tom parlamentu slovenském. To znamená, ona je to spíš otázka pojetí toho mandátu, otázka toho, jak si s tím ten člověk poradí a nelze to takhle zjednodušit, že automaticky, když se tam dostane předseda, tak to pro tu stranu znamená ztrátu.
0: Jinými slovy, vy jste přesvědčen, že řídit stranu a předsedat jí je možné i v okamžiku, kdy vás pohltí ten byrokratický aparát v tom Bruselu?
1: Já se byrokratickým aparátem v Bruselu určitě pohltit nenechám. Nicméně my právě, protože budeme mít i 7 zásad, které budou jasně těm voličům říkat, že si můžou vybrat kohokoliv z té kandidátky, klidně ho vykroužkovat, aby tam seděl někdo jiný, tak znamená to, že kdyby třeba někdo přeskočil mě, protože spoustu voličů by mělo právě strach z toho, co vy zmiňujete, tak tam prostě bude sedět někdo jiný a každý z těch lidí, kteří budou na naší kandidáce, tak to bude dělat určitě daleko lépe, než kdokoliv z těch 21, kteří tam za Českou republiku sedí dneska. Takže naším úkolem je, aby tam sedělo daleko více lidí, kteří budou bojovat proti těm unijním nesmyslům a daleko méně Gregorových, Pexů a dalších, kteří tam budou kývat a pomáhat těm nesmyslům.
0: Migrační pakt, pane Vondráčku, migrační pakt Evropské unie zásadně odmítáme a vyzýváme premiéra, aby ho odmítnul i on, z vaše slova. A prosím, svobodní od začátku tvrdí, že jakékoliv kvóty jsou nevymahatelný nesmysl. Zajímavý. Poláci a Maďaři bojují proti převlečeným migračním kvótám. To vás muselo strašně rozčílit.
1: No, rozčílilo nás to hodně, protože ve chvíli, kdy tady všechny vlády a všechny strany, včetně dokonce i Pirátů, před volbami slibovali, že nechtějí migrační kvóty, že teda je potřeba k tomu přistupovat s rezervou, najednou přišel pan ministr Rakušan a sdělil nám, že teda jsou to migrační kvóty, které nemusíme plnit, když zaplatíme nějakou částku, 21 tisíc euro. Myslím, že to je tato částka 500 tisíc korun přibližně.
0: Zhruba to vychází
1: takže, na půl milionu. Takže nám sdělil, že vlastně ty migrační kvóty platí stejně jako dřív, anebo můžeme dobrovolně platit, což se vlastně mělo stát, protože my jsme ty migrační kvóty odmítli a už jsme byli ve fázi, kdy nám téměř Evropská komise začala vypisovat pokutu za to, že jsme je nepřijali. Takže my místo toho, aby jsme si nechali tu pokutu vyměřit od Evropské komise, tak my jsme se k ní dobrovolně přihlásili a podepsali jsme, že si ji vyměřujeme sami. A já bych skoro řekl, že v takovém případě je lepší ty migranty přijmout a oni sednou na první vlak, pojedou do Německa. Protože je to právě nevymahatelné. Když sem přivezete člověka z Nigérie, postavíte ho před hlavní nádraží v Praze, tak on se prostě sebere a pojede do Německa. My nebudeme muset platit žádné peníze, ale to říkám jenom tak trochu s nadsázkou. Samozřejmě ta masová migrace není vůbec legrační téma. Vidíme, co se děje ve Francii, vidíme, co se děje v jiných zemích a já si myslím, že skutečně je potřeba, aby agentura Frontex dělala svoji práci, nebo ať se zruší, ale je potřeba chránit vnější hranice šengenského prostoru a ty lidi sem nepouštět a nepřistupovat na tyhle ty nezodpovědnosti.
0: Vy to teď pojímáte z toho politického hlediska, mě by zajímalo, jak se na to díváte lidsky, na ten příběh, protože představa, že někdo nabízí nebo musí zaplatit peníze za to, že mě někam nepozvou na návštěvu, nebo abych odjel, Bůh ví, jak to je, tak mně to přijde hrozná potupa vůči těm lidem. A byť jsou to lidé, kteří ne vždycky utíkají před nějakou hrozbou, jsou to často lidé, kteří jdou takzvaně za lepším a některým je potřeba poskytnout pomoc, jiným nikoli, tak pořád jsou to lidé, jako třeba vy nebo já, že to jsme, a poroučet nějakou částku vysokou za to, že ho je nepřijmeme, je hlavně potupa pro ně. Kdo myslíte, že toto vymyslel a není to trestné? Ptám se vás, protože vy jste právník vystudovaný.
1: Ne, tak ono už nedůstojné a potupné je to, že někoho podle kvót pošlete do Litvy, někoho do Lotyšska a vůbec se s tím člověkem nebavíte, jestli chce být v Litvě, v Německu, v Lotyšsku. Tohle to je něco, co je zásadně v rozporu se základními lidskými právy, že někoho někam odvezete, umístíte ho tam a tváříte se, jako kdyby to byl nějaký skot a ten jsme si podle kvót měli rozdělovat. To znamená, už to, co se přijalo v roce 2015, bylo prostě špatně. A my jsme na to vždycky upozorňovali a je zásadní chyba, že jsme přijali Lisabonskou smlouvu. Proto taky vznikla Strana svobodných občanů v roce 2009, protože jsme ztratili právo veta v oblasti migrační a azylové politiky. A přestože nás tady různí politici přesvědčovali, že se nemusíme bát toho, že nám sem budou najednou posílat migranty z afrických zemí, tak dneska opět, stejně jako v tom roce 2015, vidíme, že realita je přesně v rozporu s tím. A já prostě nechci fungovat v Evropské unii, kde nemáme právo veta a my hlavně musíme bránit tomu, abychom ztráceli právo veta i v dalších otázkách.
0: Vy říkáte, je to v rozporu s lidskými právy. A ptám se znovu vás, juristy, řekněte, je v rozporu důsledná ostraha vlastních hranic?
1: To určitě v rozporu není. Státy vznikly proto, aby chránili svoje území a jestli něco státy mají dělat, tak je to právě toto. Dnešní státy dotují různé barmské neziskovky a jiné věci, věnují se určitým podružným věcem, ale ty zásadní otázky, jako je ochrana vnějších hranic a vymahatelnost práva, což bylo na začátku existence státu, tyhle ty dva úkoly, tak ty si současné státy neplní a to musíme zásadně změnit.
0: Postupuje se podle vás nějak v tom boji za svobodu slova směrem ke kýženému cíli? Je to lepší nebo je to horší? Já slyším ty, že jsou v poslanecké sněmovně různé semináře, vy se k tomu také často vyjadřujete, tak jak je ten boj daleko?
1: Tak záleží, čí cíl si vezmeme na stůl. Cíl paní Jourové je asi, aby tady úplně svoboda slova nebyla. cíl nás svobodných a spoustě dalších lidí je, aby tady svoboda slova byla, aby byla na internetu, aby byla všude. A díky tomu, že vedle Twitteru třeba vznikla konkurenční, ale možná ne úplně konkurenční, prostě další sociální síť, která by mohla takovou svobodu slova zajišťovat, True Social, tak my víme, že ten soukromý sektor vždycky zaplní tu mezeru. To znamená, když tu budou nějaké nesvobodné sítě, tak vzniknou jiné svobodné sítě. Ale ve chvíli, kdy přijde politik nebo unijní úředník jako paní Jourová, která dvakrát nominovaná za ANO sedí za Českou republiku v Evropské komisi a bude se snažit těmto firmám diktovat pravidla, tak aby museli cenzurovat, aby museli omezovat některé projevy, no tak je to něco, co je zásadně špatně. A v tomto směru se mi zdá, že nejdeme správnou cestou, protože pokud vím, tak paní Jourová nedávno vyhrožovala Twitteru, že bude vypnut, když nepřistoupí na ty dobrovolné podmínky. Tak zase je to výsměch a stejně jako v případě migrace se zaštiťujeme solidaritou, nedobrovolnou, tak tady Twitter, který nechce přistoupit na dobrovolné podmínky, že bude teda cenzurovat podle přání paní Jourové, tak je za to taky popotahován.
0: Vy jste mluvil o té nové síti, to je síť Donalda Trumpa, což tedy aspoň v této chvíli můžeme chápat, takže jakási svoboda slova osobnosti Donalda Trumpa víceméně je garantovaná a viděl jsem tam, že vy už tam máte profil jako svobodní, což chválím a divákům to doporučujeme.
1: Děkuji za to a vy tam taky máte profil, takže určitě
0: já jsem byl první, diváci už. Takhle. A kdo vám mimochodem napsal, že jste máte udělat profil?
1: No, nějaký pan Xaver mi napsal, je to pravda. Já jsem to sledoval dlouho a viděl jsem telefonní číslo ze Spojených států, jsme musel mít, to jsem teda neměl, tak mi nešla založit ta síť. Teď už to jde a může si to založit každý v České republice.
0: Každý občan, svobodný. A teď mi ukažte tu petici na závěr. Petici.
1: Koukněte, já to asi nebudu ukazovat úplně na kameru, protože tam mám osobní údaje, mám tam ty adresy.
0: Já jsem vám ji chtěl podepsat.
1: Ale takový. Mám tady pro vás připravený jeden řádek.
0: Můj občanský postoj je takový, že já jsem, prostě záleží ještě vedle koho. No dobře, no.
1: Tak jsme rádi a samozřejmě každý občan, kdo se dívá na naší petici, tak může přijít. Budeme mít zveřejněná petiční místa, kde to může podepsat fyzicky, anebo to může podepsat alespoň elektronicky a až nás někdy potká v ulicích po celé České republice, tak nám dá ten fyzický podpis.
0: No vyprávějte, já půjdu pomalu.
1: Takže já se těším teď v pátek do Karlových Varů, kde určitě spousta lidí bude i v rámci třeba nějakého výletu
0: za
1: lázeňskými oplatky. No my už jsme tam byli, já jsem tam byl včera, nazbírali jsme za jeden den 550 podpisů, což je docela pěkné číslo takhle.
0: Držím vám palce a těším se na příště.
1: Děkuju, taky se těším, moc děkuju za pozvání, nashledanou.
0: Naším hostem byl Libor Vondráček.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Biggest single I ever had, right?

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne, stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolení
1: tak,
2: číslo
1: ETS
2: 2.
1: Pardon.
2: Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je takové mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici. Ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového. veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo
2: je to
1: si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě...
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou

0: většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
1: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
0: Za tu tunu.
1: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jej mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkal, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne? Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal, a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit,

0: povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2 místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: play.cz

0: bublina dezinfoteroru splaskla a mě nejvíc těší, kdo jí propíchnul. Víte, ne žádnej dezolát, to nešlo, to by bylo okamžitě ruský šváb a tak dál. Navíc mám ohromnou radost, že se to děje jenom po té, jak řekl, bizarní tiskovce ve sněmovně, kam přišel šéf BIS Koudelka a sdělil nám, že tady, že vypátrali čučkaři, že tady běhá jakýsi ruský agent a má v igelice desítky tisíc eur a rozdává je předním společenským osobnostem, novinářům za to, aby jeli ruskou propagandu. A neřek nám ani jedno jméno z těch případných novinářů, ani jedno jméno z těch osobností, nic. Když Marek, kdo tomuhle má věřit? Ale pojďme na to, odkud přišla ta ťavka. A sice vojenské zpravodajství zveřejnilo svoji výroční zprávu za loňský rok. A podívejte se, tady to je Echo 24, ten titulek, tam to docela máte. Slovo dezinformace se používalo tak často, až ztratilo původní význam, hlásí vojenské zpravodajství. A tohle to je nejlepší, tahle pasáž je naprosto geniální, trefná. Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kde někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jež však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi. A kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty, uvádí vojenské zpravodajství. Tohleto, vážení, je na ovace. Ne ty canci Petra Pavla v Europarlamentu, který přednes jenom proto, aby měl ty ovace. Tohleto je na nekonečný ovace. Já bych řekl, kdyby vojenské zpravodajství, teď parafrázu našeho premiéra Fialu, už neudělalo nic, tak tohleto, co udělali, že zveřejnili tuhle zprávu a takhle to popsali perfektně, tak za to jim patří ohromný dík a nemusí udělat už nic, protože pro Česko udělali neuvěřitelně moc tímhletím jediným počinem, který vypadá nenápadně, ale když tohle to konstatuje vojenské zpravodajství, tak tady z nich neudělají ruský šváby a dezoláty. No a víte, tady ještě parlamentky, ty to hned přebrali taky a celý to přečetli a interpretovali. BIS je zahambena, vojenské zpravodajství zničilo bojovníky s dezinformacemi. Super za to, ale všimněte si, co je příznačný. Zmínili to parlamentky ve velkém článku, zmínilo to Echo, čili parlamentky z těch pořád dělají dezinformační web a Echo 24 si jede svojí vlastní cestou, já je mám za to rád, ty se ještě nezbláznili a viděli jste to jako hlavní titulek na Seznamu, hlavní titulek na Novinkách, České televizi, hlavní téma, hele, 19.30 padne a tohleto, ne, jenom tady tak jako v těch médiích, přitom je to tak důležitá zpráva, ale já to chápu, to jde naprosto proti tomu vládnímu dezinfoteroru, který tady zavedli po invazi Ruska na Ukrajinu a kdy skutečně začali pod bojem s dezinfem, tak začali skutečně stíhat lidi, kteří mají nevládní názory a všichni, každý rozumný člověk to viděl a bylo to děsivý, ale prostě nebyla síla to zastavit. A tady ještě se k tomu vyjádřuje, nebo byl zajímavý článek na Seznamu, ale ten se netýkal tohodle, ale tam byla zpráva o tom, že ex-šéfka Deloitu prostě vstupuje jako investorka do společnosti Vision Semantic mimochodem, a že už nechce bojovat s dezinformacemi taky a podívejte se, ona dezinformace, nadefinujte mi, co to je, říká bývalá šéfka Deloitu a ona v tom rozhovoru říká, že v podstatě říká podobné věci, jako konstatovalo vojenské zpravodajství. Ale pojďme se podívat na jinou věc, naprosto odpornou záležitost, vládní, jak jinak, Resist, příručka pro boj s dezinformacemi, tohleto chrlila a chrlí pořád naše vláda. Vyžívá se v tom samozřejmě první vicepremiéra, ministr vnitra Vít Rakušan, kdo jiný. Ten chrlí ty různý manuály na odhalování šiřitelů dezinformací a tak dále. Jeho tým KRIT. Nic jiného než tým na odhalování šiřitelů dezinfa ve státní správě, která mimochodem má být za prvý apolitická a za druhý do téhle doby platilo víceméně, že se vlády, které se mění, a ministři, kteří se mění, a jednou mají takovouhle politickou preferenci a po druhý klidně opačnou, ale státní správa je apolitická, to jsou úředníci, tak se nikdo nezjišťoval pro Boha, jaký mají osobní politické preference. Nikdo je nechtěl zvát na takzvané oboustranné rozhovory do krytu, po níž bude následovat jednostranná cesta, možná dostanou padáka a tak dál. Tak tohle to, prosím vás, dneska, já jsem říkal, šťastný večer. Já bych udělal nějaký hromadný pálení všeho tohodle svinstva dezinformačního vládního na Staromáku. Spálíme to a skončíme to, protože rok a půl tohodle teroru stačilo. A teď víme přesně, co to je. A mimochodem, jestli chcete vidět, jak tomuhle šílenství propadnou i vzdělaní lidé, jak si to okamžitě osvojí. No, víte, já mám rád George Orwella a on viděl skrz věci velmi dobře a proto ho neměli rádi takzvaní intelektuálové neboli taky inteligence, jak se někdy říká. Já to slovo nenávidím, protože to používali komunisti. Ale on říkal, inteligence propadne nejhorším bludům a víme to z různých totalit. A podívejte se, tady byla ve sněmovně taková konference. Psycholožka z Akademie věd poučovala poslance, antidemokraté jsou proruští, demokraté fandí Ukrajině a volí Spolu a Pirstan. A co je neuvěřitelné, ona dokonce to rozdělila jako na skupiny a kategorie jako dobra a zla a hodnotových lidí a dezolátů. A podívejte se, podle výzkumnice včera 48% občanů je bez silného názoru na rusko-ukrajinský konflikt. Tito občané jsou označeni jako nedemokraté, či téměř polovina. Další skupinou jsou demokraté, kteří se dělí na racionální proukrajinské demokraty, kterých je 22%, protiruské demokraty, těch je 7%. Ve výzkumu jsou i antidemokraté, kteří se rovněž dělí na dvě skupiny. Větší z nich jsou proruští postkomunisté, 15%, a obecně dezinformovaných antidemokratů je v Česku 9%. A asi tušíte, k čemu dospěla to hlavní dělení. Demokraté se správným názorem volí vládní strany, antidemokraté s nesprávným názorem volí opoziční strany. Tohle to je samozřejmě odporný. Já obdivuju tu paní, teda, jak to na ty procenta, jak to spočítala, to je nádherný sociální inženýrství bolševiků 50. let. I ta kategorizace lidí. A vidíte, tohle běží furt dál. Bohužel je to tak rozběhnutý, že zašlo to tak daleko, že i na Akademii věd se tomu věnují psychologové a tohle to, prosím, myslí vážně. Je to neuvěřitelný. Taky jsme si zažili rok s cenzorem. Fialova vláda demokratů je první vláda od pádu totality, která nám zavedla nebo obnovila funkci cenzora. Jak jinak se tomu říkalo, tady je Michal Klíma, který to hrdě zastával ten rok. On mimochodem se nemůže zastavit, on už nemá funkci, ale na Twitteru to solí dál, jakoby furt tím cenzorem byl. Jaký byl oficiální název té jeho funkce? Ne cenzor, ale vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. Tak já myslím, že ani Michal Klíma úplně neslaví a nemá radost z toho, z té výroční zprávy vojenského zpravodajství, ale já mu to moc přeju. Jenom vidíte, padnul vrchní cenzor, který měl dohlížet na boj s dezinfem, a do toho patřilo to slavné udávání a bonzování a on si to velmi pochvaloval, jak se v lidech, jak vláda dokázala zažehnout tohleto odporné chování. Tohle se fakt budeme zbavovat velmi dlouho, protože i Petr Pavel, o čem tak asi mluvil, Pavel navštívil Evropský parlament, kde vyzval k boji proti dezinformacím, mimo jiné. Petr Pavel samozřejmě mluvil o dalších věcech, mně se moc líbí, jak bývalý lampasák a guma, člověk prominent silových složek totalitního režimu, jak tam několikrát vzýval Václava Havla, to je opravdu nádherná ironie. Já myslím, že on by si to troufnul klidně, i kdyby na té národní 17. listopadu 89 stál na té cisterně s tou stříkačkou a cákal tam na studenty, tak že dneska by si to dovolil klidně, i kdyby tohle měl za sebou, protože by mu to prostě v médiích prošlo. Dneska je tak milovaný, že mu sežerou úplně všechno.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. Kanopa,
2: Knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den, děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat, vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, protože jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawity, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4-5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: no,
1: nikde
2: Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jako by nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale
1: bych
2: nerada bych
1: ho to.
2: No. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té obálně pracovně, že, že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohlo jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestliže ten, jestli nejsem nejdřív, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval
2: ano,
1: Americe,
2: ano.
1: Děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří.

0: Nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
0: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Radio Xaver.

0: vítám vás z TV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bývalý ministr zahraničních věcí ve vládě Andreje Babiše a teď také poradce prezidenta současného Petra Pavla. Pane doktore, audit na ministerstvu zahraničí odkryl, řekněme, netransparentní vybírání lidí na zastupitelské úřady, při kterých je dokonce údajně obcházen zákon. Ministr Jan Lipavský řekl, že je to ale audit z dob tedy Andreje Babiše, že jinými slovy, že jde za vámi, tedy za tehdejším ministrem zahraničních věcí, případně za Lubošem Lubomírem Zaorálkem, který vás nakrátko potom vystřídal. Viděl jste ten audit?
1: Já jsem ten audit neviděl, nevím, co je jeho obsahem, nevím ani na co se přesně zaměřuje, jestli se jedná o výběrová řízení na nižší pozice, na vlastně pracovníky ambasád. Já jsem vždy zastával tu pozici, že toto je i podle služebního zákona záležitost veřejné správy, tudíž je to především záležitost státních tajemníků na ministerstvech, případně personálních oddělení. Já jsem ani nesledoval, jak probíhají výběrová řízení třeba na dvojky, nižší pozice na ambasádách nebo na pozice v různých odborech. Toto skutečně by měli si řešit zástupci státní správy a politici by ideálně do toho neměli vůbec zasahovat.
0: Čili v diplomacie pan Lipavský uvedl, že audit byl na jeho zadání. Vy jste si někdy nechal udělat audit vlastně jakoby práce vašeho předchůdce?
1: Ne, já jsem si audit práce předchůdce dělat nechal dělat. Já jsem spíš řešil otázky třeba, jak zajistit motivaci pro to, aby do české diplomace přicházeli šikovní, vzdělaní, mladí lidé, aby tam viděli perspektivu. Přiznejme si, že i s ohledem toho, jak vypadá třeba český trh práce, pracoval pro diplomaci už taky není to, co bývalo v minulosti. A opakovaně jsem třeba narážel na to, že některé pozice na některých třeba velvyslanectví se nedařilo dlouho obsazovat. Snažili jsme se prostě i takhle přitáhnout mladší lidi. A to druhé, to jsme se snažili především pomoct tomu, abychom vyslali dobré zástupce do mezinárodních organizací, protože Česká republika dlouhodobě řeší to, že má podzastoupení třeba v evropských institucích, v institucích OSN a dalších organizacích ve světě.
0: Takže už neplatí to, že zahraniční posty jsou lukrativní na zastupitelských místech, na ambasádách, že je to ideální mít to ve svém životopise? Už to tak není?
1: Myslím, že tady jsou i atraktivní nabídky jinde v soukromém sektoru, že to prostě není to, co bývalo. Dnes zejména třeba mladí lidé, kteří mají dobré jazykové vybavení, mají dobré vzdělání, tak často třeba hledají si sami příležitosti ve světě, v Evropě. A diplomacie vlastně musí soutěžit o to, aby přitáhla tyto lidi a nabídnout jim nějaký kariérní postup. A to jsem vnímal, že byl třeba trochu problém ministerstva, že zejména třeba lidé, kteří už nějakou zkušenost diplomacie si udělali, tak přece jenom třeba ten výhled, že by postoupili v té kariéře dál, tak prostě byl pro ně poměrně daleko. A řadu lidí to zejména z té mladší generace demotivovalo.
0: Ještě zpátky k tomu auditu. Auditní zprávu si snad bude možné vyžádat dle zákona informací, přístupu k informacím. Nicméně teď v tuto chvíli, byť tedy auditor, dnes už bývalý zaměstnanec ministerstva zahraničí Jan Čapek, říkal, že ten audit dokončil loni v říjnu, předal ho v lednu vlastně ministru Janu Lipavskému a následně na to skončil, byl odejít. Měl by Jan Lipavský ten audit zveřejnit?
1: Já si myslím, že pokud tam nejsou nějaké citlivé osobní informace, tak bych nevěděl, proč s tím jako nejít ven. Zejména pokud se má něco zlepšit, a já jsem otevřen tomu, aby jsme se bavili o tom, jak třeba zlepšit fungování české diplomacie. To jako není, i kdyby se jednalo o dobu, kdy jsem působil na zámi, já nevidím důvod, proč prostě tohleto neudělat i před tématem nějaké veřejné debaty.
0: Čím si vysvětlit to, že tedy auditor říká, že audit ukončil v říjnu a Jan Lipavský říká, že audit ještě není dokončený a že bude dokončený v řádech měsíců?
1: Pravdu.
0: Je možné, že tam našel něco, co si chtěl ještě znovu prověřit? Je něco takového možné?
1: Je to možné, opravdu nevím ty důvody. Jak jsem říkal, já jsem ten audit sám neviděl, není veřejný a ani jsem se po něm neptal, nepídil. Věřím, že bude s ním naloženo tak, aby se ta situace zlepšila, pokud tam jsou nějaké nedostatky, aby se zejména respektoval zákon a aby to třeba i personální oddělení ministerstva zahraničí vzalo vážně. Trochu mě zaráží ta situace kolem pana auditora, proč teda, když ten audit ministerstvo chtělo, proč vlastně nemůže on sám dokončit. Nechci se nějak
0: Zaraží vás i to, proč byl odejít po té, co odevzdal výsledky auditu?
1: Je to trochu zvláštní, jestliže teda i pan ministr říká, že ten audit sám chtěl, auditor ho zpracoval a pak vlastně nemá možnost ho dokončit, jestli tak je to otázka i nějakého řízení, vnitřní kontroly na ministerstvu. Je to taková zvláštní situace. No. Myslím, že kolem toho prostě lítá řada mediálních zpráv, já bych se k tomu asi jako víc nevyjadřoval, prostě dokud nevidím, co v tom auditu je, jaká jsou ty doporučení, proč třeba právě z toho vyplyne, proč Open Auditor byl odejít.
0: Vy jste se třeba někdy setkal se situací, kdy byl nějaký, řekněme, post na zastupitelském úřadě a byl adept, který odpovídal, řekněme, profesně, jazykovou vybaveností a byl tam dosazen někdo jiný. Je taková praxe?
1: Opravdu, já jsem se moc nezajímal o to, jak...
0: Nebo snahy třeba prosadit někoho někam ze známosti?
1: Nemyslím si, že ze známosti, jak ty pravidla jsou jasná. V prvním kole se vybírá vlastně zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí, aby obsazovali ty pozice, probíhá pravidelná rotace a já věřím, že se tento princip respektoval. To, co nastávalo občas, bylo, že na některou pozici jsme jako ministerstvo nebyli schopni najít z vlastních řad člověka, který by chtěl věc nebo chtěl na tu pozici nastoupit. Pak bylo vlastně možné to teprve otevřít pro vlastně pracovníky z jiných třeba ministerstev. A nakonec i možnost vlastně pro lidi, kteří pracují pro státní správu.
0: Další téma, možná se trochu dotýká i toho auditu, je obsazování velvyslaneckých postů, nebo respektive spíše neobsazování, protože v poslední době vyplulo na povrch, že dva velvyslanci, Tomáš Tuhý, který byl policejním prezidentem a velvyslancem na Slovensku, a potom také Gustáv Slamečka, který je stále ještě tuším v Jižní Koreji, tak měli již domluvené další posty, jeden v Kodani, druhý ve Slovinsku. Nicméně, byť už bylo všechno dohodnuté, Slovinsko jako přijímací země souhlasila s Tomášem Tuhým, tak najednou jim byly ty posty zrušeny a půjde místo nich někdo jiný. Je tohle běžná praxe, že se velvyslanec, který už je domluvený, najednou na tu misi neodjede?
1: Není to úplně běžné, je to trošku zarážející, že teda pokud někdo, zejména pokud se jedná v oboru případech vlastně o velvyslance, kteří přišli mimo vlastně diplomatickou službu, nejsou to vlastně zaměstnanci původní ministerstva zahraničních věcí, říká se tomu jako politické nominace, ano, v tomto případě se do značné míry asi jednalo o politické nominace, tak buď se mělo jasně říci, končí vám mandát, protože většinou tito lidé mají ten mandát skutečně na ty 4 roky, kdy mají působit jako velvyslanci v zemi, kam byli vysláni. Takže se většinou jako velmi transparentně řekne, nebude se prodlužovat, oni se na to můžou připravit. Pokud ale už měli být předvybráni, už i třeba země, kam měli odjíždět, věděla jméno toho velvyslance, najednou se to začne měnit. Nepůsobí to úplně nejlépe teda.
0: Jak to právě Slovensko může vnímat? Jak může vnímat Českou republiku, když na poslední chvíli změní svého velvyslance?
1: Myslím, že ze strany Slovenska asi nebudou tuto otázku otevírat. Je to prostě otázka, která kde se respektuje, že to je záležitost vysílacího státu, v tomto případě České republiky. Ale to je spíše o nás, o tom, abychom si řekli, teda, jako, ať ty věci děláme správně, ideálně tak, abychom nevyvolali kolem to žádný rozruch. Bychom si řekli, jestli teda ti političtí nominanti odvedli dobrou práci, mají předpoklady prostě pokračovat v diplomacii nebo ne. A pokud ne, tak bychom kolem toho neměli dělat takovýhle tanečky. Trochu to jako taky bohužel vyznívá jako lehké kadrování, nechci to asi jako nějak rozebírat, prostě politické nominace jsou, byly a pravděpodobně i budou vždy součástí debat o pozicích velvyslanců České republiky. Já souhlasím s tím, co říká pan ministr Lipavský, že bychom měli především dát prostor profesionálům. Máme řadu zkušených dobrých diplomatů a ty by měli...
0: Což je právě pan Slamečka a Tomáš Tuhý, to jsou zkušení diplomaté.
1: Tak oba dva jsou to lidé, kteří přišli mimo diplomatickou službu, byli vlastně na své první misi, na svém prvním výjezdu. Je to o tom jako vyhodnotit, jak působili, jaké mají vybavení pro pokračování případně v diplomaci. Zase na druhou stranu běžnější je, že v těchto případech skutečně je to třeba jednorázová záležitost, že ten člověk tráví ty 4 roky jako velvyslanec a pak v diplomaci končí.
0: Vy jste zmiňoval zkušení diplomaté. Podle mých informací do Kodaně míří úředník, který zkušenosti nemá, nebyl nikdy velvyslancem. To je ten zkušený diplomat dle současného ministerstva zahraničí, současného obsazení?
1: Nemohu komentovat záležitost, o které moc nevím. Já ani neznám ten profil člověka, kterého ministerstvo zahraničních věcí vybralo na pozici velvyslance v Kodani. V případě třeba Jižní Koreje, zase naopak tam skutečně jde zkušený diplomat s letitou praxí v těch nejvyšších funkcích na ministerstvu zahraničních věcí, takže to myslím, že správně. Jako takhle by se to asi mělo dělat. Určitě by se to mělo takhle dělat. Co se týče pana Tuhého, pana Slamečky, já jsem měl zkušenost s panem Tuhým, měl jsem menší zkušenost s panem Slamečkou, že můžu osobně hodnotit, ale nemám do toho, co
0: to ani mluvit.
1: Já si myslím, že jako oba dva odvedli slušnou práci, ale říkám, já jsem spíš zastáncem toho, abychom pracovali na tom, aby jsme měli profesionální diplomatickou službu, abychom co nejméně právě používali těch politických nominací.
0: Ani jednomu z nich nebyl sdělen důvod, proč tak znenadání končí. Je to správně?
1: Já bych postupoval určitě jinak. Zaprvé, jak jsem řekl, buď bych jim dopředu řekl, jestli se uvažuje o prodloužení nějaké té spolupráce se ministerstvem zahraničních věcí, aby najednou nebyli překvapeni, že prostě z ničeho nic přijde po už proběhnutém výběru rozhodnutí, že nikam nepojedou. Určitě bych, když už tomu dojde, jim vysvětlil ty důvody.
0: Tomáš Tuhý vyjel na Slovensko za vlády Andreje Babiše, na Hradě byl prezidentem Miloš Zeman, Gustáv Slamečka to samé, respektive má ještě k tomu blízké vztahy s Janem Novákem, který řídil administrativní sekci Miloši Zemanovi, poté se stal také šéfem správy Pražského hradu, než byl odejít. Víme, jaké vztahy byly mezi Janem Babským a Milošem Zemanem, kdy Miloš Zeman otálel s jeho jmenováním, může to být i msta? Nabízí se to?
1: Je to možné, nechci spekulovat. Jako, asi může to být jeden z důvodů, že to jsou skutečně lidé, kteří mohou mít tu nálepku, že byli blízcí Miloši Zemanovi. Na druhou stranu se podíváme, že i pan ministr Lipavský vyslal lidi, kteří také měli blízko k Milošovi Zemanovi k minulosti. Jestli to byl nějaký příslib v době, kdy se řešilo jeho jmenování na pozici ministra, jestli tehdy vláda řekla panu prezidentu Zemanovi v té době, a ano, tady už jsou nějak předvybraní lidé a ty odjedou. Je to, z mé strany by to mohly být pouze spekulace. Já jsem už v té době i s ohledem na to, že se jedná vlastně o rozhodování, které podléhá utajovanému režimu, tak jsem ani neměl informace, jak ty výběry probíhaly.
0: Vy jste nikdy neusiloval o velvyslanecký post?
1: Já osobně? Ne.
0: Ani poté, kdy jste končil jako ministr zahraničí, nenapadlo vás to?
1: Nenapadlo mě to. Myslím, že to ani není zdravé. Jednak já nejsem profesionální diplomat, jsem spíš politik a akademik. O mezinárodní vztahy a zahraniční politiku se zajímám dál, ale v jiných pozicích. A pokud bych někdy do budoucna o něčem uvažoval, tak je to prostě buď akademie, nebo třeba mezinárodní organizace.
0: Zmiňme téma. Ruská agrese na Ukrajině trvá už rok a půl. Říkal jste si někdy, jak byste jednal v roli ministra zahraničí? Napadaly vás takové otázky pro sebe sám? Pokládal jste si je?
1: Já jsem na to riziko, které Rusko představuje, upozorňoval už v době, kdy jsem působil jako ministr zahraničních věcí. Rusko...
0: A překvapil vás potom vpád Ruska na Ukrajinu?
1: Přiznám, že do jisté míry ano. Já jsem stále věřil, že Rusko má... může mít nějaké zábrany, rozpoutat takovou tu válku, jakou vidíme poslední roka, více než roka půl, vlastně několik stovek kilometrů od nás. Ale Rusko se svými imperiálními ambicemi moc netajilo. I v minulosti zasahovalo do věcí, zejména u svých sousedů, ať už to bylo Gruzie, udržování různých konfliktů, více či méně zamrzlých na Kavkaze, v Moldavsku, nakonec i ve Střední Asii. Bylo velmi aktivní v tom, jak udržovat si svůj vliv, svůj orbit vlivový v těchto regionech. A z úst ruských představitelů často zaznívala slova o tom, jak vnímají například středověký prostor vlastně bývalého východního bloku, stále vnímali země jako Česko, Slovensko, Polsko, jako země, které by měly vlastně být pod jejich vlivem, či měli by mít velké slovo v tom, jaké rozhodnutí u nás můžeme dělat, či nikoliv.
0: Prezident Klaus před časem řekl, že Rusko bylo, řekněme, vyprovokované k útoku na Ukrajinu. Vidím, tuším, jaká bude vaše odpověď, tak...
1: Já nechci zabíjat do historických paralel, ono to jako...
0: Nejde o historické paralely, jde o to, co se tam dělalo předtím, těsně předtím, než Rusko zautočilo, než vstoupilo na území Ukrajiny. Jestli opravdu je to tak černobílé a Rusko nemělo žádnou vůbec ani malinkou záminku k tomu zautočit, nebo něco podniknout.
1: Já rozhodně nesouhlasím s tím, že by Rusko mělo nějakou záminku nebo důvod rozpoutat válku, která stála již 10 000 životů. Zničila půlku Ukrajiny, má dopad na celý svět, nakonec to, co jsou důsledky té války, je mnohem větším problém s hladem ve světě, problémy ekonomické, nakonec to pomohlo i tlačit inflaci u nás nahoru, problémy v energetice, to všechno jsou vše důsledky, které vyvolalo rozhodnutí Ruska, nebo řekněme si Vladimíra Putina. Já mu do hlavy nevidím, myslím, že nikdo pořádně mu do hlavy nevidí. Já si myslím, že stále všem těmto problémům šlo zabránit jednáním a dnes bohužel jsme v situaci, kdy já nevidím bohužel světlo na konci tunelu.
0: Je tady vůbec chvíle, někdo, kdo má zájem o tu válku ukončit?
1: Tak já si myslím, že většina z nás má zájem, aby ta válka skončila.
0: Myslím tím, jestli
1: není, tady... Není otázka konec války, ale za jaký podmínek, tak aby prostě jsme měli jistotu, že se konflikt do Evropy znova nevrátí. A zejména to je otázka na Rusko. Proč pokračuje v té válce? Myslím, že Rusko nemá v tuto chvíli rozhodně žádnou šanci dosáhnout těch svých deklarovaných i skrytých cílů vojensky. A pouze Rusko dneska může ukončit válku, pokud bude chtít seriózně tu válku ukončit.
0: To znamená, že se vrátit do toho stavu před vpádem Ruska na Ukrajinu, taková je jediná možnost?
1: Já si nemyslím, že to je otázka návratu před loňský únor. Už předtím probíhala léta na Ukrajině de facto válka, když ne v takovém rozsahu. Východ Ukrajiny byl v více či méně postižen konfliktem, který Rusko přeživovalo. A přiznejme si, Rusko v 90. letech garantovalo, že Ukrajina, jak vznikla po rozpadu Sovětského svazu, v těch hranicích, tak, že bude zajišťovat její bezpečnost a že její hranice budou nedotknutelné. Už jenom samotná anexe Krymu vlastně byla porušením toho, co Rusko Ukrajině i světu a dalším partnerům slíbilo.
0: Česká vláda je, Česká republika je premiantem v pomoci Ukrajině. Je to dobře?
1: Já si myslím, že to dobře je. Můžeme se samozřejmě bavit o nějakých detailech, ale to, že pomáháme oběti agrese, je správně.
0: Ukrajina, to bez pochyby, to pomáhá více zemí, ale my jsme opravdu ti premianti.
1: Myslím, že to pomáhá i nějakému obrazu o České republice. Na druhou stranu, já myslím, že je to otázka i komunikace. Mě nevadí, že vláda podporuje Ukrajinu ve své obraně. Mě trochu vadí to, co jinak dělá v jiných oblastech. Jak komunikuje, jak řeší třeba dopady inflace, jak řeší sociální situaci u nás. A myslím, že obětí nakonec může být naše pomoc Ukrajině, protože já rozumím i lidem, kteří říkají, já jenom slyším o tom, jak se pomáhá Ukrajině, ale já prostě sám jako nevidím na konci měsíce jako moc peněz peněžence. A proto bych jako rád věděl, co ta vláda pro mě udělá. Místo toho tady máme konsolidační balíčky, který, ano, snaží se, aby to břímě nesli skoro všichni, ale někteří ve naší společnosti si můžou dovolit to břímě nést lépe, někteří hůře, někteří, prostě když máte už jako před krizí problémy sociální, ekonomické, no tak jakýkoliv zásah od vlády vám jako rozhodně nepomůže. Mm-hmm. Když to máte tady určitě spolupčany, kteří si můžou dovolit na tuto chvíli trochu víc přispět na tu situaci.
0: Ministerský předseda Petr Fiala nicméně říká, že pomoc Ukrajině je priorita české vlády. Změnil byste jeho retoriku? Má být priorita pomoc Ukrajině?
1: Je to určitě jedna z našich zahraničních politických priorit. Pro nás bezpečnost Evropy je důležitá. My jsme menší stát. konflikt probíhá skutečně za našimi humny. A takže já rozumím tomu, že to je skutečně zahraničně politická priorita. Ale vláda by měla se soustředit na to, co dopadá i na občany, a v tomto směru myslím, že jako se lovává.
0: Hmm. Nedávno proběhla blesková návštěva Volodymyra Zelenského u nás v Praze. Jak jste ji hodnotil? Co vás napadlo? Proč tu Volodymyr Zelenský byl?
1: Tak jak Volodymyr Zelenský a jeho úkol je především udržet tu podporu pro Ukrajinu v době, kdy se snaží osvobodit řadu obsazených území. Jeho snaha je především, aby pokračovala ta pomoc materiální, pomoc v dodávkách techniky pro ukrajinské ozbrojené složky. A tuto diplomatickou iniciativu vede napříč Evropou. To myslím, že byl hlavní symbol. Ale myslím, že to bylo i ocenění toho, že v tom Česká republika měla a má jasnou pozici, že i v rámci třeba Evropské unie je velmi slyšet náš hlas, jak by se mělo Ukrajině pomáhat, ať už teď v průběhu konfliktu, ale také, a tady myslím, že bychom o tom mohli ve veřejném prostoru mluvit víc. Veřejnost by měla vědět, že tady ta válka, já věřím, že jednou skončí. Věřím, že skončí dřív než později. A že potom bude potřeba zajistit, aby Ukrajina se rychle postavila znovu na nohy, aby její hospodářství fungovalo. Je to poměrně velká země, která může být i příležitost, nakonec to může být i příležitost pro spolupráci českých podniků s ukrajinskými podniky. A tady to by mohlo být jako větší priorita, než možná ještě.
0: Že tím, že my jsme teď tedy těmi velkými, no, jak jsem říkala, premianty v pomoci, že tímto způsobem by se to, řekněme, České republice mohlo vrátit, že potom by se podílelo na obnově Ukrajiny? Je možné takto vůbec uvažovat?
1: Já bych takto nerad uvažoval, ale rozumím i tomu, že někteří lidé takto uvažovat můžou. A já věřím, že ano, že nakonec tu pozici, kterou máme, já jsem dnes jsem potkal paní z Ukrajiny a vlastně si to váží, jakože jednak Česko pomáhá, že Česko prostě i po tom roce a půl nezapomnělo na to, v jaké srabu jsou hlavně jako normální Ukrajinci. A že to naše jméno, to, jaký si udělala Ukrajina o nás obrázek, může nakonec nám pomáhat dlouhodobě.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji taky za pozvání. Přeji hezký den.
0: Naším hostem byl Tomáš Pestíč.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: nevedu.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
3: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
2: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
3: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohodle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka tohodle toho, půlka tohodle téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
2: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartuška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartuška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartuškou?
3: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
2: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
3: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
2: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl. Jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
3: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bertoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
2: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
3: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
2: No, já bych že by byl skoro z Brna?
3: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
2: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
3: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
2: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
3: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli třeba. A tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
2: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
3: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě a proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly.

0: 99%. Žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru v podstatě na stejné.

0: téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strejček řekl tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí.
1: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem
0: mě
1: to.
0: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi,
1: pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou řekl. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání, a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná, a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale
0: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a Stach začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže
1: představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně.
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože Teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu. Takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus. Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: To letí.
3: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Proč? Jako Filip Turek to letí?
3: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
3: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
3: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
3: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
3: Nejsem. A já studu ten posed jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
3: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo skloubit oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
3: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
3: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
3: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
1: No víte, na co je to zralý?
3: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
3: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
3: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
3: Jako tyhle dva. A vidíte, jak jsou Xavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
3: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
3: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
3: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize
3: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta,
1: no.
3: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej,
1: nedá se nic dělat a píšu tady...
3: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
3: A vlastně je to ocenění jeho závodnických schopností, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
3: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
3: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
3: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
3: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
3: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
3: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
3: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
3: Na kole.
1: Jste říkal?
3: Tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
3: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
3: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
3: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale já chci jet v klidu prostě.
3: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
3: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no.
1: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
3: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
3: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
3: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
3: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
3: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
3: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
3: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
3: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S pískem, co?
1: Meda.
3: Meda. No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
3: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
3: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
3: já to myslím, že se spíš někdo platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
3: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Vlče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
3: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let?
3: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
3: To já nevím, ale
1: takovýhle,
3: jak bych řekl, domácí šmucik práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí se ty nějaký pudy.
3: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
3: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
3: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
3: No to určitě ne.
1: On se narodila, ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
3: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to.
3: Z Plzně teda řekněme. No.
1: Je to, pane Holče.
3: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
3: Ne, on je schomutoval, myslím rodák. Jako. Ale pak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
3: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
3: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
3: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
3: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
3: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
3: Medulince.
1: Aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novým nevím.
3: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
3: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
3: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
3: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
3: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
3: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
3: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
3: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
3: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
3: Ale to neřekl, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
3: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se prodávají.
3: No to se prodávají.
1: To je v ceně.
3: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo takhle, to je takový balíček.
3: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
3: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
3: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Holče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
3: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
3: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
3: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
3: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
3: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
3: Ale já jenom k sebe...
1: I Biky. Miky Štryky.
3: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
3: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni ještě mám tričko občanský.
3: Ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, prostě... Ptejte se mě jako občana.
3: Tak ty se vás tam Xavere jako občana.
1: Jako občan, Havel,
3: není
1: občan...
3: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
3: No, když se někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
3: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
3: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
3: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
3: Medveděv,
1: že?
3: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
3: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
3: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
3: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
3: Jako občan se ptám občana.
1: Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
3: Co tady?
1: A to je ex.
3: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner, myslíte?
3: No. No, a paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
3: No říkám, že jsou ex.
1: Ex, jakože český, no.
3: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
3: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít?
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
3: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho?
1: Fakt?
3: No jasně.
1: Oh.
3: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
3: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
3: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
3: Tak to už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, Pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
3: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
3: To asi ne.
1: Už. Já vám zamňoukám i za 20 korun.
3: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
3: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
3: No drahoty ne, hezký, nedělám,
1: reaktorka zamňouká.
3: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
3: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
3: To infiltrace, ne, snad jenom.
1: Ne,
3: co?
1: Ne,
3: do
1: ne,
3: prostředí,
1: ne,
3: co?
1: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
3: to
1: tak.
3: Chci věřit, že ta mezi nima by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To z jaký stane?
3: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
3: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
3: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
3: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
3: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
3: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
3: Severe, byl, že to je jak Fiala. Ne, co?
1: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
3: To je pravda, to nelže nikdo. Jako
1: jak jsem říkal, že to jmenuje?
3: Divácká rada.
1: Divá...
3: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
3: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
3: ne?
1: Ne, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať se mi ptáte jako občana. Divácká rada.
3: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
3: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
3: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se vstoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
3: No mně to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
3: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
3: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
3: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
3: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
3: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
3: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
3: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
3: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
3: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady, vypněte
3: to. Jsou ty moje rady.
1: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
3: Nemám. Já jsem sešel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
3: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
3: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď.
3: Letos.
1: Začne platit ten zákon.
3: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
3: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. to, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná mediální dan.
3: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
3: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
3: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
3: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, mu dáte 17 platu na odchod.
3: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
3: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
3: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
3: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal, jo, jo. Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
3: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no, 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
3: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
3: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
3: prestižní
1: dokument. Hlavně je to pravda láska.
3: No, právě proto.
1: Tak
3: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
3: No, to je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
3: Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
3: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
3: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
3: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
3: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
3: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
3: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, a jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
3: Jo.
1: Teď je kurie.
3: No,
1: parta celá.
3: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
3: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
3: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek.
3: No, ten.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
3: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
3: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
3: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
3: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
3: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
3: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo.
3: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
3: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
3: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
3: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
3: Taký morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
3: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne, živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí se jako lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
3: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.

0: že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že ten bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformava na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde
1: prý. Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
1: Ale tí, ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Sám dostane, ta se dostane všude, sám.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No, no za
1: koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
1: Pak to celý převezme. No, no to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no, protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to, ne, je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
1: jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A mě, a to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota, no. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já no. To vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, bylo, to bylo večer v 6, byl press club. Byl jak, jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Já jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Hmm. Pane Hoče, abychom nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně. Mm-hmm.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trdrdá?
1: To by bylo nejlepší, no, Xelre.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydá na... No říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak byste se díval na hodinky, jakože nemáme.
0: Ne, pane Olče.
1: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová, zda jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? On zapažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus.

0: Tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Meixnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlíd. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: minutu slávy. Vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilvonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačino i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se. Ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít. Vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá tyráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: mají dálenky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Jiří Čunek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Jiří Čunek a starosta města Vsetína, mimochodem, už od roku teď 22, že?
1: Teď 22, no. Ale předtím no, tak... 2 roky a předtím 8 let. Tak a asi dohromady 11 let.
0: Zasloužilý lidovec, bych řekl. Řekněte nám, pane senátore, s jakým pocitem teď sledujete například ty preference, které se údajně kolem 2% pro lidovce ustálili. Není to začátek konce?
1: Může být, ale my samozřejmě věříme, že ne, ale vy jste se ptal, s jakým pocitem. No. No tak je to stejný asi pocit, jak když někdo dostane poloviční výplatu anebo třetinovou, tak to je asi stejný pocit prostě neúspěchu. No.
0: Příčina?
1: Příčin je víc, ale myslím si, že ta základní je, že jsme se odklonili od hodnotového směru, který si máme držet a který je nespochybnitelný. To znamená, rodina je základ života a rodiny a státu. Tak, a všechny ty konsekvence s tím spojené. A všechno ostatní, všechny ostatní vztahy a tak dále, jsou ne naroveň tomu postavené, ale jsou vedle toho a nemohou rodinu nikdy nahradit. A tyto věci prostě nemůžeme zpochybňovat, to je jedna věc. A druhá věc, jsme vstoupili do vlády, kde mantrou ODS bylo zrušení superhrubé mzdy, což bych i já podpořil, zvedl bych pro to ruku třeba v roce 2013-14, ale zvedat pro to ruku teď, když jsme v tak ohromném dluhu, to jsou 3 biliony, to slovo a jeho význam téměř nikdo tak úplně nechápe, takže se to, když ztratím 300 korun, jsem z toho nešťastný, ale když máme 3 biliony dluh, tak je to každému jedno, ale ono to na nás dopadne, protože my jsme stát bez jaderných zbraní, to znamená, my nemáme čím vyhrožovat okolí a my prostě ty dluhy budeme muset zaplatit. Takže to dopadne na nás i na naše děti a bohužel asi i vnuky. Platit se to musí a kvůli to a pak řekneme, no tak super, zrušíme superhrubou mzdu, tím jsme ztratili 130-140 miliard a teď je upoceně nahrazujeme nesmyslnými daněmi, které zavádíme, ale bude to tak z půlky akorát. No a do toho samozřejmě se začalo šetřit na důchodech, což já vůbec nespochybnuju, že důchodovou reformu je třeba udělat, ale určitě jsme tím neměli začínat. Měli jsme vrátit superhrubou mzdu, připravit důchodovou reformu a tu na jedenkrát prostě protáhnout tedy procesem a parlamentem a ne tisíc parametrických změn a tak dále. To všechno dopadá na lidovce. Takže lidovci si měli rozmyslet, jestli tyto podle mě naprosto fatální chyby s tou superhrubou mzdu mají podstupovat. A já dobře vím, že ani jeden z těch partnerů ODS to moc nechtěl, nejradši by to vrátili, ale prostě když nevládne rozum a převládne vědomí pospolitosti a falešné jednoty, to znamená udržme se tady a buďme spolu, i když dělají fatální chyby v tomto směru, a to už nemluvím o ČEZu, energetice, kdy já jsem myslel, že už nemáme ČEZ, že to je RES. To znamená, že to je ruská energetika, protože pořád se říkalo, že díky Rusku máme drahé energie a naraz se zjistilo, že ČES má největší zisk ve své historii, 81 nebo přes 80 miliard korun, což si myslím, že je něco asi špatně. Tak kdo teda na tom vydělával, na tom, co na tom ohromném zdražení energií, kterou platíme, no tak nakonec polostátní firma, nebo firma, která není polostátní, ale to se tak říká, ale je ze 70% státní, kde stát má vykonávat svá akcionářská práva, což evidentně neumí, protože ČES spíš ovládá vládu, protože při všech zmatcích a jak to špatně bude všechno, tak nakonec má nejvyšší zisk. Že? A to si myslím, že lidé vidí a nějak to oceňují, proto vláda celkově ty strany dostávají méně. A já jsem také ten, kdo ví, spolu asi snad s dalšími 10 miliony občanů, že šetřit fakt budeme muset, ale začít tím, že se těm, kteří mají vyšší příjmy, přidá, protože zrušením superhrubé mzdy se vlastně nejvíce přidalo těm, co nejvíc vydělávají, ale směšné je, že nikdo z těch, co víc vydělávají, i mě se to týká, nechtěl zrušit superhrubou mzdu. To znamená, a oni s tím přišli, prostě je to nesmysl. Takže lidovci by měli dělat program i v tomto smyslu pro lidi, že je to strana lidová, ale nejde, nemyslím populisticky, ale racionálně. A toto je iracionální krok, co se stalo.
0: Dobře, vy jste, pane senátore, před chvílí použil hezké sousloví falešná jednota, neboli to, co drží tu pětikoalici pohromadě. Teď jsou lidovci na 2%, není to příliš velká daň za to, že v rámci jakési, jak vy říkáte, falešné jednoty potřebovali za každou cenu popravit Andreje Babiše, proto to celé vzniklo. A teď ta poprava Andreje Babiše vychází lidovce takhle, takto draho?
1: Ale mě by nevadilo, že chtějí popravit Andreje Babiše.
0: Samozřejmě, říkáme v úzovkách, prosím
1: ne,
0: vás.
1: Ne, říkáme politicky.
0: Politicky.
1: Bavíme se politicky. Protože můžeme to nazývat i jinak, ale prostě když někdo nabízí svůj program a vyhraje, tak politicky de facto porazil nebo popravil, to je už jedno, toho protivníka, ať se jmenuje jakkoliv. To by mě nevadilo, ale mají to udělat lepší vládou, než vládl on, lepším řízením společnosti. A oni to podle mě udělali špatně, ale legrační na tom, že je, a já jsem o tom přesvědčen, že Andrej Babiš to nevymyslel a ani jeho poradci nevymysleli to, že zrušením superhrubé mzdy dostanou tu budoucí vládu do kolen. Úplně. Protože samozřejmě ani Andrej Babiš neví, ani ANO celé neví, jak by těch 130 miliard nahradilo. Měli by stejné problémy. Ale já si myslím, že Andrej Babiš by mával rukou a řekl lidi, tak jsme se spletli, nejsou peníze, tak to by to vrátil. Tihle to nevrátili, protože to byla mantra ODS, kterou Andrej Babiš vykradl, proto to udělal ODSC, jaksi z volebního programu a řekl, tak vidíte, jak já jsem zároveň pravicový politik.
0: Dodejme, že ODS to v té době podpořila.
1: A taky. Ona to v té době podpořila. No a teď se vlastně dostala do jeho pasti, kterou sice nastražil, ale nevěděl asi o tom, že to bude až mít takové důsledky. Takže oni teď všichni vaří z vody, vymýšlí, a o tom už jsem mluvil, tisíc jakýchsi programů, které nahradí zhruba polovinu té superhrubé mzdy. Místo toho, aby teda vládli lépe, vládli i té energetice lépe, protože na tu si netroufl ani Andrej Babiš, v té době taky nezměnil vedení ČESu a nic neudělal v tom. To je první věc. A druhá věc je, že on za své vlády udělal naprosto fatální nespravedlnost, protože všem nám státním zaměstnancům a nejenom státním, ale v samosprávách, ve zdravotnictví, v sociálních věcech, vojsku, policistům, všem za nepřítomnost v covidu platili 100%, zatímco v soukromé sféře to byla překážka v práci, to znamená, nebo nemocenka, takže 60%, posléze to tuším zvýšilo, mnozí zvýšili na 80%. No ale je to naprostá nespravedlnost, aby ti, kteří žijí z daní lidí, kteří vyrábí a tu obsluhu si platí, tak aby ti měli méně peněz nebo méně procent, než měla celá ta sféra. To udělal Andrej Babiš, samozřejmě to stálo, nás to stálo asi půl miliardy, teda půl miliardy, půl bilionu, ale To jsou chyby, které oni měli na ně upozornit, napravovat to, zavádět spravedlivý systém, ale je to naprosto falešné a je to i špatné, aby volební program se zcvrkl na to, že porazíme Andreje Babiše. Oni ho měli porazit lepší vládou a to by asi bylo lépe. Takže i to podle mě, já jsem to kritizoval už tehdy, že se mi to nelíbí, že to je slabé, mít, opájet se tím, že jsem někoho porazil ve volbách takovýmto způsobem a mít to jako jediný cíl.
0: Pane Čunku, vy jste před chvíli zopakoval tedy to, co všichni víme, že rodina je základ státu, ale řekněte, viděno vašima očima, dva muži žijící v manželství nebo dvě ženy žijící v manželství, je to rodina nebo ne?
1: Rodina to z mého pohledu není, ale hlavně z mého pohledu já nikdy nezvednu ruku pro to, aby žili oni v manželství. Ať si tomu říkají, jak chtějí, ale stát musí definovat ten rozdíl. To, že mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, jakou ohromnou komplikaci to přinese státu, protože když stát má jasně definované pojmy a ví, co za nimi je, to znamená, tak ví, jak to také podporovat. Nechci si tady dělat legraci z vážných věcí, jak paní učitelka má mluvit s dětmi o tatínkovi, mamince, tak, aby se nespletla, aby neurazila. Protože přestane učit a budeme mít jenom ty tabulky, aby to nedopadlo jak s tím policejním prezidentem, který vlastně řekl nějakou pravdu vyplývající ze statistik policejních a naraz se musel omluvit, on chudák asi neví ani za co, protože on už potom o těch statistikách ani nechtěl mluvit, protože kdyby o nich mluvil, tak by zase dospěl k tomu, že on řekl nějakou holou pravdu, že prostě některé násilí a znásilnění je vymyšlené. Kolik jich je procenta, tak to ví on podle policejních statistik. A že si někdo myslí, že to je jinak, nebo má jiné statistiky, o tom může být sporu. Ale
0: a to jsme jinde.
1: Ale to jsme, ne, jsme v tom,
0: dva pojmy.
1: V postfaktické době, kde argumenty a jasné měřitelné věci, statistiky nehrají roli a je to jenom emoce. A co se týká tohoto, tak prostě skutečně to způsobí i administrativní a finanční zmatek, by to způsobilo ve státu.
0: Zdroje jsou, pane, to přece víme.
1: To máme 3 biliony minus, tak zdroje nejsou.
0: Tak budeme mít 4,
1: ale ano, ale já jsem...
0: Ale ta rodina, to mě zajímá, jestli...
1: Rodina to není.
0: Rodina to není.
1: Ne. Na to... Je to nějaký svazek a není to manželství.
0: Není to rodina, není to manželství. Není toto další řebíček do rakve lidovců?
1: No,
0: ten přístup tady.
1: Jestliže pro manželství pro všechny má podle statistik, které já jsem nedělal, ani nekřivil, ani tak prý má přes 50, kolem 50%, jaksi v české kotlině mu fandí. No tak lidovci nikdy 50% neměli, ale důležité je, že my bychom se neměli dívat na politiku jako cílem politiky jsou voliči. Cílem politiky je mít nějaký program, který můžu naplňovat, když mě ten mandát lidé dají. A to naše portfolio a ten náš mandát je úplně jinde, než jsou lidé, kteří liberálně smýšlejí.
0: Já jsem poslouchal nějaké, nebo četl vaše vyjádření v médiích někde na jaře loňského roku směrem k Istanbulské úmluvě. Mm-hmm. Nenašel jsem to pospátku, ale pamatuju si to dobře, bylo to vlevo dole. Ale ne, to je žert, ale proto nevím, už si nespomínám, kde to bylo. Ale vy jste tam každopádně naznačoval velmi výrazně, že považujete celou tu věc za zbytečnou.
1: Ona je úplně zbytečná, protože já vám řeknu proč. Představte si, že Česká republika díky Marii Terezii tedy, která na nás měla vliv, v té době to nebyla Česká republika, ale posléze tedy Díky Marii Terezii a školství, pak Československu, které vznikle velmi dbalo na školské reformy a vzdělávání, a teď jsme Česká republika, tak tady je prostě negramotných nějaké milý procento. A jsou státy, kde jich jsou ale velká procenta. A teď by se Evropská unie nařídila, že máme vytisknout a udělat úmluvy proti negramotnosti a tak dále, oni mimo jiné existují, ale že bychom to měli zesílit a dělat nové. Proč? Jak my, nás se to netýká, to se týká tam těch. Takže tam, kde nemají, mají špatné zákony, týrají slabé a ženy a tak dále, tak tam nechci přijmout nějakou úmluvu, myslím, že ne takovou, ta je špatná, ale nějakou, ať to zlepší. Ale u nás zákony, říkají to i soudci, jsou nastaveny v pořádku a tady jde také o spravedlnost. Není možné přeci to, když vás vaše partnerka nafackuje, což se může stát, je to strašné, ale stát se to může, ale není možné ji zavřít, jako by vás zabila. Jo? My, to se, všimněte si, jak se zesiluje to volání, aby se zvýšily tresty a tak dále, ale máme tresty za násilí na, poměrně vyvážené vůči vraždám, které jsou daleko horší a tak dále. To znamená, my to nepotřebujeme, tu Istanbulskou smlouvu vůbec. A to už nechci mluvit ani o orgánu, který kontroluje Istanbulskou smlouvu a vytváří samozřejmě, ten se jmenuje Grévio, a vytváří nějaké názorové nivo, zlepšete to tak, jak v některým republikám vyčítá, že příliš podporují rodinu a ne gender a tak dále. Jo. A to si myslím, že jsme jinde. A to souvisí s tím mým viděním světa a programem lidoveckým, protože pro nás to musí být nepřijatelná věc.
0: Ale víte, násilí jako takové ještě samostatná o poschodí výstojící kapitola. Ale říkáme si, určitě mnozí občané o tom přemýšlí, je tedy takovéto dnes velmi nekorektní a zavrženíhodné plácnutí po nějaké části těla ženu, tak je to násilí nebo to násilí? Nebo je to jenom špatné chování?
1: Já se, myslím, zastavím a omlouvám se a odpovím na to. U jiné věci, jak jste se zeptal, dnes nekorektní.
0: Ano.
1: A ono to nikdy bylo korektní. To přeci nikdy nebylo normální. Něco jiného je, když jsou Velikonoce a lítají kluci s Tatarem, historicky tedy i teď.
0: S Tatarem?
1: No Tatar, nebo Pomláskou.
0: Pomláskou říká Tatar, jo.
1: No tak ano, máme asi 8 výrazů pro, v České republice pro tuto věc.
0: V Brně je Tatar ten, kdo špatně chápe.
1: Ano, ale to teď jsem myslel třeba Jalovec, aby to bylo jasné. Tak to není plácání po zadku. Ale plácání po zadku, mně se zdá, že si nepamatuju, že někdy by bylo v této kotlině normální. Že by to bylo... Asi existují nějaké místa, zábavy, nebo já nevím co, ale v normálním životě se nestává, že by jen tak muži plácali ženy po zadku, nebo naopak. A samozřejmě, ale je to nevhodné, je to... Zaprvé je to nevhodné, je to nemorální a asi by se to dalo posuzovat jako přestupek. No ale vidíte, někde jinde už jsou na tom líp, v Koreji, kde ačkoliv toho vojáka, lékaře, podplukovníka, všichni v tom letadle, kteří byli kolem, tak místopřísežně, a já to mám, ten dokument, podepsali, že on nic takového neudělal, no tak ho tam stejně drželi 3 měsíce. Podle mě ho celá ta legrace stála 1-2 miliony korun, no a prý někoho plácel. No a to...
0: No někoho, nějakou konkrétní ženu.
1: No plácel nějakou hygieničku, která tam byla a tak dále a tak dále. Naštěstí se potom na můj popud senát, já jsem navrhl senátu, abychom o tom jednali, byla tam přítomná paní ministryně obrany a protože to je její podřízený, tak a musím všechna čest pan předseda Vystrčil se toho chopil taky a náhoda tomu chtěla, že tady za týden na potom jednání přijel předseda jihokorejského parlamentu, to znamená partner předsedy Vystrčila, a on s ním o tom jednal. A přestože soudy v této věci měly zasednout až v září, tak zasedli o dva měsíce dříve.
0: O čem to zřejmě svědčí, to bylo.
1: Svědčí to o tom, že to je přeci zcela nepatřičné, nepřirozené, aby za přestupek někdo někoho držel v nějaké civilizované zemi. Nevím, jak je na tom Korea, ale vzhledem k tomu, že jsem se na to ptal, tak lidé, protože Česká republika tam má v Busanu firmu Škodovka, já jsem tam byl kdysi, tak s těmi lidmi jsem o tom mluvil a oni říkali, před 10 lety to tady bylo opravdu, ta žena byla někde takhle dole. A pak se to celé obrátilo, už je to zase nepřirozené úplně někde jinde. Takže my to máme za sebou, ten historický vývoj, a my bychom to neměli jít do těchto extrémů, měli bychom držet tu společnost v té spravedlivé rovnováze. A ještě jednou, já jsem přesvědčen, že plácání po zadku ženám nebylo tady nikdy normální. Takže my se to ani nemusíme učit.
0: To slovo normální je složitější, protože...
1: Nebo standardní.
0: Kdo nebo určuje standardní normu? Vy jste nikdy neplácnul žádnou ženu po zadku?
1: Určitě, plácel. Ale já mám 4 dcery a mám manželku, takže já jsem si mohl plácat, jak chtěl. Že? Ale vlastní ženu můžete snad plácat, ne?
0: No to ještě můžete, ale...
1: To ještě, ale taky to skončí, to je pravda.
0: Já samozřejmě nemluvím o vlastní ženě nebo o dětech, které plácnete v dobrém nebo i za trest trošku
1: pozadku. Ne, to jsem nemyslel jako trest, teď jsem myslel.
0: Ale třeba, jestli jste nebyl někdy v dobré náladě, s nějakou kamarádkou jste se třeba bavili a ona taky byla v dobré náladě, vy jste řekl, Mařino, tobě to dneska sluší.
1: Určitě se to mohlo stát, ale je
0: no
1: to...
0: No ne, že teď se zaklínáte tím, že to není normální.
1: Ne, není normální cizí ženu jen tak plácat po zadku. Tak jsem to myslel. To, že mají nějaký vztah ti lidé blížší, a jak blízký, nechci vyjadřovat, mluvil jsem o manželství třeba, tak v těchto vztazích, asi když to jinak chápou, a je to pro tu ženu... Není to pro ní urážkou, ani to není vulgární nějak, tak samozřejmě to asi tam patří do toho vztahu.
0: Teda pravda, že až teď jsem si uvědomil, jakému jsem propadl stereotypu, a není to ode mě profesionální, že jsem se ptal jenom na ženy, to by se mohlo někoho dotknout. Měl to jsem určitě říct, jestli nějakého muže nebo nebinární.
1: Mně se to hluboce dotklo a hned půjdu na nejvyšší státní zastupitelství to podat, abych nešel na ty nižší stupně zrovna kriminalizovat vás třeba.
0: Těším se na příště.
1: Dobře, mějte se hezky, naschle.
0: Naším hostem byl Jiří Čunek. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se spál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říká.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP států NATO je 8x větší než HDP

0: přírodní. No, protože představa, že Rusko se teď mrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou, a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy, snížily vojenské výdaje. A pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo pět těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázná. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám, a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme stokrát namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v těchto věcech je Trump nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavena na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Ano? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, ano? Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová.

0: Umlouva. No, ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebe splnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? Dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Pane státě, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nulandová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co no.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pouzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Žádná. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo? To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle, nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Krucina. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Jako, představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američané mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatně, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách z západu, jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To je přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezky.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: This is a really new song. It's called Doesn't Have to Be That Way.

0: Thank you.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budem volit znova a tak dále.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo v celku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíl cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800. Jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď, vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jak jo?
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války. Teď mu jich uteklo
2: přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
2: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec, že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mhm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiném to není.
1: Uplatek za...
2: No to není uplatek, to je platba.
1: No
2: to
1: je, tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to uplatek.
2: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo. Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16 hodinový směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení,

0: mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu, že jo. Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a přísaha. Přesně stejně,
0: jako to bylo. A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Ano, koncem července, myslím,
1: ne celých,
0: že
1: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To
0: je totiž to kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Mm-hmm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
0: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
1: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvili.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
0: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
0: jmenujte.
1: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec, zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude zní hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem Novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou Novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo? Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem Novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten Novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není Novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí.
1: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku?
1: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se budou chovat jinak.
0: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
1: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 6 ku 9, ne, 9 ku 10, 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
0: Můžeme to zvrátit?
1: No jasný.
0: Tady v Evropě?
1: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
0: Mě zajímá právě ta Evropa.
1: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
0: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
1: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté, který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
0: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
1: Přitulíme se.
0: Tak.
1: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
0: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
0: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No,
1: tak, no, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn, a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky, a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to,
0: i panu Ficovi.
1: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlo na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel, a budu se těšit na příště.
1: Také se těším. Užívejte
0: dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje. Hmm.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Rogers, Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch zborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Mozeská otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je tak...
1: Souvisí to
2: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle, podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká: kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká: a Queeny. A my říkáme: tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakým rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jsi spíš srdcař.
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart, víš, že to zapasuje, tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale,

0: kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli to vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíz do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaeli.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Radio Ksaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit. A chci je měnit poměrně dost razantně. Ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízl ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.

Všichni pořád doma jsou. No, tak jsem taky doma jednou seděl. Počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, díra v umakartu, ale jinak je to celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu. Nastoupil k nám do WC a spláchl.

se podívat. Nenech to náhodě zjistit, co tě to tak spletlo. A fakt, na našem záchodě normálně svítilo světlo. Jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás. A proto jsem na dveře nápis dal, jenže ještě ten den ho někdo vzal. A tak jsem to do pichotky zakřičel: přijďte zás, jak livo, přijďte zás. Náš dům je plný různých zvuků. Náš

0: a doma jsou. Před domem na hromadách hlíny lezou človíčkové malincí a zatímco dům na ně vrhá stíny, z nich rostou harmoničtí jedinci, tak všestranně a harmonicky bohatí, jako tahle píseň ti se nestratí.
1: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem, a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu.
1: Na
2: tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
2: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8:30 v sauně, prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, mistr Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Hmm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad té, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase proberem.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je Pořád kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí každá ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
1: No a nakolik je ten účet?
0: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii.

0: a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím si říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
1: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí

0: stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli Prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné, a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně, když jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, Ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský ji zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
3: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Rádio Xaver.
4: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, Tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
2: marketing? Půl hodina je moc.
4: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
2: To říkal, no.
4: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
4: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
4: Končí prokletí.
2: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
4: Jste vaše smutné.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
4: Počkejte, ani Dom Čafery? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
4: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
4: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
4: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
4: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
4: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
2: Takový Ferda.
4: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
4: Je.
2: Myslíte, že jo?
4: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
4: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuješ. A on říkal...
4: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
4: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, pane Xave.
0: Jak se máte? Máte to? Hlavu zmečte aspoň?
1: No, na to, že už jsme všichni dva dny po smrti, tak já se mám dobře.
0: Pardon?
1: Vy to nevíte?
0: Dva dny jsme po smrti.
1: My už jsme všichni dva dny po smrti, ano.
0: Šmar, co to tady zavádíte za Moresi?
1: No, to já ne, to Greta Thunberg. Greta Thunberg před Gretice. 5 lety publikovala, že nějaký pro jistotu nejmenovaný, ale top vědec, řekl, že pokud neskončíme s fosilními palivy, tak do 5 let lidstvo zemře. A 5leté výročí tohoto příspěvku na Twitteru, který Greta pro jistotu smazala, bylo před 2 dny. Takže my už jsme na dny po smrti a na to se máme dobře.
0: Děvčátko nemocné, no tak co? Víte co, já jsem řekl všelijakých kravin.
1: No já konečně jsem pochopila, co znamená ten název filmu Veselý život posmrtný.
0: No, ale nevím, jestli by se o tom to teď mělo žertovat.
1: To jo, jako, mělo.
0: No tak chudáci v té ponorce a tak, paní Karol, nevím. No,
1: tak my tady máme občas taky ponorku a nejsme chudáci.
0: No já vím. Já bych vzhledem k tomu, co se odehrálo u toho Titaniku, vás poprosil, jestli byste přehodnotila svoje stanovisko a do toho Chorvatska nejela. Co se může stát v ponorce, může se stát i na lehátku. Já už to vidím, jak jste tam na tom lehátečku. 20 metrů od břehu.
1: Jo, koukám do vody, jestli neuvidím trosky Titaniku.
0: No ne, explodujete, nebo implodujete.
1: Imploduje mi lehátko.
0: No právě.
1: No tak jestli budu těch 20 metrů, tak to se dá doplavat.
0: Jo, plavete dobře, jo? Mimochodem, zajímá vás, jak se mám já? Ne, to ne, to je zbytečný, ne?
1: A tak vy tady s tím vždycky nějak tak operujete, tak nám to teda pověste, že to musí být.
0: Sleduji. A dokonce navrhuju, teď už jsem napsal dopis do Apple, jestli by na ty Appleové hodinky nemohli přidat nějakou aplikaci, která by sledovala, na kolikát se to mám během dne. Protože já to teď mám na 6,9, což na mě není mnoho. Jo. Ale jak se blíží večerní stream, tak to jde mírně nahoru.
1: Ano.
0: A před spaním to mám na slabé 5. Zítra mě čeká dlouhá cesta, takže...
1: 4.
0: No, já cestuji rád, takže tam to podle mě přileze tak 6. A v neděli stream s hostem a tam to lízne 9.
1: Ty jo, vy už to máte takhle vysledovaný. No ale na to asi nutně nepotřebujete aplikace od Apple, na to existují i prstýnky. Takový na pouti a kamínek se barví podle vaší nálady.
0: Opravdu?
1: No jo, takže když budete mít hezkou náladu, růžovou, tak budete mít růžový kamínek. Když to bude horší, tak vám to zčerná.
0: A nevíte, kde je nějaká pouť o víkendu? Kde bych to koupil?
1: No to já nevím, ale tak musíte prostě důkladně sledovat šipky, až pojedete na Moravu.
0: A víte, jak se tomu odborně říká?
1: Čemu?
0: No tady tomu, co popisujete, ty prstinky. To jsou šmuky.
1: No to jsou šmuky, ano.
0: Šmuky. Víte, co je šmuk?
1: Vím.
0: No, to je jako... A paní kolegyně Asterová, Jitka, když jsme spolu byli na Frekvenci 1, tak ona mě naučila používat takový hezký termín, když jsme se setkali s někým, kdo byl neúplně od pohledu jako čistotný a tak, jo.
1: Byl trošku šmucik.
0: Tak byl šmucik. A to je jako ostrý šmucik. A ona říká, no, takový bylo tam a byl takový šmucik. Jako. A Asterka to umí zasadit v tu pravou chvíli, tyto věci. Tak, abyste pochopila, že se to ve skutečnosti týká vás.
1: Neříkala taky ještě občas u napetítlich.
0: To taky.
1: No. To jde tak v ruku v ruce s tím šmucigem.
0: A já ještě říkám virklich.
1: Virklich. No.
0: Vy mluvíte německy?
1: No, já jsem dělala němčinu dlouho, no, ale nějak mi tento jazyk bývalých okupantů nepřirostl úplně k srdci.
0: Říkala jste bývalých?
1: Jo.
0: Protože z té země, nic proti tomu, jo, nechci tady rozdmíchávat nějaké nálady, ale z těch já mám minder vertikajt komplex už mnoho let.
1: Já myslím, že řeknete, z té země nikdy nic dobrého nevzešlo.
0: A já od té doby, co jsem viděl Schindlerův seznam, nevím, proč zrovna tam se to zlomilo. Úplně nesnáším němčinu. Mě hrozně je nesympatická a tak, ale nic proti Němcům. No.
1: No ale tak když projíždíte přes Německo, tak potřebujete se na té benzínce nějak objednat, že jo, kafe a párek v rohlíku, abyste tu cestu přežil. Tak jsou momenty, kdy se němčina hodí.
0: To já to vezmu přes Švýcarsko spodem raději.
1: No dobře, ale tak tam byste tu němčinu taky užil. Nebo vládnete též francouzštinou?
0: Tam je, jak v kterém kantonu.
1: To je pravda.
0: No, to já...
1: Vy si vybíráte ty francouzský.
0: To já přijdu a řeknu pourquoi. To umím říct hezky, ne?
1: Já umím francouzsky říct jenom pantalon bleu.
0: A co to je?
1: Modré kalhoty.
0: Jo, vy jste ta nákupčí. A paní Karol, napadlo vás už, že my bychom si spolu měli otevřít partnerskou poradnu?
1: To mě nenapadlo.
0: Protože teď tady za náma před chvílí byli naši sledovatelé, pan Marek a slečna, a teď nevím, jak byla křestní.
1: Já vím, jak byla příjmením, a to se mi nechce
0: to
1: tady říkat, abychom jí
0: neprofláklí. To je GDPR. No. Ona z Olomoucka, on z Jihlavska, řekněme. A na první pohled to byli milí, šťastní lidé.
1: Ano, v okamžiku, kdy jsem přišli.
0: Kdy jsem přišli.
1: Po půl hodině rozhovoru s vámi už to úplně nevypadalo.
0: Já bych řekl, že se teď stojí možná ještě někde venku a rozchází se. Ale podívejte se, jak je to hezký. Když se ti mladí lidi v pravý okamžik najdou a oni mluví o dítěti, o svatbě, a my jsme to vlastně v nich podpořili. Čemu se teď smějete?
1: No.
0: Já to řeknu našim posluchačům, my jsme hlasovali, jestli mají mít svatbu, a já jsem byl pro teda. No.
1: No jasně, vy jste to vyhrál, takže se kvůli vám budou brát.
0: Ano, já si toho vážím. A hlavně jakože někdo váží cestu a přijede nás tady navštívit, já jak stárnu, tak mě tyto věci strašně potěší, paní Karol.
1: Ano. Je to hezké, že někdo váží tu cestu, přijede sem a zpátky odjíždí s balíkem nevyžádaných rad do života.
0: Ne, tak oni věděli, že je to taková lekrace, ne?
1: No, po 10 minutách už si tím nejsem úplně jistá.
0: Jo, tak jim zavoláme, omluvíme se, nebo...
1: Já bych to nechala.
0: Takže tento nápad, že bychom si udělali poradnu a radili začínajícím i pokročilým i právě se rozcházejícím partnerům, to ještě počkáme, ne?
1: No počkáme s tím, ale hlavně já bych s tím počkala na okamžik, až teda se vláda pochlapí a konečně vytvoří definici toho, kdo je to umělec, protože my třeba jako umělci mezilidských vztahů bychom se potom také mohli uplatnit.
0: Cože?
1: To vy nevíte?
0: To nevím.
1: No, prosím vás, to je teď aktuální kauza, protože umělci žijí v nejistotě. Jo, oni žijí v nejistotě.
0: No, od toho jsou umělci.
1: No, ale oni si to nemyslí, že od toho jsou umělci. Oni chtějí mít své jistotky. A vláda se tedy zavázala, že vytvoří, nebo ministerstvo kultury přesněji řečeno, vytvoří nějakou definici toho, kdo je umělec.
0: Ježiši.
1: Abychom se umělcům mohli postarat o jejich jistotky. A v rámci toho se třeba mluví o tom, že by umělci mohli mít buď to sníženou, nebo dokonce nulovou platbu na sociální a zdravotní pojištění v okamžiku, kdy nic chudákové nevydělávají.
0: No ale nebudou to čerpat, ne, tím pádem?
1: No, myslím, že si začerpají.
0: Začerpají si?
1: Začerpají si.
0: A kdo to, umělci jakého typu, prosím?
1: No právě, že umělci různého typu, protože ta definice zatím není hotová, takže kdybychom se pasovali na umělce v oboru lidských duší, nebo na umělce v oboru lidských mezilidských vztahů,
0: ne,
1: tak já si myslím...
0: Nebudeme komici, ne? Komička Stoněková a... No. Já moc nejsem komu.
1: No ale ta slečna, co tady byla s tím chlapcem, tak říkala, že ona dělá speciální pedagogiku, tak mně by se ještě líbilo zohlednit tam ten termín speciální. Že jsme speciální umělci, nebo speciální, vy jste speciální moderátor, já jsem speciální komentátor.
0: Já jsem speciální žvanil.
1: To taky.
0: Paní Karol, a to je, to říkáte vážně, nebo to je nějaká legrace?
1: Ne, to není vůbec žádná legrace, já vám zde mohu i ocitovat. Počkejte, já si tady vezmu svůj telefon, nebojte, mám to na letový režim.
0: Oni vlastně požadují, aby, jestli tomu dobře rozumím, aby měli nějaký speciální status. Jako aby...
1: Ano, zákonné, pozor, přesně se to jmenuje, zákonné zakotvení statusu umělce, K vyjasnění podmínek se přitom Česko zavázalo v rámci Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie. Přátelům jde o to, aby profese měly snížené nebo nulové odvody na sociální zdravotní, to jsem říkala, protože to se různě mění, kolik oni vydělají. Takže v okamžiku, kdy vyděláte hodně, tak budete platit, když nic nevyděláte, tak nebudete platit. To, že to je diskriminační vůči dalším OSVČ, který můžou zrovna tak dobře vydělat, jako nevydělat, to už naši umělci nevidí. Ale pozor, ještě tohle krásná věta. Zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
0: A kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
1: Počkejte. Ne? Ne, ale citují tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
0: Paní Karol, já mám nápad.
1: No, jsem s ním.
0: Co kdyby jsme tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
1: No,
0: skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte. A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
1: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lístky na představení.
0: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
1: Ale já bych byla ochotná
0: váš... Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
1: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
0: Já vím.
1: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu břídila.
0: Podpořím.
1: No, tam bude Fiala se Stanjurou.
0: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
1: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř plátno, má štafle.
0: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka, já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
1: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
0: Pardon?
1: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levněji než ten stojánek.
0: No,
1: tak ježíš, malíři vždycky v baretu,
0: jo,
1: v bílým pláště, ne, už tam takhle
0: no, ale štětcem, za mě budou hovořit šmrdlají. Moje díla, já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
1: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
0: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty. A já myslím, že by to mohlo zabrat, protože rozumíte, to je, jak se jmenuje ta pohádka, že král byl nahý, císařovinové šaty.
1: No, no, no.
0: Nikdo z nich neřekne, že to je blbost, protože se nechce strapnit. Důležitý je okolo toho umět žvanit. Jo. A to já tam naplácám červené a dám tam dolů tu zlatou cedulku a bude se to jmenovat Kartágo hoří. A to uvidíte, jak to přijde takový ten pán, co říkal, muž slinící si prst a jeho přátelé. Pamatujete si?
1: Ne, to vůbec nevím.
0: No, v Arabele, jak skameněli.
1: Aha.
0: Ta rodina Majerů,
1: jo.
0: Tak tam přišla nějaká ta kurátorka a to sousoší nazval, a někdo z nich měl tu vadu řeči, kdo tam říkal. A nazvali to muž slinící si prst a jeho přátelé. Já bych mohl být ten muž slinící si prst.
1: No?
0: Já mám na to fantazii. Já bych takovej zhluk barev a z toho by čumělo takový ramínko jako taková jako půl srdíčko, což by signalizovalo konvici.
1: Rychlovarnou?
0: Ne, nějakou jako jo, takovou starobilou. Jo. A jmenovalo by se to zátiší s konvicí a s jablkovým kompotem. Řekněte mi, čemu se teď tak blbě smějete, paní Karol, nezlobte se.
1: Jablkový kompot.
0: Vy nemáte vůbec
1: prosím
0: smysl
1: vás, pro... Musíte, nemusíte názvy těch obrazů vymýšlet, aby to nějak povznášelo. Vy řeknete zátiší s konvicí a psíkem. Nebo s něčím takovým, že zabijete jablkovým kompotem.
0: Co máte proti jablkovým kompotu?
1: Prosím vás, no ne, tak je taky obyčejný, musíte to pozvednout trošku.
0: No, protože já pocházím z lidu. Já jsem se nenarodil na královském dvoře a já se zabývám těmi lidovými tématy ve své tvorbě. A jestli mě do pondělí nedáte ten status, paní Karol, tak s váma už nikdy nepromluvím.
1: A já si myslím, že vy máte duši umělce i bez statusu.
0: Myslíte? No. A chcete, abych vám teda slavnostně svůj první obraz, který namaluji, byl pro vás?
1: No a je na mě, co s ním udělám potom.
0: Bude to taková série dvou menších obrazů.
1: No já jsem věděla, že mě ničím velkým nepodarujete.
0: A bude to celý ten, každý ten obrázek bude nános takové okrové barvy. Mm. Od zhoru až dolů. Mm-hmm. A bude to série a bude se to jmenovat Zlatý šperk, ztracený v poušti, velký celek a velký detail. Není to hezký?
1: Ale
0: ještě umím... Já vám musím se pochlubit. Jo. Já už jsem nakreslil slavný obraz, za který jsem dostal 4 zkreslení. Kvůli zesměšňování předmětu na základní škole. Já žiji, nebo jsem žil, teď v Praze roky, ale v Tišnově. A vedle Tišnova je obec před Klášteří, kde je takový rybiníček. Jo. Kam se chodili koupat jenom Vietnamci, kdysi, protože nevím proč, ale prostě je tam rybiníček. Předklášteř. A my jsme asi v 7. třídě měli namalovat v kreslení něco. A já jsem modrou barvou tam jako namaloval vlnky a všechno, takovou siluetu parníku a lodičky předu. Dal jsem se s tím práci, ale přišlo mně správné, aby to dílo umělecké, když nás k tomu, pane Bože, tam drillovali v tom kreslení v té jedné hodině za 14 dnů, tak aby mělo název. Největší chyba je, že něco namalujete a nemá to název poutavý.
1: Tak já, když něco namaluju, tak největší chyba není nutně to, že to nemá název.
0: To děláte strašnou chybu. A já jsem tu čtvrtku odevzdal a dolů jsem napsal fixkou černou rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu ve vlnách rybníků v Předklášteří. A mně to přišlo dobrý nápad, mě do jistý míry mě to přišlo vtipný a ona řekla, že to zesměšňuju. Ta učitelka, a vím, jak se jmenuje. Ještě dneska bych upálil na hranici, to byla taková křivda. Nikdo z těch žáků neměl, kreslili kraviny, nikdo neměl nápad, for v tom neměl. A já jo, paní Karol. To je tak, abyste věděli.
1: Já to vím, já na vás pozoruju, že vy jste nedoceněný génius. Jenom nevím, jestli ten status by vás spíš nebrzdil v rozletu.
0: To byla ťavka.
1: No, vy se musíte rozletět i bez statusu. Já si myslím, že status je jenom pro takový ty podobní umělce, víte, tady pro nějakýho básníka.
0: To já jsem taky básník.
1: Jednoho dne v parku našel jsem tam Marku, ležela tam mnoho dní, byla totiž východní. Tak dejte něco do placu svého.
0: Umím třeba výborně recitovat báseň Šli ženy na pole.
1: Kolem rybníků před Klášteří.
0: Ne. A já ji nebudu citovat, protože ona je velmi krátká, tak hodně vulgární.
1: Aha.
0: Protože vlastně já to poslední slovo neřeknu.
1: No.
0: A protože je vulgární.
1: No, a my se ho domyslíme.
0: A to jsme zkomponovali už v Pioníře.
1: Tak jsem s tím.
0: Šli ženy na pole, nesli lopaty a rýče.
1: Uh-huh.
0: Píp. Množní číslo. Jako. To je vulgarity. No, tak to je co taky blbosti. Paní Karol, to by se mohli našim posluchačům říct, kdyby si někdo přál ode mě nakreslený obraz, tak za mrzký peníz to udělám. Ať to píšou do komentářů, ne?
1: Jo, tak můžou. A čemu říkáte mrzký peníz? Já vím, no že ne, máte, tak vy musím, máte takový docela komplikovaný sazby.
0: Musím koupit to plátno, musím koupit barvy, musím koupit ten stojánek.
1: No. A nechtěl vy byste rovnou, že by vás pozvali k sobě domů a vy byste jim to tam nahňácal na stěnu?
0: To ne, to já nedělám. To já nebudu dělat jako malíř.
1: Nehňácáte. Ne. Hmm.
0: Ale jednotnou sazbu za obraz od Xavera, kolik byste takhle? 10 000 dáme? To je moc?
1: No to já nevím, tak já bych na vašem místě, byla v rozletu trošku, nebo zatím takhle v začátku trošku skromnější. Já bych dala dobrovolnou cenu podle toho, jak se to bude líbit nebo nebude líbit.
0: Tak paní Karo dává dobrovolnou cenu, u mě to je.

0: Linky.
1: Ne, pustil jsem si podcast na iPadu, který jsem si položil na umyvadlo a poslouchal jsem. A v jisté chvíli tam byla prostě nějaká debata, nebudu říkat, aby to nebylo. To a já jsem říkal, co na to by řekla paní Karol?
0: Tak a, já nevím, o co šlo.
1: No právě, to tady říkat nebudu, protože to budu mít příště jako téma, víte? A já to doposlouchám dneska. Takže já bych třeba nabídnul jeden z jaksi obrazů, který už mám v hlavě, jak by vypadal. Bude se jmenovat Tajemná zákoutí paní Karol.
0: Bude to celý černý?
1: Ne, budete koukat, co tam bude.
0: Asi budu koukat, máte pravdu.
1: Ale prostě jdeme do toho.
0: No, tak uvidíme, jak to bude s tím statusem umělce.
1: A pozor, ale... a když bys někdo objednal a já to maloval, nenechám si ani korunu. Všechno bych věnoval na transparentní účet XTV.
0: Aha, já myslím, že byste to věnoval na nějakou bohulibou tu, třeba na záchranu pana Stanjury, že byste mu to poslal do rozpočtu.
1: Cože? A znáte něco bohulibějšího než přístav pravdy tady a jeho provozování?
0: Jo, podpořit pana Stanjuru, on je chudák, teď tak nešťastný.
1: Tak jako takhle, kdybych měl známého lékaře, tak bych mu zasponzoroval 3 krabičky Lexaurinu. To bude potřebovat.
0: To bude potřebovat, hlavně na konci roku, chudák.
1: Ve chvíli, kdy ho ten Fiala začne odkopávat, což bude muset udělat, a on s ostudou, obří ostudou, která začíná v Praze a končí v Ostravě, taková velká ostuda je to, bude odcházet, tak bude tady, jak se tomu říká těm práškům? Jako obecně.
0: Oblbováky.
1: Ne, ještě nějak jinak. Depresiva.
0: Zobání. Ne?
1: Depresiva.
0: Antidepresiva.
1: Antidepresiva. Tak bude potřebovat tady ty zobačky.
0: No, on to nebude jednoduchý mít Fiala, protože představte si, že svému hlavnímu pobočníkovi bude muset říct, já už tě nepotřebuju, děláš mi ostudu. Já, kdybych měla něco takového říct vám, já si to neumím představit. Mě by to srdce utrhlo, Xavier.
1: Paní Karol, já musím už jít. Já mám pnutí. Teď. Víte, kam musím jít?
0: Ne.
1: Já to musím jít koupit hned. Ten stojánek a barvy a to, ty plátna.
0: A ten Lexaurin pro jistotu do druhé ruky.
1: Na ten kašlu. Ale on má pan Macinka v neděli svatbu. A já mu přece musím dát jako svadební dar obraz, ne?
0: Já si myslím, že nemusíte. Ne, to si možná myslíte, že musíte, ale nemusíte.
1: Tak aby měl vzpomínku na Stojdu Xavier.
0: Já myslím, že může mít i vzpomínku nějakou v obálce s obrázkem. Můžete tam dát 2 obrázky paní Destinové a jednoho Palackého.
1: Aha.
0: I tatíček Masaryk by se hodil.
1: Tak zas tak nespěchám.
0: Já si myslím, ale napadlo mě, když jste zmiňoval ty podcasty, že posloucháte ve vaně, tak víte, že na Spotify už si podcast s Meghan Markle nepustíte?
1: Já jsem to četl. Dokonce šéf, četla jste, co řekl, že jsou to líní podvodníci. Jak to může říct o tady následníkovi na 72. místě?
0: No, asi je pravdomluvnej.
1: No ne, tak jako... No a ona, že začala být v Hollywoodu panovačná.
0: Já myslím, že byla panovačná ještě před Hollywoodem.
1: Jo, myslíte? No, taková hodná holka. No ne, tak podívejte se, to končí v takových kotrmelcích. Já jsem tomu jistou dobu fandil. Ve chvíli, kdy jsem si přečetl tu jeho knížku, tak jsem tomu přestal fandit. Přes korunovací jsem se mírně zase, jako jsem jim zase trošku fandil. Ale říkal jsem si, že to je umění rozesrat celou královskou rodinu od vrchu až dolů, takže i tu královnu naštval. Rozhádat se s celou rodinou, porvat se s bratrem a ta úroveň těch lidí, to jsou vznešení lidi, to je modrá krev. To, že my se tady občas vyfackujeme, no, to je normální. Bo jednou jenom, ne?
0: No já se pamatuju 2x.
1: No já si pamatuju,
0: ale je pravda, že vy jste tenkrát dostal takovou nakládačku, že si to asi nepamatujete.
1: No já jsem měl od vás na tváři ty prsty očištěný celý víkend.
0: To víte, ruka umělce, ta se vraje hluboko.
1: Ale jako musím, že se mi to trošku i líbilo. No ne, počkejte, to je jiná kapitola. Takže to končí samozřejmě v kotrmelcích. Jo. Oni se pořád vymlouvají na ty děti. To je taky odporný. že chce, aby Archie to Lily Ellie Zabet, nebo jak se jmenuje ta holčička.
0: Lily Ellie Diana něco.
1: No, něco.

0: A to je takový to, ten záchranný pás jejich. A končí to teda momentálně na stupnici 1 až 10, já je 2, mám na žádná celá 7. A to podotýkám, že když ještě byl normální a jak si bavil se v tom Vegas, tam... A
1: tam jste se potkali.
0: Nepotkali, ale vím, že říkal jsem si, to je normální pařme, normální člověk, ten Harry a tak, tak jsem ho měl skoro na 9. William na mě moc slušňák, jo, ten tak lízal 7. Jo.
1: No, jak říkáte,
0: ale královnu jsem měl na 10, paní Karol.
1: Musím. Já na 11.
0: No tak, ty vaše. No a tak teďka to projel u mě a je v tom strašně vidět touha po penězích. Ten by, ten Harry s tou Meghan, ti by pro prachy udělali cokoliv, ti by i slibovali, že budou Marlboro v obrazi. No. Promiňte, to byla ťavka do vlastních
1: žád. To bylo pěkné, ano, vnímám to jako takové posypání si popela na hlavu, ale vy říkáte, co by neudělali pro prachy, tak 15 milionů dolarů. To je velký balík, 15 milion dolarů. Ne,
0: paní Karol, není. Já vás rád poučím. To jsou lidé, kteří mají strašně nákladný život.
1: No.
0: Lítáte soukromýma letadlama, musíte mít ochranku a oni musí mít, i ona, i Archie, a tak, protože by se žrali ti lidi. A tak, a ten život je tak nákladný, to není jak my dva, že se tady sejdeme, každý si přineseme rohlíček z domu, s másilkem. No,
1: dáme si čočku z vejci za 160 korun z restaurace.
0: No to si dáváte vy. Mluvte za sebe. Jo.
1: Počkejte, jak mluvte? Vy jste měl řízek, to ještě dražší.
0: To je dražší?
1: No to si pište.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Ale vy jste se teda tvářila, jako když sedíte v Alkronu té čočky.
1: Jo? Ono to bylo potřeba, ona nebyla moc dobrá.
0: Nebyla, jo. Tak nevím. Ale podívejte, mají nákladný život, tak to není moc peněz. Pozor na to.
1: No, ale právě,
0: rozpočty než my.
1: No to je pravda, ale i tak je 15 milionů raketa, že jo, to máte prostě, nevím, to máte roční plat, uklízečky, celý ochranky, ještě zahradníka a toho svalnatýho 20-letýho kluka, co vám ošéfovává bazén.
0: Pozor, ale tak uklízečka musí mít status uklízečky. Jinak teda ne. No ne, paní, já po tom statusu jdu. Řekněte, představte si, že nás teď poslouchá někdo, z našich fanoušků a řekne, já si objednám u Xavera obraz, zaplatím 10 tisíc jako na podporu XTV,
1: no.
0: A když takových lidí bude 5, tak kdo bude rozporovat to, že já nemám status umělce? Ukažte mi toho opovážlivce. Jak říkala teta Kateřina, ne? Tak nevím, takhle bych to já viděl.
1: No, vy hlavně potřebujete najít 5 lidí, který vám dají 10 tisíc za obraz každý měsíc.
0: No ne, tak to je teď... Já to budu dělat chvíli. Já budu od září skládat básně. No. A jestli tam máte u vás ve Všetatech nějaký divadlo, já vám tam namaluju oponu.
1: Jo, takže vy budete přelétavý umělec.
0: No samozřejmě.
1: Aha.
0: Já budu mít status, o to tady jde. Budete... Teď se smějete,
1: no.
0: Ale až budete chodit na Veleslavín k mému hrobu a já tam budu ležet vedle Smetany a Máchy, tak budete říkat, on měl pravdu, ten kluk.
1: To byly nějaký darebáci od vás ze třídy.
0: A moje díla, mých všech 5 obrazů, budou se prodávat za vysoké částky na světových aukcích a bude vám chodit do mobilu obraz... Xavera byl vydražen v Londýně v aukční síni TAT za 18 milionů dolarů. Obraz zátiší z konvicí a s borůvkovým kompotem si koupil nadšený sběratel z New Yorku.
1: Jo.
0: A vy budete čumět.
1: Jenom bacháš, budete kreslit crnky, abyste jim nenavolal všechny nohy zadní.
0: Crnky,
1: to už tady bylo.
0: Crnky já nebudu kreslit.
1: A když
0: to... na tom není nic uměleckého. Já tam musím dostat něco ze sebe.
1: To bude krásně, já to úplně vidím, až vás přijdu příště navštívit. Vy budete sedět doma v přítmí a najednou z ničeho nic na mě vybalíte váš status.
0: Já budu, až mě přijdete navštívit. Víte, co se vám může stát?
1: Cokoliv.
0: Že nebudu sedět doma, ale budu stát na chodbě se svým stojánkem a plátnem. A vy se budete bezradně dívat na to plátno a říkat, promiňte mistře, to budete muset říct takhle. Cože to bude tady na chodbě? A já budu říkat, paní Karol, tento obraz se bude jmenovat čerstvě vytřená podlaha na ulici Lidická 195. A bude tam ta vzorovaná podlaha a vzadu bude silueta té uklízečky, co mi říká pane Zvolský. A úplně v rohu, abyste věděla, co všechno, bude nenápadný kyblík v obrácené perspektivě se samolepkou XTV.
1: Ty blaho, to máte namyšlený.
0: No. Potom mám už další náměty, už mě to jde hlavou, nedá se to zastavit teď.
1: Vidíte, a to ještě ani nemáte ten status, počkejte, co to udělá, že ho budete
0: mám
1: mít.
0: Mám přesně vymyšlené, jak bude vypadat obraz ředitelování Petra Dvořáka.
1: To nám popište.
0: Ne, ne, to nemůžeme, to ukradne někdo. Všichni chtějí status.
1: Jo, a nebude ten obraz náhodou podobný obrazu premiérování Petra Fialy? Budou tam nějaký podobný rysy, ne? Co?
0: Rysy tam budou, ale netajte to ze mě. Vy chcete status, já to na vás vidím.
1: Ne, mně by stačil ten obraz. Ale mě spíš napadlo...
0: Pošlete, co je dneska 10 tisíc. Pošlete na transparentní účet a jak to zaschne, tak...
1: Hele, dokud ještě nejste v těch mazaninách trénovaný, tak já chci ty startovací obrazy zadarmo. No zadarmo, musíte se na někom naučit, rozcvičit.
0: Dovolte.
1: No.
0: Zadarmo?
1: No jasně.
0: Jste tak se zbláznila.
1: Macinkovi jste ho chtěl taky dávat zadarmo, určitě jste mu nechtěl k svatbě, aby vám za obraz platil.
0: No tak na nějakou kačku by aspoň jako...
1: Vejslušku.
0: Já bych řekl, přeju vám všechno nejlepší, tady máte svatební obraz a v té obálce jsou náklady. Za práci nic nechci.
1: Nevím, co řeknete. A tady je obálka, do té vložte libovolný obnos.
0: Paní Karol, jestli pak nám prozradíte 23. dneska točíme, že? Mm-hmm. Června. Kam se chystáte na dovolenou?
1: Já se chystám do Chorvatska.
0: Fakt? Mm. Jak tam budete dlouho?
1: Týden. Týden.
0: A budete se slunit, opalovat?
1: Tak u moře se to tak dělá.
0: A co se tam jí?
1: Jídlo. Chorvatské.
0: Nevím, ale já nejezdím do Chorvatska, protože mám obavu, že tam není nic dobrýho na jídlo. Proto se ptám.
1: Tam je spousta dobrých věcí na jídlo, musíte si umět vybrat.
0: No a to jsou ty chobotnice.
1: No
0: jasně,
1: vy to jíte tohle? No to víte, že jo. No, potvory z moře vytažený.
0: Jo, proto já tam asi nepojedu nikdy.
1: Co mi nerad, krevetky, humříky?
0: Ne, nic takového nemám nějak v oblibě.
1: Ježiš, to já bych se potom mohla utlouct.
0: Ale můžu říct, co jsme dneska řešili u oběda?
1: Můžete.
0: Je to vše docela vtipný. Paní Karol měla čočku a já jsem měl řízek.
1: Kuřízek. Nebo veřízek?
0: Veřízek.
1: Veřízek, právě, aha.
0: No. A no kuřízek, pozor, víte, že neexistuje kuřecí řízek?
1: Ne.
0: Já mám pocit bez záruky, to říkám, bez záruky, že to někde říkal pan Polreich, že říkal, že řízek je buď to z vepřovýho nebo z telecího, ale, to já musím napíšu tomu Polreichovi, ale kuřecí řízek neexistuje, že to jsou smažená kuřecí prsa, v případě smažené kuřecí stehno, což je takzvaný kijovský nebo kijevský kotlet.
1: Aha.
0: To...
1: Ještě, že to Zdeňu máme.
0: Já dělám tady do toho taky, jo. A takže pozor. Ale říkali jsme s paní Karol, jak musí být smutno v těch arabských zemích, když tam to vepřový maso nemají a nemůžou si tam dát ten řízek. A my jsme jim vymysleli, že by v arabských hospodách mohli mít obřízek.
1: Víte, co arabský hospody, to bude frčet i v afrických hospodách.
0: Obřízek, jo?
1: Obřízek, ten se tam hodně. Jo. Já myslím, že i hodně v hospodách v Německu by to mohlo frčet i ve Francii. Já bych si z toho moc nedělala legraci, protože vzhledem k tomu, co nedávno ten Rakušan v Bruselu odkejval, by jsme za chvíli ten obřízek neměli i tady.
0: No ne, tak si otevřeme. Existuje nějaká hospoda v Praze, která se jmenuje Ráj řízku, víte to?
1: Mhm.
0: Že už víte, kam míří.
1: Jo.
0: Prosím vás, vadilo by vám, kdybych toto naše společné humorné s tím obřízkem, jak jsme to dneska měli u oběda, kdybych to stvárnil na plátno?
1: stvárněte to na plátno a stvrďte to svým uměleckým podpisem.
0: Uměleckým způsobem bych stvárnil obřízek paní Karol.
1: Proč zrovna můj?
0: No, protože vy jste byla u toho a já bych vás namaloval jako selku v lidovém kroji.
1: No.
0: Jak je na té hanácké kyselce. Tady byste měla takový ty boule, víte, jak mají ty?
1: Ty já mám i bez toho.
0: Nemáte, vy jste akorátní žena. Ale oni mají takový ty nafouknutý kroje, víte, co
1: ano,
0: to je?
1: Ano, ano, ano.
0: A tady byste měla takhle ty...
1: Fížičko.
0: No, já nevím, jak se mu říká. Lidové motivy bych vám namaloval. Tu strašně širokou sukni, jakých máte na sobě asi 30.
1: Já budu mít jenom jednu a i tak to bude široký.
0: Nepodceňujte se. A na hlavě byste měla takovou tu helmu, jak mají ty selky.
1: Myslíte kokrhel?
0: Ne kokrhel, oni mají takovou, jak... Vypadá to jako zdravotní sestra, akorát, že je pomalovaný. A má ještě od toho vedou mašle.
1: Aha.
0: Super, váže mašle. A tam byste měla lidové motivy na těch mašlích. To bych namaloval. Držela byste takhle, jak reklama na mouku, jo? Držela byste ten talíř velký. A tam by byl ten obří...
1: Chléb a sůl.
0: Tam by byl obří obřízek.
1: Obří obřízek.
0: A každý by si domyslel, z čeho je vyroben.
1: Já přemýšlím,
0: co jak je tam rozklepanýho.
1: Já přemýšlím, jak takový obřízek vypadá.
0: Tak vy jste nikdy nebyla ve Fliegelmüller?
1: Ne.
0: Ve Víni?
1: Ne.
0: Tam mají obřízky.
1: Jo, obří řízek.
0: Tam mají obří řízky. To jsou řízky takhle přes celý talíř. Říká se tomu vídeňský řízek. A víte proč? Proč se tomu říká vídeňský?
1: Tak se tím ládovali ve Vídni.
0: Ne.
1: Tak ten, to nevím.
0: To je, to, ten řízek je tak rozklepaný, že když ho takhle zvednete, tak přes něj vidíte až do Vídně. Proto se tomu říká, ale řízek na tomto vůbec není důležitý. Tam je důležitý bramborový salát rakouského typu.
1: Bez majonézy.
0: Bez majonézy, za to s nálivkou.
1: Yeah.
0: A já ho umím výborně, ten salát. Ještě jsem ho nikdy nedělal, ale mám ho umím ho výborně teoreticky.
1: Ano.
0: Kdybych k vám přijel sobotu, kdybyste mě pozvala, co?
1: No, návštěvu. Tak vy mi teoreticky nakreslíte obraz a potom mi teoreticky uděláte salát.
0: To bych do toho netáhl. Vy mě, akademicky, jo, vy mě pozvete v sobotu k vám na oběd. To bylo proč akademicky, že? Můžeme klidně zkusit. Já přijedu již na 10:00.
1: No.
0: Vy do kuchyně nachystáte pohodlné křesílko, popelníček a nažavíte kávovar. A koupíte pro jistotu dvoje lehký Malbora, nebo můžou být jedny červený. To je jedno, to už na tom to nebazíruju. A já vás metodicky povedu, jak připravit rakouský salát. A budu vám říkat, teď uvařte brambory, oloupejte je tohle, přidejte trošku octa, nakrájte okurku, cibuličku, toto. A takhle bych vás vedl. A na závěr je ta nejdůležitější věc, že do toho hotového salátu přidáte maličko hořtice. A já, jak tam budu sedět rozkydnutej v tom křesle, tak vy budete z té kuchyně se vším chodit a ukazovat mě. Asi tolik míň. Uvezu to. Neuvezete. S těma...
1: Jo.
0: Z nějakého filmu,
1: budete nejlepší kuchař v republice. Nikdy jste nic neuvařil, ale odborník jste na slovo vzatej.
0: A protože vy jste na té straně Prahy, jak bydlí Zdeněk Polreich, tak až to vyrobíme, ten salát, tak vydáte do úhledné mističky vzorek, pojedeme, zazvoníme u Polreichů, dobrý den, máme vás rádi, budeme u vás bydlet. A mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme, ať to vyhodnotí.
1: Mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme mu, ať to vyhodí.
0: Ne, on to vyhodnotí a já vám přesně řeknu, co Zdeněk Polreich řekne. Nikdy jsem nic lepšího nejedl, paní Karolo. Mohla byste mi prosím říct, kdo vás u toho metodicky vedl?
1: Já se spíš myslím, že použije hlášku jednu z mých oblíbených v pořadu Ano, šéfe. Ty vole, já jsem srdcař, já jsem to fakt snět.
0: Já mám totiž Polreicha tak rád.
1: Já taky.
0: Já ho mám rád jako sůl. Fakt jako.
1: Já ho mám taky ráda.
0: Tak jako to. No.
1: Jen a od té doby, co na něj koukám, tak mám pocit, že na mě občas koukáte jak 5-kilovej datel.
0: Co to je? To říkal Polreich.
1: Jo. Čumí na mě jak 5-kilovej datel.
0: Mě teda baví, když říkal, že je ten vývar silný jak noha od kulečníku. To jsou. No, kolikrát jsem si říkal, když natáčeli to Ano, šéfe, kolik typujete, že tam takovýchhle hlášek bylo, který prostě museli vystřihnout?
1: Který byly ztracený navždy. No, spousta. Ale aspoň ty, co se zachovaly, tak jsou skvělí.
0: No, protože ono to v těch kuchyních takhle chodí. My jsme měli, když jsem se učil, tak tam v tom hotelu byl taky takový pan šéfkuchař, který už je napravdě boží, a ten byl opravdu sprostý, ale to jsem nikdy už potom takového člověka, a on měl podobný hlášky. Jo. A třeba mu, tam byl takzvaný chladící box, a tam někdo z těch učňů mu přinesl něco z toho chladícího boxu, jestli se to bude experovat nebo nebude. A on k tomu přičichnul a teď bude citace. Jo. A řekl, to smrdí jak kurvin kufr. Měl takovýhle...
1: Jo, takže se to expedovalo.
0: Myslím, že ne. Ale to bylo jako legrace. No. Tak jenom by mě zajímalo, kolik takových tam bylo. No.
1: Já si myslím, že spousta, protože on je studnice.
0: Měl by mít status umělce Polreich?
1: Jo, definitivně. Ten by si ho zasloužil možná ještě víc než
0: on je
1: vy,
0: psycholog,
1: pardon,
0: a strateg. Že se vmísí do šarvátek tam. No a paní Karol, ještě mi řekněte jednu důležitou věc. Chodíte někdy na poštu?
1: No, když je úplně nezbytně nutno tam něco pořídit, tak bohužel se tam vypravím. Obrním se trpělivostí, celý den se těším na to, jak se tam vystojím tu frontu.
0: Já bych navrhoval, aby všichni lidé, kteří chodí na Českou poštu, dostali status užitečného vola. Protože platíte za služby a platíte za takový služby, že tam přijdete, zmáčknete čudlík a tam vám vyjede čísilko, potom 3/4 hodiny čekáte. Teď je to tam nehezky, jak ušmudlaný, tak je, jak prostě v roce 85, tam se nic nezměnilo. To je strašný, je to šmucik celý.
1: No.
0: Všimla jste si toho někdy?
1: Jo, není to pěkný.
0: A často tam pracují přednasraní lidé. Víte, co to znamená?
1: Vím, co to znamená. Zase nám budou psát negativní e-maily, že jsme se dotkli tady poštovních doručovatelů. Předminule jsme byli obscéní.
0: Já mluvím o těch lidech za přepážkama.
1: No, tak i o těch na
0: přepážce. Já jim rozumím, protože oni už sedají do práce a vědí, že bude dusno. Hmm. Že tam lidi budou stát, že mají málo těch okýnek, že budou lidi naštvaní. A každý druhý jim řekne, považujete za normální, když si tady jdu pro dopis, že tady stojím 40 minut. Babo jedna. A ona už to ví, takže ona už ve chvíli, kdy otvírá tu kukaň, tak už je přednasraná. Už. A teď se podle toho chová. A to je celý problém. A já si teď říkám, že pošta dostala pokuty téměř 1 000 000 korun, to víte?
1: Ne.
0: Hlavně kvůli nedoručování.
1: Kuchař dostane pokutu kvůli tomu, že nevařil.
0: Český telekomunikační úřad jim dal 1 000 000 korun pokutu. To je taky podvod, ta pošta. Jako.
1: No to bylo jako v tom vtipu, jak se šířil na sociálních sítích. Taky jste jako malí hráli tu hru, že jste zazvonili a utekli? Tak teď tu hru hraje Česká pošta.
0: No, ne, jsou opravdu některý věc, jsme uchylný. Oni vám napíšou, váš balík bude doručen na vaši adresu zítra mezi 8 a 16 hodinou.
1: No ale pozor, vy máte, no to je samozřejmě krásný sdělení, ale teď už tady máme konkurenci.
0: Počkejte, a víte, jak se na to má správně reagovat?
1: Ne.
0: Vy máte tam zavolat na linku a říct, dobrý den, dostal jsem od vás SMSku, že zítra mezi 8 a 16 hodinou mi doručíte zásilku s číslem, vyjmenovat to číslo, aby si to museli vyhledat. No a co teda, proč nám voláte? Chci vám sdělit, že mezi 8 a 16 budu někdy mezi Benešovem a Českými Budějovicema. Děkuju vám, nashledanou. Tak to je.
1: No to je moc pěkný.
0: Je to prosto tak, se říkalo.
1: No ale teď už je výhoda, že máme tady konkurenční prostředí. Už nemusíte spoléhat na Českou poštu a můžete zkusit ukrajinskou poštu. Navíc tu Českou poštu vám stejně Rakušan za chvíli zruší a budeme všichni chodit za Ukrajincema na poštu.
0: No.
1: No, takže už si trénujte základní fráze. Dobrý den, rád bych poslal dopis v ukrajinštině. Prosím jednu známku. Dejte mi k tomu 2 losy, škrábací.
0: Pastelky.
1: Pastelky.
0: No, taky, bohužel.
1: No, já si myslím. No.
0: Paní Karol, my už přicházíme na konec.
1: No.
0: A nakonec i ten Japonec je náš spojenec, se říká, ne? Takže podívejte, abychom to nějak teda shrnuli ještě, tak vy budete první, kdo si objedná ten obraz teda u mě?
1: Ne, já ho mám zadarmo přece.
0: Nemá, nikdo ho nemá zadarmo.
1: Já ho mám zadarmo, protože
0: je to na dobročinnost, je to na podporu XTV.
1: Musíte se to naučit napřed, musíte si to vyzkoušet.
0: Vy nevíte, paní Karol, že raná díla mistrů jsou vždy nejcennější?
1: Právě proto za něj nebudu platit.
0: Jo, takhle.
1: No.
0: Nespoléhal bych se moc na to, že nějaký obraz dostanete. Jedině, že bych do obrazu stvárnil jistou již velmi starou rokovou operu, která se jmenovala Bledá dívka z Dalamánky. Jestli by to nevadilo.
1: Nevadilo.
0: Jo, tak já tohle rozdělám. Chcete olej na plátně nebo akryl?
1: Olej na plátně.
0: Olej na plátně. Olej na plátně. Dlouho jsme jako.
1: To vůbec, já na to nespěchám.
0: Než se vrátíte z Chorvatska.
1: Já na to nespěchám, ono taky bude chvilku trvat, než nějak tragicky odejdete a ten obraz získá na ceně.
0: Proč tragicky?
1: Tak já si myslím, že by to k tomu patřilo. Správný umělec přeci přemýšlí o způsobu, jakým odejde z tohoto světa. Přece nečeká, že ho to najednou z ničeho nic trefí.
0: Tak jako myslíte, že by to mělo mít nějaký příběh, jo?
1: No nemělo, to musí mít příběh.
0: Promiňte, že přemýšlím tak rychle, já už ho mám. Je tam všechno, jako Hamletovi. Dokonce je tam zohledněná problematika genderu
1: je,
0: v tom příběhu.
1: Je to krásný.
0: Protože já namaluju obraz, a to se bude jmenovat obraz Doriany Grayové. A ten obraz bude stárnout za mě až jednoho dne. Dál už to nedopovím. Jdeme do toho, takhle?
1: No já si myslím, že je to úplně parádní plán.
0: Tak si můžete vybrat. Chcete bledou dívku z Dalamánky nebo obraz Doriany Grayové?
1: Radši ty Dalamánky, protože jednak je to k jídlu, a druhá, jestli na tom druhém obraze budete vy, tak já asi nevím, jestli na vás si pořád
0: doma
1: koukat.
0: Ale pozor, ta bledá dívka po těch Dalamáncích touží.
1: Myslela tloustne.
0: To je jako zase, ne, touží po nich. Jinými slovy, na tom obrazu ty Dalamánky nejsou vidět.
1: Jo, tam je jenom ta ženská, bez Dalamánku.
0: Tam je bledá dívka, jak touží po Dalamáncích.
1: Nemohlo by se to jmenovat třeba bledá dívka v Lidlu?
0: A to je taky přízemní, paní.
1: Tak vy jste ten umělec lidových motivů.
0: Tak nechte mě o tom ještě přemýšlet. Nabízím ještě obraz Doriany Grayové.
1: ten byste mohl veřejně publikovat při výročí ratifikace Lisabonské úmluvy. Teda Istanbulské úmluvy, pardon, Istanbulské.
0: Ten by mohla za pár milionů ode mě koupit Evropská unie, ne?
1: Možná i ta advokátka, co to teď v médiích tak strašně tlačí. Jaká? Feministky, ty se potom úplně utlučou.
0: Jdeme do toho, paní Karol. Jsem rád, že jsme tady takto krásně v pátek odpoledne. Já se jdu připravovat na večerní stream. Dneska bude speciální trošku. A v pondělí jste vy, co?
1: Ano, v pondělí,
0: já
1: si
0: vás pustím doma.
1: V pondělí jsem já a já už to teď taky prozradím, že nejenom, že tady příští týden budu v pondělí, ale já tady v tom příštím týdnu budu i ve čtvrtek, protože ve čtvrtek budu mít speciálního hosta. Už teď se na něj diváci můžou těšit.
0: To se těším i já. Paní Karol, a proto, abyste neřekla, že jsem vám nikdy neposkytnul nic, žádnou výhodu a nic hezkého jsem vám nedal, tak já mám pro vás na závěr překvapení. Můžete si vybrat, jestli se na váš pondělní stream budu dívat v pracovně, sedící v křesle, a nebo ve vaně, na iPadu ve vaně, s bublifukem.
1: Na vaně, v iPadu, nebo ve vaně, na iPadu ve vaně, protože kdybyste si sedl do křesla, tak byste byl jak ten Jára Cimrman ležící, spící a nic byste z toho neměl.
0: Jo, takže vy nemáte fantazie moc, protože vy jste teď měla říct, samozřejmě, že řeknete, Já na vás budu celou dobu myslet během toho streamu, jak ležíte v té vaně, protože si budu říkat, Xaver se na mě dívá celý nahatej.
1: Ale to já nemohla říct, mě doma učili, že nemám lhát.
0: Jo, takže vám to nedělá nic? Nevzrušuje vás to nějak nebo něco?
1: Ne, ani trochu. Aha. Abyste se obscénili trošku.
0: Co na to obscenil?
1: No, je to, no tak...
0: Ježišmarja, pro nás umělce je nahota inspirace. Jestli chcete, tak navrhuju, můžu namalovat obraz, krásný, a bude se to jmenovat, budou tam naše, bude tam namalovaná moje rohová vana a naše dvě siluety a bude se to jmenovat Rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu u Xavera v koupelně. A my tam budeme a budeme takhle tady odsud, takže budou skryty praporce a budou tam naše dychtivé tváře.
1: Dychtivé tváře.
0: Jo, takže taky blbost, jo?
1: No já nevím, no já, víte co, už byste konečně měl přestat o těch Žvaně. Obrazech jenom mluvit a měl byste něco vytvořit.
0: Já nemám plátno. Tak teď
1: tak si, tak si to nahoďte, naskicujte si to na kus papíru.
0: Mám naskicovaný si, v hlavě, si,
1: no právě, ale tam to nikdo neuvidí.
0: Ale prosím vás, kolega Monet si to taky neskicoval.
1: No ale kolega Monet byl trochu před vámi, víte.
0: No tak on byl starší hodně.
1: No, on byl zkušenější.
0: Ani kolega Hinajs.
1: Myslíte Vojtu?
0: Těším se na příště, paní Karol.
1: Já taky, mějte se krásně, nashledanou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Xaver.
1: Na talířku křupky musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: čtvrtý rozměr. Již dávno jsem přivykl neúspěchům a pokořením z téhož. Sám se s tím vždycky nějak vyrovnám, nejsem žádný vzdychálek, ale nedalo mi spát, že do posledního projektu jsem zatáhl i cizího člověka. Nespůsobil jsem mu svým jednáním újmu? Využil jsem ho takřka bez vysvětlení a se stejným zmatkem v hlavě jsem ho i propustil. Co si asi o mě teď myslí? Nedávno jsem ho kradmo pozoroval při obědě. Díval se na mě jako na blázna. Pak mi to došlo. Nezáleželo mi na něm, ale na tom, co si myslí o mé osobě. Pakliže mě má za podvodníka, snílka nebo snad za marnotratníka vzácného času, pak musím udělat něco zásadního, abych se mu odměnil za pomoc a aby můj kredit u něho opět stoupil. Začal jsem ho pozorovat zevrubněji, abych se mu dostal pod kůži a pokoušel jsem se mu číst myšlenky. Hledal jsem v jeho vyzařování tajná přání, která bych mu mohl pomoci splnit. Za tím účelem jsem vysedával na lavičce pod staletým smrkem nedaleko něho. V těchto místech totiž bylo ušlapáno jakési fotbalové hřiště, kde místní nadšenci čutali do míče a převalovali se od jedné branky ke druhé nesourodým a chaotickým způsobem. V jejich činnosti bylo něco nesmyslně morbidního. Nehráli proto, aby si líbivě přihráli, tím se zbavili soupeře a pak cílenou střelou překonali brankáře. Jejich největší snahou bylo hráče, který se právě zmocnil balónu, co nejrychleji srazit k zemi a tento mu odebrat. Bylo ovšem pravdou, že můj objekt zájmu se málo kdy k míči dostal, a když už, byla to jen náhoda a v této výsostné pozici dlouho nezůstával. V okamžiku, kdy byl odzbrojen, jeho gesta pak byla výmluvná. Rozčiloval se, že se mu zase nepodařilo útok dotáhnout až do konce, zuřivě máchal rukama, vydával zvuky ze zarudlého obličeje, aby posléze zmlkl a se zaťatým výrazem opět vyběhl ke klubku šílenců, perucích se o ten kulatý předmět. Poměrně brzy mi došlo, jak bych mohl mému fotbalistovi poradit a učinit z něj tak hvězdu jejich donekonečna se opakujícího snažení. Vyčkal jsem, až nastala přestávka. Účastníci boje se rozvalili na trávník a zhluboka oddychovali. Byli shromážděni po dvou či po třech v sympatizujících skupinkách. Můj objekt však ležel stranou, sám, s obličejem zabořeným do suchého jehličí a skrytým ve svém vlastním náručí. Došoural jsem se k němu a přisedl si vedle jeho hlavy. Chvíli bylo ticho a pak mě vytušil a pozvedl oči. Začal jsem oklikou. Myslím, že bych ti mohl poradit, jak bys mohl být úspěšnější ve svém počínání. Nedůvěřivě a tázavě zaostřil dříve rozmazaný pohled. Všiml jsem si, že tvou snahou po převzetí míče je co nejrychleji se dostat k brance soupeře a vstřelit gól. Je to tak? Neznatelně přikývl. Tak dávej pozor. Tím přehuštěným prostorem se jen tak neprobojuješ. Je nesmírně obtížné jim proniknout bez úhony. Ale jedna možnost by tu byla. Uvědom si, že všichni spoluhráči, kteří se tě snaží zastavit a zbavit míče, se na hřišti pohybují v trojrozměrném prostoru. A tady ti svítá naděje. Ty mezi nimi snadno projdeš v rozměru čtvrtém. Rozhlédl se, jestli nás nikdo neposlouchá, a pak udělal výrazné gesto, které Italové považují za velmi potupné. Pohybem ruky mi jasně naznačil, že si není jistý, jestli mi nesmrdí mozek. Nebuď nedůvěřivý. Celý svět je zařízen na základě spojení čtyř živlů. Třeba světová znamení. Kolik jich je, no? Nebo živly života. Voda, země, vzduch a oheň. A s tím souvisejí i barvy v kartách. A co ty nejzákladnější pokyny pro herce v každém věku? Všechno vciťování, přemýšlení nad postavou, rozebírání perspektivy role a herce se nakonec vejde do čtyř pokynů. Nahlas, potichu, pomalu a rychle. Tak proč žijeme jen ve třech rozměrech? Nechybí ti něco? Odkašlal si a já pokračoval. čtvrtý rozměr, nebo tedy chceš-li prostor čtyřrozměrný, je sice abstraktní pojem, vzniklý zobecněním pravidel třírozměrného prostoru, ale není to zase taková utopie. Matematici a filozofové jej zkoumají už přes 200 let. Skýtá totiž neskutečné možnosti. Algebraicky vzniká tak, že se pravidla vektorů uplatní na prostor o čtyřech rozměrech. Uspořádanou čtveřici čísel lze umístit do prostoru, kterému se říká euklidovský. Ten má svou metriku a normu, takže se všemi čtyřmi rozměry lze zacházet stejně. Přidaný rozměr se nijak neliší od ostatních tří. Čtvrtý rozměr se dříve interpretoval jako čas, což se dnes už nedělá a to je chyba, protože tam tudy vede ta cestička. Páni vědátoři to zkomplikovali pojmem časoprostor a zatáhli do toho nějakého Minkovského. My však musíme zjednodušovat, že? A ne komplikovat. Podíval jsem se na fotbalistovi vypoulené oči, jak se snažil pochopit, co mu to vysvětluji. Uvědomil jsem si, že jsem to ve své přednášce poněkud přehnal s odbornými termíny a nabídl jsem se, že mu to vysvětlím jednodušeji. Polkl. To jsem přijal jako souhlas. Představ si například skříň. Je to jednoduchá věc, že? Vkládají se do ní různé předměty za účelem uchovávání. Ta má však jisté limity. Dno, vršek, boky, záda a přední otevírací dveře, tedy výšku, šířku a hloubku. Tři rozměry, chápeš? Jenom tři. Ale ty si tu skříň představ ještě s jedním rozměrem navíc. V tom okamžiku se ti její stěny rozestoupí a to, co dříve bylo kompaktní a těsně na sebe naléhající, najednou kontinuitu ztratí a ty zjistíš, že v ní vznikají mezery. Ty čtvrtorozměrné, s nimiž skladba skříně nepočítá a tudíž jsou nevyplněné. Ty jimi ovšem můžeš nejenom prostrčit ruku nebo hlavu, ale dokonce i projít. Bude záležet pouze na tom, jak velký si ten čtvrtý rozměr představíš. Fotbalista se zhluboka nadechl v patrné usilovné snaze přijmout to, co jsem se mu snažil předestřít. Tak počkej, já ti pomůžu ještě víc. Mou teorii přiblížím tvé mentalitě a způsobu přemýšlení. Vidím, že máš potíž uchopit do svých myšlenek ten čtvrtý nepojmenovaný prostor. Abych ti ho objasnil, zvolme pro něj termín. Takže máme hloubku, šířku a výšku. A ten čtvrtý rozměr se bude jmenovat? No, jak by se mohl jmenovat? Posluchač se zadíval zblízka do jehličí, potom si lehounce odplivl a mlčel. No tak řekni, pomoz mi, jistě znáš nějaké slovo, které by celé mé vysvětlování zjednodušilo, pomohlo ti ho pochopit. Slovo, které je ti blízké, jakékoliv, které lahodí tvému uchu. Neboj se a sděl mi ho. Nastalo dlouhé ticho. Potom se můj pokusník nadechl a řekl.
1: Kunda.
0: Teď jsem se zase odmlčel já. Po prvním překvapení jsem se pokoušel letmo dopředu zjistit, co toto slovo napáchá v dalším výkladu za zvěrstva, ale pak jsem se rozhodl přestat situaci komplikovat a jeho návrh jsem přijal. Dobře, tedy skříň má hloubku, šířku, výšku a kundu. Teď už tomu rozumíš? Spokojeně se usmál. Měl jsem jistotu, že alespoň jeden z předestřených pojmů chápe dokonale a umí si jej představit. Zkrátka a jednoduše, ty se chopíš míče a rozeběhneš se směrem k bráně. Cestu ti zastoupí skříň, v našem případě skupina chlapů. Ty si vybereš dva náhodné a otevřeš dveře, to jest pronikneš mezi nimi. Proto, aby se ti to zdařilo, si musíš zvolit dvojici, která nebude těsně vedle sebe. Jakmile postoupíš za jejich spojnici, to znamená, že vnikneš do skříně, pak v ní už zůstaneš. Cesta dál nevede zpět, ale kupředu. Nesmíš ustupovat. Těla tvých protivníků tvoří nám tři známé rozměry, ale těch si nebudeš všímat. Ty se rozhlédneš a budeš hledat kundu. Bude jich tam velké množství. Musíš se pro jednu z nich rozhodnout a tou budeš pokračovat dál. Nejlépe bude vybrat si tu nejbližší. Vnikneš do ní, provlíkneš se jí a hned za ní bude další kunda a další. A tak budeš postupovat z kundy do kundy, budeš se protahovat tím kundím prostorem, až se náhle dostaneš poslední kundou ze skříně a budeš volný. Pak už ti nebude nic bránit v tahu na bránu. Pokud se ti bude snažit brankář zastoupit cestu, není nic jednoduššího. Najdeš v jeho brance vhodnou kundu, mlaskneš do ní míč a je to. Fotbalista se posadil, objal si rukama kolena a poupoval se na kostrči. Vstřebával moje rady a potichu si opakoval ono zázračné slovíčko, kterému onen absurdní a nepochopitelný jev tak přiblížilo. Tou dobou už odpočinutí hráči vstávali a začali se opět formovat do dvou skupin, aby proti sobě vyrazili a zkoušeli, kdo z koho. Můj posluchač se také zvedl, poplácal mě lehce po rameni a přidal se k partě nadšených mužů. Na čísi pokyn hra opět propukla. Ten můj se nerozpakoval a vyrazil k míči. Byl u něho ve svém odhodlání dřív než ostatní a začal naplňovat můj návod. Otevřel dveře skříně, blesku rychle se rozhlédl a za pomoci kundoidního prostoru prošel jako nůž máslem skupinkou hráčů, marně se snažících jej zastavit. Bum, bum, klička vlevo, klička vpravo, poslední nastavenou nohu ladně přeskočil s míčem jako přilepeným k noze, vyběhl ku bráně, vybral si to pravé místo a nezadržitelně skóroval. S rukama vysoko zvednutýma nad hlavou děkoval velmi hlasitě své štěstěně a jen málo kdo chápal, proč ve své radosti místo gól, gól neustále vykřikuje kunda, kunda, kunda.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Veselý.
1: Mám spoustu dotazů. Martin Kukol píše: dobrý večer, chtěl bych se otázat, zda považujete za reálné zahájení rozhovorů mezi Ruskou federací a Ukrajinou a je-li možné, že Ukrajina někdy zabraná území získá zpět.
2: Já si myslím, že ta komunikace už existuje, vlastně řekl bych, existuje celou dobu, ale to je moje hypotéza, která se týká nebo odvozuje od mých analytických a politických zkušeností a od toho, že patřím ke škole realistických politologů, to znamená těch, kteří vidí věci opravdu tak, jak jsou. A protože k ní patřím, tak na druhou část otázky odpovím ne.
1: Dobrý večer. Není jednání některých členů vlasti zrada, asi tam členů čeho, ale si vlády, ne?
2: To já nemůžu posoudit, to jsou právníci, kteří to můžou posoudit, ale každopádně konstatuji, že jsme nejenom u nás, ale i jinde v Evropě zažili z důvodů, o kterých je třeba diskutovat a které nejsou ve všech případech pro mě prokazatelné porušení ústavy.
1: Petr Turecký, děkujeme za podporu, pane Turecký, dobrý večer a díky za vzácného hosta. A pan 71 Mareček píše taky: díky za kilo mamon, východní Evropě zvláště vládne. Souhlasíte s tím, pane Robejšku?
2: No, myslím, že vládne všude stejně a daleko víc, to je vlastně absurdní. Vládne tam a mezi těmi, kteří mají úplně nejvíc. Prostě tento, co se dnes odehrává, je iniciativa zhruba 10 000 lidí, těch nejbohatších na světě, kteří si myslí, že protože jsou nejbohatší, tak jim patří země koule. To je, ti nejbohatší chtějí ještě víc. Takže my s naším mamonem jsme směšní.
1: Juraj Šoltes píše: dobrý den, pane doktore, váš názor na decentralizaci společnosti, posilování role obcí a komunitní spolupráci ve společnosti v budoucnosti. Vy už jste něco na to téma
2: naznačil?
1: V budoucnosti, tady píše.
2: A já říkám současnosti.
1: Jo. No ale víte, přece oni to moci páni pochopí jednoho dne, že to není dobře, že to jde proti ním, ta decentralizace.
2: V pořádku, tak se třeba z toho poučí, tak to budou respektovat.
1: A nebo vše zastavit.
2: To je těžké. Víte, když je společnost opravdu v nouzi a jejich vládci nejsou schopni společnosti zajistit to, co je vlastně jejich povinnost, aby ji zajistili. To znamená, aby vlastně všichni lidi měli určitou šanci se dosyta najíst a zatopit si a tak dále. Když tohle to nedokážou, tak pak už je to mnohem těžší lidem zakazovat, aby se o sebe postarali. To nedokázali ani komunisti svého času. Lidé se o sebe postarali. Jelo to v nějaké paralelní společnosti. A dnes máme pro mnohé lidi podobnou konstelaci. Oni nevědí, kudy kam. Ale pro mě jde spíš o to, ten konstruktivní rozměr. Lidé se už právě mimo ten systém odebírají. A je to dobře, není to proto, že bych chtěl tady nějaký puč. Nýbrž jde o to, aby se vytvořila alternativa k tomu modelu, který, jak vidíme, nefunguje. A ta alternativa ho může doplňovat a je to i šance pro politik říci, hele, ono to je asi lepší, když si v tom kraji a v tomto městečku lidé spoustu věcí dělají sami, nebudem se jim do toho plést. A tím by došlo k jakémusi smíru, k jakémusi vyrovnání toho centralistického mocenského pojetí a toho, že lidi tam, kde bydlí, vědí nejlépe, co je dělat. A ta věc by mohla vyústit v hladké přistání, protože jasné je, že naše společnost, stejně jako ostatní západní společnosti, musí pokusit, a já doufám, že se to podaří, hladce přistát z doby a představ o nadbytku do doby dostatku. A ta doba dostatku, to je to,

0: co ti obyčejní lidé si mohou pokusit a řekl bych i úspěšně obstarat sami a stát se z toho může poučit a říct, hele, oni to dělají dobře, ve skutečnosti nám nedělají problémy, naopak odebírají nám problémy, proč by se na to netolerovali, kdyby měli tuhletu lidskou velikost, ti, kteří nám vládnou a je svůj vlastní zájem, tak z toho může být docela konstruktivní soužití. Když ne, tak ta paralelní společnost postupně nahradí tu dnes ještě oficiální společnost.
1: Co mě poradíte, pane doktore, kdybych se chtěl vašimi slovy řečeno odebrat mimo systém?
0: Začněte se, a to, jako proč vám to říkám, začněte se informovat v paralelním informačním systému. Ten už existuje, ten je velmi dobře vyvinutý, vy to děláte, že? Takže to není nic nového. Zároveň ve všech možnostech, ve všech otázkách, které se týkají vašeho všedního dne, přemýšlejte o tom, musím jít tou cestou, kterou mi nabízí systém, to znamená, musím všecko dělat elektronicky, musím všecko dělat co možná nejrychleji, nebylo by lepší pro mě i pro ostatní a pro tuhletu společnost, abych se více stýkal s lidmi z očí do očí, face to face, to znamená elementy specificky pro váš život, váš životní styl, elementy toho, co ten systém od vás nechce, systém od vás chce rychlost, globalizaci, nadnárodnost, nepřímé vztahy. Dělejte pravý opak. A to si může každý přeložit do svého vlastního života. Někdo to může dělat lépe, někdo to může dělat méně lépe, ale každý má šanci žít alternativní život. A tím, že se složí ty tisíce a statisíce jiných rozhodnutí, než nám vnucuje systém, tak vzniká, ačkoliv si to ten konkrétní člověk a ani ten druhý neuvědomuje, vzniká paralelní a žije paralelní společnost. O to jde, to je třeba dělat.
1: No,
0: já jenom ještě bych řekl, podívejte se na YouTube a zadejte si tam společnost, diagnóza a řešení, ani tam neříkejte robejšek, a objeví se vám krátký 18-minutový film, kde je tohleto nastíněno ve velmi předžvíkané podobě.
1: Přemýšlím nad tím, co před časem nám říkalo naše ministerstvo vnitra, že když se budu chovat nesystémově, tak se mnou bude započat dvoucestný dialog.
0: Ono je to nesystémově, co to znamená nesystémově? Tady nic z toho, co ti lidé dneska už dělají, tím, že se starají o svoje problémy a zajišťují si topení a zajišťují si čerstvá vajíčka a tak dále, nic z toho není pod zákonem. To znamená, to jsou věci, ty lidi si najdou svoji cestu, jako si ji našli v komunistické diktatuře, najdou si ji a jdou si tou cestou. Co se na tom dá trestat, nevím, ale to je to podstatné, aby se lidé všude, kde to jde, bez jakékoliv provokace, nemusí se chodit na barikády, aby začali měnit tuhletu společnost k lepšímu i v zájmu těch, kteří vládnou, jak jsem před chvilkou rozvedl. Vy se usmíváte, tak tady úplně.
1: Ne, já přemýšlím o své roli.
0: Ano.
1: Protože vám můžu říct ze svojí hluboké zkušenosti, ve chvíli, kdy budete chtít udělat centimetr, jediný centimetr, třeba se jenom pokusíte, aby veřejnoprávní televize byla o centimetr transparentnější. Já jsem se o to jenom pokusil. Mm. Jenom pokusil. Mm. Tady se o to pokouším, o tom, co mluvíte 4 roky, v XTV skoro 6. A pane doktore, protáhli mě takovou špínu za to. Mm. A víte, co je nejjednodušší? Já, když budu mluvit s Petrem Robejškem, s kýmkoliv, jakmile tam budou zaznívat věci, které nejsou systémové, a já to cítím denodenně, abyste tomu rozuměli, tak v tu chvíli jsem proruský troll, šváb, a vyslechnete si o sobě tolik věcí, že proto já se usmívám, protože se to snažím brát na sebe a vůbec tady nepláču. Já jsem si tu cestu zvolil a vleču sebou, ještě jsem do toho zavlekl dalších 8 lidí, kteří tím trpí, tak chci upozornit jenom na to, že to není vždycky tak jednoduché.
0: Proč ten Facebook čtete, kde vás tahnou špínou? proč se o to staráte? My si musíme uvědomit, že ty sítě, já vím, že to je pro vás profesionálně nutné, no ale pak musíme tu špínu snést, ale sociální sítě zvětšují dojem významnosti některých věcí. Teďko nemluvím o tom právním, já teďko myslím o tom, co jste říkal, nějaká hate speech a všechny tyhle ty záležitosti. Když tohleto, od tohoto odhlédnete nebo řeknete si, jo, to jsem si zvolil, tak to je, s tím musím žít, tak můžete svoji práci dělat dál. Teď.
1: Ale já nemluvím vůbec o Facebooku.
0: No.
1: Já mám spoustu věcí, o kterých tady nemůžu mluvit nebo nemůžu prokázat. Hmm. Třeba o tom, jak důsledně jsem profízlovaný. Hmm. Já vím pozitivně, že už delší dobu mám odposlouchávaný telefon. A různý jiný věci, a teď, kdybych to tady říkal, tak bych říkal, že on se tam stihl, mám chudák. Proto já to nikdy tady neříkám. Ale říkám, že ta cesta je těžká.
0: Ano, jistě, vy jste v exponované pozici, jak jste správně řekl, zvolil jste si a historicky viděno, vám to bude přičnout velmi k dobru. Budete prostě patřit k těm, o kterých se bude mluvit pozitivně a s úctou. Že to je těžké, o tom nepochybuji a vaše angažmá také proto velmi obdivuji, ale fakticky ten obyčejný člověk si může tu svoji žádoucí, ne kriminální, ne protistátní, lepší společnost, může si ji žít dnes a denně a lidé to dělají. No, to ano, znamená, to jo, a bude jich to dělat stále víc, čím větší bude nouze v nejširším slova smyslu, které jsou vystaveni.
1: A ve chvíli, když něco řeknu, podívejte, co píše pan Vendelín, hlavně se nerozbreč, sranda. Jo, ale tak bereme. Tak, Karel Mrazík posílá 2 kila, píše, dobrý, děkuji vám, Xavere, za tohoto hosta. Škoda, že jeho myšlenky a texty nelze tesat na nebe. To je ale obrat krásný, pane Robejšku, co?
0: Na nebe se tesají jiné věci.
1: Aby nebyly míjeny, hodně sil a zdraví oběma, tak pane Mrazíku, děkuju. Ještě hezky se jmenuje Mrazík, že? Jiřka píše, díky za skvělého hosta. Pane Robejšku, jakou dáváte šanci EU? Myslíte si, že Evropská unie přežije nebo se změní v závorce, což by měla, a nebo zanikne? Maďarsko zdá se v EU dlouho nebude a ostatní. A já dodávám ještě drobnost, že jsem zaregistroval, že na britských ostrovech už je nějaká síla, která říká, pojďme se zavčas vrátit do Evropské unie. Tak teď to všechno vezměte, promiňte, jenom cinkla SMS-ka.
0: Víte, my jsme o tom mluvili, že jsme byli naposledy spolu v tom krátkém rozhovoru, to je asi tak měsíc, tak jsme hovořili o tom, že Evropská unie byla velký, atraktivní sen poválečné doby, kterého se ale bohužel zmocnili byrokraté a ta oligarchie, o které jsme hovořili, to je automatismus, to je fyzika moci. Tohle si musíme uvědomit, že tady nejde o lidi, kteří jsou sami o sobě zloduši. To jsou ti, kteří se nalézají na pozici, která jim přináší výhody a oni ty výhody využijí. Samozřejmě, že je využijí, dokud je nebudeme kontrolovat tak, že si to nedovolí. A protože Evropská unie, nejenom ona, prostě ty instituce reprezentativní demokracie se postupně z té možnosti je kontrolovat vyčleňují a my to trpíme a nesnažíme si řešit si problémy sami, vzniká dysfunkční model, který potom se na svých vlastních rozporech a protiřečivostech nakonec dovede ať už tedy k rozpadu, k rozpůlení, k dekompozici. Já bych si přál, aby ta dekompozice byla jakž takž koordinovaná, aby to nebyl velký crash, který by byl taky představitelný třeba v souvislosti s velmi masivním rozpadem, ve smyslu masivní důsledky rozpadu evropské měny a potažmo z toho tedy rozpad Evropské unie. Nepřál bych si to, protože to zase To škodí Evropě, to škodí každému obyčejnému člověku víc než těm, kteří v Evropě vládnou, ale faktem je, že ta instituce se přežila. Ta bohužel nefunguje, neplní to, co by měla, nedokázala vyřešit problémy, jako je třeba společná evropská energetická politika. Dávno už předtím, než co se děje dneska, když se vzpomeneme na infrastrukturní projekty, jako bylo třeba Nabucco, nagooglujte si to, podívejte se, co se stalo s Nabuckem, jaké to byly plány a co z nich zbylo.
1: Udělám s dovolením samostatně doma. Vláda není o tom, jak rychle dokáže rozemlít živé lidi na prach, ale o tom, jak dlouho je dokáže mlít, tady někdo píše Vendelín. No. Chcete k tomu?
0: Ne, já myslím, že to je takové jako, já nevím, formulace zoufalství nebo...
1: Pane Robejšku, tím, že Německo chce v uvozovkách napumpovat vlastní ekonomiku plus cesta Scholze do Číny vyslalo tím jasný signál v uvozovkách, že v EU si bude vždycky dělat svou politiku a role ostatních zemí je podružná. Nebo podružná se ptá, jestli to tak je.
0: Vždycky hráli v Evropě první housle Francouzi, Němci, Britové. Vždycky hráli první housle, logicky, protože jsou to nejsilnější mocnosti. Hrají i dneska a budou jí hrát i v budoucnosti. S tím se prostě musíme smířit a hlavně ale musíme podle toho jednat. To znamená, naše politika musí reagovat na to, že tady existuje určitá mocenská konstelace a hledat cesty, jak přesto prosadit vlastní národní zájmy. Že to nedělá dost úspěšně, jiná věc, ale že by to měla dělat, je podle mého názoru naprosto jasné. A ostatně, když se podíváte na země, jako je Dánsko nebo Holandsko, ty si to s tou malostí poradili docela dobře, lépe než mě.
1: Co je to ten národní zájem v očích Petra Robejška? To určitě nebude to samé, co v očích Petra Fialy.
0: No, co asi ne, já do jeho očí nevidím, ale víte, národní zájem se pozná podle toho, jak politika v každém konkrétním okamžiku v otázkách, které se týkají národního zájmu, to znamená něco, co je zaměřené mezinárodně, jak politika v každém okamžiku rozhoduje. To znamená, je to případ od případu. Třeba dnes by nebylo v českém národním zájmu přijmout euro. Byly doby, kdy bylo představitelné, že by to mohlo být v českém národním zájmu. Ale dneska určitě by to v národním zájmu nebylo. To znamená, ta témata jsou témata každodenní politiky a to, jestli vláda sleduje národní zájem nebo ne, se pozná podle toho, jak na ta témata a na ty výzvy odpovídá.
1: Dobře, existuje tady, pane Robejšku, ještě vůbec nějaký hmatatelný, jasný, pojmenovatelný, definovatelný národní zájem, protože...
0: Národní zájem je sloužit svému národu, to znamená první
1: teorie.
0: Úloha... Není to, dobře, vy ode mě chcete definici, ta definice zní takhle. Ne, vláda byla, každá vláda v každé zemi byla nejpozději od Hobse, od prostě společenské smlouvy, je volená proto, aby se snažila co nejvíce prospět vlastním občanům. To není teorie, to je prostě takhle se definuje národní zájem, a který se potom operacionalizuje, jak se říká, zná, převádí do praxe v konkrétních otázkách. To znamená, moje úloha jako ministerského předsedy je sloužit národním zájmu mé země, lidem, kteří tady žijí, kteří se účastnili na volbách, ani ne těm, kteří mě, všem, kteří mě zvolili, nebo těm, kteří tady žijí, a jejich potomkům, a dělám proto to nejlepší. A nechám samozřejmě ze sebou mluvit a i se kritizovat, jestli to, co dělám, je opravdu v národním zájmu. Ale to patří k normální politické diskuzi, to je řekněme hygiena politického procesu. A pak se vykrystalizuje, co je, jestli v otázce dejme tomu euro, ano nebo ne, co je v národním zájmu a co není v národním zájmu.
1: Já těm lidem ovšem nevěřím, že to, co dělají, vůbec to ani nevidím, že by dělali něco. Já vidím, že pan Rakušan, paní Pekarová, pan Fiala, často vidím, že jednají v zájmu Ukrajiny, což je chválihodné ve chvíli, kdy jsou napadeni jinou zemí, jasně, ale já vůbec nevidím nic, co by dělali pro naše občany. A to vidím spíš naopak.
0: My jsme si ale už řekli, že...
1: A neměl by jim to někdo říct, že jsme tady my a že máme nějaké zájmy?
0: Jo, ano, jistě, oni by to měli vědět samé, oni to nejspíš vědí. My si musíme jenom uvědomit, že pro toho politika v tom nejvyšším patře politiky se staví celá paleta možností, jak reagovat na otázku X. A bohužel je to tak, ale ještě jednou opakuji, to je svrchovaně lidské a je třeba proti tomu postupovat tím, že ti politici budou spíše kontrolovatelní a postižitelní, než doposud jsou. Ale je svrchovaně lidské, že ten, který se potom rozhoduje pro to, nebo to, nebo to, tak se rozhoduje spíše podle zájmu svojí strany, podle svých vlastních zájmů, než podle zájmu těch, kteří jsou, tak říkajíc, daleko. Daleko jsou příští volby, daleko jsou občané někde v horní, dolní. To je fyzika moci, to je normální, racionální projev typu člověk a s tím musíme zacházet. Že se nad tím budeme pobuřovat a reptat v hospodě, nestačí. My se musíme snažit dělat co možná nejvíc pro to, abychom se to, co můžeme, o to se postarali sami a zároveň, abychom změnili politický systém tím směrem, který tu kontrolovatelnost a postižitelnost politiků spíše zajišťuje. Abychom jim, a teď to neříkám ironicky, abychom jim pomáhali uvědomit si, proč jsou zvoleni a co to je národní zájem. A ještě jednou, to neříkám ironicky, protože ten člověk, který je ve vysoké politice, se logicky ex definitionem odcizuje od toho normálního světa. My mu to musíme připomínat tou či onou formou a opravdu mu pomáhat, aby pochopil. Ano, Czechia first.
1: Řeknu Česko na prvním.

0: Xaver. Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
1: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice pro zvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velký obchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš, mám dojem.
0: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak, musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
1: Teď no, se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
0: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
1: A vyhrál.
0: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu s tím, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
1: Tak Petře, dokonce promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, je... na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
0: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci toho, té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
1: Že prostě je?
0: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
1: Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
0: Piráti
1: překvapilo.
0: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
1: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
0: Ale vždycky zná ty čísla, dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl, jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
1: Ale všechny vyhrál, Petře.
0: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

Ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak

taky osud můj. Ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu se

cestou. Kájo, mého bratříčka pravda vytáhli na to nepřívětivé světlo jako prvního. Ale nechtělo se nám oběma. A on byl pak po dlouhý čas lepší než já. A také zranitelnější, ale stejně byli oba hochíčci, chcípáčci, často nemocní, v horečkách. Strop mizel v nedozírných výškách a znovu se zlověstně nížil. Vyhublé pažičky dvojčat šátravě bloudily po peřinách a co chvíli jsme se z nekonečných angín poblinkali. Tehdy nikdo z nás netušil, že půjdeme v kruhu a budeme končit jednostejně. Vědět to tenkrát, jistojistě bychom se po způsobu pozdějších opilců udusili vlastními zvratky. Pak cestování vlakem. Uspěchaně se často přestupovalo v jiskrách a zazích. Na jednom takovém špinavém nádraží, myslím, že byla ještě válka a všechno bylo na lístky, matka vyprosila nějaké tepelně upravené jídlo i bez těch poukázek. V nádražní putice to bylo. Matka byla po městsku nahastrošená a číša z ní slintal. Obtížné dítky vypustil za krčmu do spustlých zanedbaných luk. Dva městští jelimánkové nevěděli nic lepšího, než rvát květiny, pochopitelně bez stonků a bez ladu a skladu. Čile přiběhly otužilé vesnické děti a ječícím dvojčatům nabančili. Řvoucí cizorodý živel byl z území vesnice vyhnán zas do jiného vlaku. Do ubrečených očí hned zaslétaly jiskry z rozzuřené lokomotivy. To stoupání za vsí bylo nad její síly. Honem, honem, na slinci kapesník, šmidli, šmidli. Saze je třeba rozmazat, rozetřít do toho sopel z brekotu a z kapesního šátku je v okamžení klouzek, který nás také nutili nalézat v pichlavých lesích tu sliskou houbu. Zemědělci v dřevěném kupé buransky mlčí. Dvojčata a husa v košíku nejapně kejhají a kdo si posupně velí, zavřete to okno, pakáži. Do neprodyšně uzavřeného prostoru se někdo děsivě ubzdí, všichni podezřívavě hledí na nevinnou tlustou selku, vlak s notným kymácením rachotí fádní krajinou a zapaluje proschlé lesy. Selka rudne a obloha jak by smet. Večer je na spadnutí. Skandál. Dodnes se občas probouzím do noci při hrůzné vzpomínce na truchlivou hru, všemi nedobrovolně a bez chuti hranou, pod nic neříkajícím názvem Rodinný výlet. Jakže to bylo? Napřed se do dýmajícího vlaku, jen se celý roztřesený a uhýbající rachotivě vřítil do branického nádraží, vedrala má matka. I do přeplněného kupé se dokázala vlámat. Všude jí bylo plno. Otec vyšňořen turisticky, opásán, tísněn, škrcen brodsakem, oděn v jakýchsi pumpkách, pulóvr a rozhalenka. A již vzhůru, po příkrých schodech, služka s košíkem. A dítky, můj bratr a já, pestře matkou opletené, válcovité, pištivé, barevné spermie. Tu přichází kýžené troubení. Lokotka odpovídá zahoukáním. A opravdu, už se jede. Rozzuřená lokomotiva zasypává všechny a všechno deštěm sazí a pálících jisker. Nejedna sprahlá louka a proschlý havost vzplanou. Říkala jsem ti to, nenakláněj se z toho okna. Dítko brečí. Slzy vyplavují smítko z oka. Facka to opraví. Facka klebn, zuby šklebn. Jede se dál.
Už v Modřanech? Po chvíli kodrcavé jízdy matka velí: děti, připravte se, budeme vystupovat. Brebentící dítka se kymácejí v chodbičce. Parovlaky mi smíká víc než matka. Dalších 20 minut jízdy. Už vědí ti caparti, co je čeká? Přechod z Braslavského železničního mostu. Další děs. Mezi rozvyklanými prkénky mostního chodníčku vidí hluboko dole kalný říční proud. Na druhém břehu je výlet završen. Tam, na dřevěné plovárně, plavčík v námořnickém tričku spoutá dítko jakýmsi přístrojem, na bydle vysune do zlověstné řeky a přikazuje malému pitomci vykonávat jakási žabí tempa A23, A23. A ten kréťa na laně jen loká říční vodu a kucká, zatímco matka projevuje k plaveckému mistru veškerou úctu a pramálo dbá na synáčka, co mizí pod hladinou. Mnoho let potom si předčítám nádhernou povídku o téže plovárně. Příběh nahlížený s laskavostí velkého člověka, rozmarné léto, mistra Pera, doktora z Braslavského, Vladislava Vančury. Ale přece jen naučil jsem se plavat dřív než číst, bez bydla a postroje, cestou přirozenou. A v nejedněch vodách jsem pak předváděl své rádoby styly v dojemné touze zaujmout některou z venkovských krasavic sedících na břehu a schovývavě zhlížejících na hloupatého pražáka. Zmodralé, klepající se dítě je vytaženo na šedivá prkna plovárenská. Sluščin košík. Kostkatá utěrka odkrývá svá úděsná tajemství. Dodnes vidím láhev od octa, plnou nepopsatelně lepkavé tekutiny, slazený čaj s citronem, odporně vlažný, částečky vymačkaného citronu v tom kalu zavíří, zvrátí se a unaveně padají ke dnu. To nejhorší má teprve přijít a také to přichází. Strašlivá plechová krabice s proraženými nepostačujícími průduchy v ní. O, hrůzy dětství. Vlhké krajíce chleba s rozpuštěným máslem a přilepenými cucky mokrého ubrousku, trocha zvlhlé soli v mokrém papíru, puklé rajče, vystydlé řízky obalované v strouhance a papíru a to nejhorší nakonec. Vajíčko natvrdo. Jehož mocný odér, zbraslavský vánek ne a ne rozehnat.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak vám řeknu, pane holče, že ty vedra tentokrát špatně snáším.
2: Fakt?
1: No.
2: Já vám řeknu, do 35 v létě mě to nějak nevadí. No, na 35 už.
1: Podívejte se, jak já mluvím.
2: Mně se zdá, že jako normálně?
1: Jo. Já mám pocit, že mě to v celé palici nějak hrozně moc jako učí.
2: V palici možná jo, to nevím, ale jako tembr máte ten svůj verichovský, takové, no.
1: Verichovský, jo, vy jste hodný, no jo. A prosím vás, vůbec nevím, co dneska máme.
2: Mikyho.
1: Miky? Miky Volek?
2: Miky, ne, ale Miky jiný se zjevil. Dlouho o něm nebylo slyšet. Miky Minář, pamatujete si, chvilkaři, nebo vlastně milionáři spíš. Oni začínali jako chvilkaři, ale skončili jako milionáři, ne?
1: Milion korun pro...
2: Mikyho.
1: Pro Mikyho.
2: Počkejte, nešetřete, miliony korun pro Mikyho,
1: jo,
2: tím to skončilo. No a Miky se zjevil teď, jak jde Babiš své turné v obytňáku, tak Miky se zjevil někde tam na jihu Čech. Přišel za Babišem. Popovídat si. A já jsem si říkal, sakra, tak dobrý, takže chodí na Babišový mítingy, třeba konvertoval. Že to změnilo, víte? Tak mezi těma letnýma a teď kolik uplynulo? 3 roky, ne? Za 3 roky se může udát spousta věcí v životě člověka.
1: On to Babišovi moderuje, nebo co?
2: Paralelně. Jedno moderuje Babiš a druhý asi zkouší moderovat.
1: Přiznám se, že toto jsem trošku minul.
2: On tam chodí nějak zase asi dělat si reklamu. Podle mě docházejí peníze nebo něco. Tak se chce zase připomenout, třeba udělat třetí sbírku. A tentokrát už si myslím třeba jenom na jako transparentňák na své jméno.
1: A no. Minář tam protestuje proti Hlubučkovi, nebo co tam dělá?
2: Já si tam protestuje proti politice vlády současný Fialový, kterou pomohl uplácat na Letní. Já si myslím, že tam fakt přišel protestovat, jako, že takhle už to nejde s tím Fialou.
1: No ale já nerozumím, proč jezdí s Babišem.
2: Já nevím, proč... Říkám, podle mě se zase chtěl připomenout, ale...
1: Nebo se usmířili,
2: je třeba vstoupil do ANO. Třeba bude kandidovat někde za ANO. A nebo on je od někud z jižních Čech, tak třeba bude kandidovat, ne? Tam někde na jihu.
1: No, ale on je to, ne? On je černoprdelník, ne?
2: Černoprdelník? Miky?
1: Není?
2: Já vím jenom, že je milionář, ale jestli je černoprdelník, to nevím.
1: No, já to nechci říkat jak škaredě, to říkáme v legraci. No. Černoprdelník, odborně se tomu říká flanďák.
2: No, já vím, ale já nevím.
1: A to on není, jo?
2: No, to byl jenom na Letný, to si pamatuju.
1: Tam... Vy mě nerozumíte, pane holče, to jsou, on je kněz přece,
2: no, tak říkám na Letný, že tam byl jako kněz, ne, v roli kněze.
1: Na tom. Já vím, ale on je i profesí kněz.
2: A to já nevím, a já právě nevím, jestli už je profesí kněz, opravdovej.
1: Tak to musíme zjistit.
2: On měl lehce podvodný kněz, ale mě napadlo, jestli když takhle vyrazil mezi ty lidi, jestli třeba nemůže být důvodem to, že přišel vrátit ty miliony, ne? Co vybral na ten svůj podvodný projekt politické strany.
1: Lidi platili Minářovi, platili rádi. Pravda je, že já jsem slyšel od několika dárců, že byli zklamaní, že jak se vybrali prachy, že se zavřela voda.
2: No, já si mi musel inspirovat spoustu lidí, nových Minářů. My bychom to mohli zkusit.
1: No,
2: to si řekneme, hele.
1: Já bych
2: ale
1: se do toho...
2: Tak já, protože já jsem Mikymu věřil to dobro ve očích, co má. A tak jsem si říkal, že i on třeba za tu dobu, co byl v ilegalitě, tak prozřel a řekl si, já ty miliony lidem vrátím teď, když je ta drahota, chudoba, tak prostě přijdu, vyjdu znovu mezi lid a vrátím jim to.
1: Uhum. No a je teda to...
2: Zatím ani koruna jako necinkla, ale třeba to bude dneska, nebo...
1: No a oni se tam nějak srocujou na těch Babišových... Dneska jsem poslouchal Český rozhlas, hovořila tam paní Tachecí s neskrývanou radostí, tam říkala, že Babiše vypískali někde.
2: A paní Tachecí, ona je politička, ne? Už poslední dobou.
1: Paní Tachecí je moderátorka prestižní.
2: Jo, já jsem jí párkrát zaslal nějaký rozhovor, říkal jsem si, že ona není moderátorka asi, ale že je političkou v tom studiu a že někde musí jít na kandidáce.
1: No, co? Říkala... Na konci toho rozhovoru, což mě překvapilo, protože tam měla nějakého pána, nějakého publicistu, nebo něco, vůbec jsem jako nevěděl, kdo to je jedno. A ani mě nějak neoslovilo, jak odpovídal, tak rozpačitě. Ale na konci se dobrali toho, že by se mohl Babiš vrátit na Slovensko. A paní Tachecí řekla větu. To je přání otce myšlenky, že?
2: Takže... Jo, ale já ještě k tomu Mikimu. A víte, jak já jsem na ty peníze, jak vždycky za vás tady tahám prachy?
1: No.
2: Tak jasně právě napadlo, že bych si tam zajel taky na ty Babišovy meetingy, kdyby tam Minář pořád chodil, že bych mu řekl třeba, já jsem poslal taky nějakou tu kačku, tak jestli mi to nechce vrátit, víte?
1: Vy to máte takhle přes ty prachy, mně by to celkem bylo, to bylo pár milionů, ne?
2: Jasně,
1: neřešme
2: pár drobný. Milionů pro jednoho mladého kluka.
1: No a tak co to je dneska, to je jako prostě, ale ta podstata mě vždycky přišla nehezká, tak nějak.
2: Nehezká?
1: Nehezká v tom, že naprosto bezdůvodně, podle mě, sejmuli tu paní, nebo chtěli sejmout paní, jak ona se jmenovala, Spravedlnosti, Benešovou.
2: No.
1: A chodili tam s transparentama Rudá, Marie a já nevím, co všechno.
2: Ale...
1: A to si... A říkali, co všechno způsobí ta Benešová. A čas ukázal, že nespůsobila nic.
2: Ona nespůsobila vůbec nic, ale víte, co je velká ironie, jak? Když člověk jako má nějakou už časovou zkušenost, tak já si pamatuju, že Marie Benešová to byla kandidátka tohohle dnešního Dobra kdysi, když ještě za Paroubka a to, tak i Kalousek, který dneska se přidal k tomu táboru a říkal, jako to je ta Babišova, Benešová, tak se hrozně za ní stavěli, když skončila jako nejvyšší státní zástupkyně, že to

0: vždycky. Mm-hmm. A docela jsme, jako dlouho se o tom bavili, a postupem let jsem mu dal za pravdu. Protože vezměte si, lepší ještě, když to prožijete. Je to víc než 2 roky, kdy jsem já byl zvolený do Rady České televize a vlastně nás bylo zvolený 6 v tom období. Jo. Vzpomeňte si na demonstrace, jak jdeme ničit nezávislost, jak jdeme bourat otázky Václava Moravce, jak jdeme škodit České televize.
1: A to jste nabourali, to přiznejte. Mně se zdají nabouraný nějaký.
0: Tak oni jsou nabouraný od podstaty, od samého začátku. Jo. Oni jsou, ten pořad je od začátku nemocnej.
1: To se tak hezky.
0: On se narodil trošku pokřivený a bohužel se s tím nedá nic dělat. My jako to musíme, my jsme křesťani dobří, tak my víme, že i když se něco narodí a není to v pořádku, tak k tomu máme úctu.
1: A já myslel, že byste tam takový, ale jako lékaři v té radě.
0: Ne,
1: že,
0: ani
1: že
0: lékaři. Léčíte, ale ne? Podstata, stalo se něco. Zmizela Nora, zmizel Moravec, je tam zrušená nezávislost.
1: Mně se zdá, že mizíte trošku vy, ne?
0: Pardon?
1: Že mizíte trošku vy jako radní, že snaha, abyste zmizeli vy místo toho, ne?
0: To snaha je, ale já mluvím o čem. Já mluvím o tom, že se vždycky demonstruje tu proti Benešové, že zničí justici, že to, a nestane se. A takhle je to s těma demonstracema totiž vždycky. Ostatně je to tak i s tím covidem, jo? To je jenom, abyste věděl.
1: Chcete čas
0: vidět? Ne, chodí mě SMSky z ČTK, něco, nevím. Máme to přečíst?
1: No, kupte si, ne. Noste normální hodinky a nebudou vám chodit SMSky.
0: Tak toto nosíme my lepší lidi.
1: Jo, dobře.
0: Pane Holče. Tak jenom, a mě na tom vlastně ten Michprt, je zkrátka oficiální, milion chvílek, na tom Michprdu mě vadí to, že to nemá podstatu. Že to je jenom taková nátlaková věc. Že oni si vezmou někoho nebo něco a to tlačí. To není pro žádný jako vyvážení nebo pro všechny občany dobro.
1: Vy jste nechodil teda, vy jste neposílal ani nic?
0: Ne, já ani kačku. Jsem poslal na Vietnam, to ještě na základní škole.
1: To jste asi trošku opoženě, ne, poslal?
0: No tak v každé třídě jsem dával 5. To máte od 5 nahoru, 5., 6., 7., 8.
1: Já posílám na Barmu.
0: Posíláte na Barmu, to posíláme všichni, pane Holče. Prostřednictvím té neziskovky pana...
1: Prostřednictvím pana premiéra, ne?
0: Pana premiéra, ale to byste koukal, na co všechno posíláme, jo? Ale já si hodně vybírám, já jsem poslal na ty, jak byly na Moravě ty hurikány, nebo co
1: jo,
0: to
1: mě tornádo.
0: To mě těch lidí bylo líto individuálně někdy, ale na to to ne. A já jsem neposlal, ku podivu, zatím mě to ještě nepřišlo dobrý, já jsem neposlal ani na Ukrajinu, ani halíř.
1: Já jsem neposlal ani milionářům, minářovým, ale že jsem si, tak teď bych mohl se...
0: A nechcete ty prachy, že byste u mě měl jako depozit?
1: Ne, u vás ne.
0: Počkejte, vyslechněte si návrh, že byste mi dal třeba 10 000 a já bych vždycky, když by byla nějaká, tak bych poslal třeba 400. A vy byste měl z krku. Ne, to je charitě.
1: Jo.
0: A třeba za rok už bych řekl, pane Holče, dochází mě kredit, tak vy byste zase... Je to špatný?
1: Já myslím, že se tomu dá říct sloupeč, ne?
0: Tak je to trošku
1: loupeč, ale... A tak zkusit se to musel, ne?
0: Zkusit jsem to musel, nabídka zazněla a jedeme dál. Takže mináře bych nechal spát už.
1: Já taky, já jsem chtěl jenom... Je to jako... Teď mě znáte.
0: On je to... nesympatický člověk.
1: To je.
0: Pro mě.
1: To je.
0: Takový. Tam ten druhý rock'n'roll, nebo jak se jmenuje, ten druhý pán.
1: No, to bylo celý rock'n'roll, ne? Dost.
0: No ještě tam nějaký, ty jo, takhle nějak.
1: A ten už tam taky není.
0: Tak ten byl i jakoby přijatelný, když mluvil, tak měl jakýsi sympatie diváka. Rock'n'roll se jmenoval, ne?
1: Roll se jmenoval, ale ten už taky roll je pryč. Já myslím, roll? Že oba... První vzal prachy Mickey a zmizel, a druhý vzal prachy Rolanda.
0: Tak zmizel.
1: Šel studovat třeba.
0: No, tak se.

0: studovat,
1: a nebo počkejte, a
0: posílali
1: teda,
0: do Barmy. A, ne,
1: jo, ne. Dobře, já, to dobro tam je, to já vím, ale nevíte, v kterém kostele, když tak bude Miky to sloužit?
0: To já vůbec v tomto nemám přehled. Já jenom jsem někde četl v tisku, že on je kněz. A tím to pro mě jako informačně skončilo. Proč by nemohl být kněz, každý má.
1: Jasně, ne, já, že bych se za ním vypravil tam klidně. Tam to musí být zalitý dobrém, ne?
0: No, bude někde... já hlavně si myslím, že byste k němu měli jít ke zpovědi.
1: No, to jsem myslel.
0: Tam říška taková. A vy byste se zpovídal ze svých hříchů, on by seděl za tom říškou. A pak byste v rozhodující chvíli na něho uhodil, kde jsou ty prachy.
1: No. A on by mi tou mřížkou třeba podal pětikačku, nebo co?
0: No něco by pustil, no.
1: Něco by cinklo, ne?
0: No, ale já nevím, jak je na tom, aby jsme neříkali, jestli on teprve nestuduje, nebo taky on může být kněz bůhy u jaký církve. Tam...
1: Já nevím.
0: Dneska si můžete založit církev, že? Budete tam kazatel, pastor, pane holče.
1: Znovu budete kasírovat.
0: No tak to je no, ruku v ruce.
1: No. No.
0: Takže aby jsme mu neuškodili, ale taky... jako,
1: aby jsme to vyvážili, ne?
0: Musí to být vyvážený, no, jako otázky. No. Jako podvazky Václava Moravce.
1: Tak.

0: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa. YouTube
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 5. června 2003. Knížku, kterou jsem včera dostala, jsem přečetla na jeden zátah. Jmenuje se Revoluce v léčení rakoviny a napsal ji MUDr. Kamil Jurkovič, který se zabývá léčbou onkologických onemocnění, blokádou, metabolismu, nádorů. Pan doktor Jurkovič působí na Slovensku a v knize popisuje případy svých pacientů, s jejichž rakovinou si úspěšně poradil. Musím se přiznat, že na mě knížka udělala dojem. Zní to všechno náramně logicky a Marie mi říkala, že ten pan vydavatel Schwarz se s doktorem Jurkovičem dobře zná a kdybych chtěla, že by se na mě podíval. O co při léčbě pana Jurkoviče jde? Zhoubný nádor je tkáňový systém, ve kterém probíhají extrémně vysoké metabolické procesy a proto má několikanásobně vyšší nároky na zásobování kyslíkem a živinami, než mají všechny ostatní orgány. Aby mohly být tyhle nároky nádoru uspokojeny, musí se ten zmetek v organismu prosadit a pasovat sám sebe na nejdůležitější orgán v těle, který dostane kyslík a živiny přednostně a na úkor ostatních orgánů. Jelikož regulátorem metabolismu je štítná žláza, musí se nádor spojit právě s ní a donutit ji ke zvýšené činnosti. Pan doktor Jurkovič právě z tohohle vychází a aby omezil metabolismus zhoubného nádoru, tlumí činnost štítné žlázy tyreostatikem, což je lék, který činnost štítné žlázy blokuje. Tímto omezením se mu daří nádorové ložisko postupně omezovat v jeho potřebách a tak dojde postupně k jeho zmenšení a představte si časem dokonce k likvidaci. Pochopila jsem to. Knížka je napsaná velmi srozumitelně. Navíc tam jsou uvedeny příběhy pacientů, kteří se tímto způsobem léčili a pozor, vyléčili. Jsou tam také případy, kdy se začalo s léčbou pozdě a nedopadlo to dobře. O to je knížka cennější, že tam nejsou samé happy endy. Pokaždé ve mně vzbudí nedůvěru všechno, kde se mluví o zázraku a 100% účinku. Já už dávno vím, že nic na světě není stoprocentní, že mnohdy člověk musí být vděčný i za malé procento naděje. Pan nakladatel Schwarz mi řekl, že mě s panem doktorem seznámí a že by mě určitě zařadil do svého programu. No tak je to od něj moc hezké, ale zatím jsem odmítla. Vím totiž, že člověk by neměl lítat od lékaře k lékaři, že má být tam, kde se cítí bezpečně. Já se v Plzni cítím velmi bezpečně. A kdyby se můj stav zhoršil, poradila bych se svými plzeňskými doktory a pak bychom asi společně jejich slovenského kolegu kontaktovali. Jsem ale moc ráda, že o téhle metodě vím. Mám zase další světlo naděje před sebou. Středa 4. června 2003. V pondělí jsme si toho s Marií nestihli moc říct, tak jsme se domluvili, že ve středu přijede do Slatiny. Bylo šílený horko, ale mě to nevadí. Sice nesmím na sluníčko, to mi paní doktorka zakázala, ale jsem ráda v teple. Sedím pěkně u okna, nechám si slunce hřát na záda a je mi fajn. Všichni lidi kolem na vedro nadávají, ale mě je akorát. Konečně mě netrápí zimnice a můžu chodit bosa. Nemusím mít tlusté ponožky a teplé bačkory. Zimnice mě hodně potrápila a na tohle tropické počasí prostě nemá. Na Marii jsem se nachystala, upekla jsem kuře, udělala kedlubnové zelí a nové brambory. Marie se smála, když jsem jí tvrdila, že je to přísná dieta. Připadalo jí to veselé, protože kuře opravdu trochu plavalo v másle, ale bylo moc dobré, což potvrdila i ona. Ale nejvíc jí chutnal moučník a já byla ráda, protože je to můj vlastní recept a jsem na něj pyšná. Je to velmi lahodný dort a přitom je vhodný pro lidi s cukrovkou. Hned jsem Marii dala recept. Vezme se asi 10 vajec, oddělí se žloutky od bílků. Do žloutků se přidají 2 lžíce sladidla. Kdo nemá cukrovku, použije pochopitelně cukr. Asi 1/4 kila umletých rozinek a 1/4 kila nasekaných ořechů a všechno se to promíchá. Pak se z bílku udělá tuhý sníh a zlehka se vmíchá do těsta. Těsto se nalije do vymazané a moukou vysypané dortové formy, já používám pekáč, a zvolna se peče v troubě. Mezitím se z 5 žloutků, 1/4 kila másla a 2 lžic diabetického sladidla udělá hladký krém. Já přidávám griotkovou příchuť, aby to bylo trochu opilé. Kromě toho se 5 bílků ušlehá s trochou sladidla a šťávou z 5 citrónů. Měla jsem je dost malé, proto jich bylo 5, jinak stačí 3. Vychladlý korpus se rozřízne na 2 poloviny. Jedna z nich se potře bílkovo-citronovou polevou a na to ještě rybízovou zavařeninou. Tu umí senzačně táta, dělá ji příjemně kyselou a pikantní. Přiklopí se druhá polovina korpusu. Navrch přijde máslový krém, který se namaže ze všech stran. Povrch jsem ozdobila několika švestkami, které jsem nakrájela na plátky a udělala z nich věneček kolem celého dortu. Vynikající jsou jahody, maliny, no zkrátka nějaké sladké čerstvé ovoce. Ale zdobit se může čímkoliv. Hlavně to musí pěkně vypadat. Ten můj dort se švestkami. To vám řeknu, to byl opravdu krasavec. Marie se dost divila, když si všimla, že na trámu uvnitř naší chalupy si udělali hnízdo vlašťovky. Je mi jasné, že je to nezvyklé, aby jim někdo takovou činnost povolil v pokoji, kde tráví většinu času. Já to ale povolila a jsem dokonce ráda, že se tu zabydleli, dělají mi totiž společnost. Máme pořád otevřené dveře na terasu, takže mohou kdykoliv odletět a u nás mají domov. Jsem vděčná za každého živého tvora, který mě přijde navštívit a ptačí štěbetání dělá moji duši velice dobře. Jen na kocoura musím dávat pozor. Na lovení ptáků je mistr. Už se stalo, že jednoho takového ptačího návštěvníka připravil jednou ranou o život. Tak vlaštovkám domlouvám, že jakmile uvidí Míšu, ať zdrhají. Vlaštovky jdou jenom do dobrých rodin a přinášejí štěstí. Věřím, že právě proto přišli k nám, aby se štěstí u nás zase zabydlelo. Bývali jsme velmi šťastní. Ani jsem si neuvědomila, jak se nám dobře žije, jak je nám spolu dobře. Teprve tehdy, když odešel náš Jirka, mi došlo, že štěstí nemusí mít člověk navždy. Po Jirkově smrti jsme jeli s tátou pěkně z kopce. Táta měl jeden infarkt za druhým, do toho přišla moje rakovina. Jsem přesvědčená, že vlaštovky mi přišly říct, že tohle smolné období končí a už bude jenom dobře. Chci ještě žít. Chci tady být s tátou. Taky kvůli našemu Jirkovi, protože dokud žijeme my, žije i on. Denně si s ním povídáme, pořád na něho myslíme, žije v našich vzpomínkách. Chtěla jsem jet s Marií do Prahy, protože mě Hanička Zagorová pozvala na křest svého nového alba. Těšila jsem se. Haničku mám ráda, ale nakonec jsem zůstala doma. Byla jsem v pohodě, bylo mi fajn, ale zase přišel průjem. Marie říkala, že je to varování, abych byla v klidu, a tak jsem jí poslechla. Slíbila mi, že Haničce zavolá a omluví mě. No, je mi jasné, že to Hanička pochopí. Sama má s nemocí letitou zkušenost a bojuje s ní velmi statečně. Čtvrtek 5. června 2003. Měla jsem příjemnou návštěvu. Přijeli z Blesku udělat se mnou rozhovor a přijel s nimi Vašek Glazar, takže byla pohoda. Vašek má na mě blahodárný vliv, i když sám není zdravý. Už dlouho má hormonální problémy, které mu způsobuje nádor v hlavě, ale je pohodový, je s ním legrace a jestli mě někdo spolehlivě dokáže rozesmát, pak je to právě on. Je zlatý, pravidelně mi volá, klidně si kvůli tomu i přivstane, protože ví, že po ránu jsem na tom nejlíp a zvedám všechny telefony. Mluvím s ním denně, na rozdíl od Marie, která vstává pozdě a když volá, tak často telefon nevezmu. Ale Vašek jí vždycky řekne, jak to se mnou vypadá. Je to takový můj tiskový mluvčí. Bude to fajn, že po mém uzdravení spolu budeme vystupovat. Pátek 6. června 2003. Vím, že bych měla doma sedět na prdeli a nikde necourat, ale já to nedokážu. Už se jako blázen těším mezi lidi a dočkám se už zítra, protože jedu do Starého Smolivce. Budu hostem dětského dne. Předcházela mu velká soutěž.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spadla.